Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Velký holky. Písnička kapely Madalen uvedla pořad Na cestě, ve kterém bych vás chtěla pozvat na další už 7. ročník Mohelnického folkfestu. Kapela Madalen je totiž pořadatelem této skvělé akce. Tu vám chci dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc představit. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Mohelnický folkfest navazuje na více než 40-letou historii dostavníku. Konává se poslední prázdninový víkend a letos to bude od 27. do 30. srpna. Začíná se už ve čtvrtek na hradě Bouzově, kde od 18 hodin vystoupí tři účinkující. Devítka, kterou jsme právě slyšeli, potom to bude Mirek Paleček a kapela Antikvartet. Koncerty se siluetou hradu mají neopakovatelnou atmosféru a budou je uvádět zpěvačky kapely Madalen. Nádvoří hradu má omezenou kapacitu, proto je dobré si vstupenky koupit v předprodeji, stejně jako vstupenky na celý folkfest, které jsou zvlášť.

0: Děkujeme moc.
1: A to už dohrála kapela For Folk, která bude prvním vystupujícím po slavnostním zahájení Folkfestu na velké scéně v pátek v 17:30. Velkou scénu najdete v Mohelnických sadech. Zároveň bude taky fungovat druhá scéna, Morava, v kempu, kde začíná od 17 hodin kapela Alibaba.

Právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pozvánku na letošní Mohelnický folkfest. Ráda bych vyzdvihla, že Morava scéna je pro návštěvníky volně přístupná, tedy zadarmo. Navíc se jednotlivá vystoupení streamují na YouTube kanál kapely Madalen. Velmi chvályhodný počin. Na této scéně, která bude fungovat po oba dny, uslyšíme mimo jiné i 6 kapel, které prošly programem Šance, což je vlastně konkurs, protože zájem vystoupit na folkfestu je obrovský. My si teď poslechneme v pořadu Na cestě plzeňský COP, který zahraje v pátek na velké scéně.

Velká scéna Mohelnického folkfestu je v pátek vyhrazena kapelám zvučných jmen, třeba Žalman a spol., Kamelot, Mezinárodní bluegrassový Nugget, Poslední šance Míry o šance, která páteční koncert zakončí. Teď si poslechneme Žalmana, který je v Mohelnici pravidelným hostem a bude to nahrávka Českého rozhlasu Olomouc z loňského folkfestu.

Písničku jen tak dál dohrál v dnešní pozvánce Českého rozhlasu Olomouc na Mohelnický folkfest další z hostů. Vojta Kyďák Tomáško. Přidají se k němu taky muzikanti pořádající kapely Madalén, což už patří k milým tradicím. Páteční koncert na velké scéně bude trvat určitě až do půlnoci. Ovšem na Morava scéně se skončí tak, aby se nerušil osadní oheň, který začíná ve 22 hodin a bude ho mít na starosti osada Žlutý Kvítek. A tady se bude hrát až do rána. Stejně jako jam stage v Sadech, kde bude vládnout brněnská folková mafie. Sobotní program Mohelnického folkfestu začne na Morava scéně divadelkem pro děti Slepičí pohádka. A pak už bude pokračovat další porce muziky 14 vystupujících. A připomínám, že opět bude sledování scény zdarma. A na sobotní Morava scénu nás pořadu Na cestě pozve kapela Vacuum Ball.

sobotu bude program doplněný workshopy. Houslovým, kytarovým, s jednoduchými flétnami zvanými koncovky, školou zpěvu a nebude chybět ani řemeslná dílna. Koncerty na velké scéně začínají už v 9:30. Vystoupí tady třeba stále populárnější Epidemie, která diváky Folkfestu dovede i roztančit.

čas letí, dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: a milovat budem.
1: Seznam vystupujících na velké scéně Mohelnického folkfestu je velmi dlouhý. Tak smení banjo band Ivana Mládka, Alan Mikušek a pokud jsem počítala správně, celkem bude všech vystupujících 50 na obou scénách, na Bouzově i doprovodných programech. K novým jménům bude na folkfestu patřit Michal Horák nebo Jirka Vondráček a Vokobere. Oba si teď poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A abych nezapomněla, ten bude tradičně na místě a bude pořizovat záznam celého festivalu.

Na velké scéně Mohelnického folkfestu nebude chybět v sobotu ani soutěž mladých muzikantů. Tentokrát to bude jedna kapela, jedno duo a dva solisté. Budou hrát mezi známými jmény. Vítěze vybere jak porota, tak i diváci. A pro ty, kteří budou hlasovat, je připraveno překvapení. Ještě bych taky chtěla zmínit, že návštěvníci folkfestu mají možnost stanování a jako vždy je zajištěno i kvalitní občerstvení. Víťa Troníček a Marien patří k folkfestu naprosto nerozlučně a každoročně. Obvykle návštěvníky rozespívají. Nebudou chybět ani letos, stejně jako Robert Křesťan a Druhá tráva. Doprovodný program a veškeré informace najdete na webovkách folk-fest.cz.

0: Ahoj, mějte se.
1: V letošním už 7. ročníku zakončí oficiální program Tramská legenda Hoptrop, na kterou naváže tradiční zpívání do spacáku, které plynule přejde do hudebního poděkování sadům. A hrát se bude až do neděle, kdy si třeba můžete prohlédnout Mohelnici.

Český rozhlas Olomouc bude opět na Mohelnickém folkfestu, na který jsem vás dnes pozvala, pořizovat záznam. Proto se budeme na folkfest pravidelně vracet, nejenom v pořadu Na cestě, který právě dospěl k závěru. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková a Hop Tropáci.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Co jste z toho zdrudaná?
5: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
7: Ahoj, krásné odpoledne.
6: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
7: Výborně, a je tady k dispozici.
6: Dal by si.
7: Dal bych si.
6: Ale
7: no,
6: pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
7: Tak potom, dobře.
6: Dobře.
7: Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý pane, to
4: ale
3: nejde
4: jako
3: na černo.
4: Jsme tady sami. Tak snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte? To já se teda na vás si dám záležet, rozumíte? Tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
2: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
2: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
2: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
2: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
2: No jo, třeba možný, u nás se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: ale
2: víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiš.
2: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli
2: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Helejte, 11. května. Už to
2: kolik?
3: 11. května.
2: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč?
3: Jako?
2: Dneska je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
2: Moment, počkejte.
3: No.
2: Vy mi chcete říct,
3: co?
2: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
2: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
2: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám!
3: Ale ona už se oblíká.
2: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
2: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamb, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejde za 3 dny, až za 3 dny.
2: Přijdu možná až za 3 dny. Cože, kde budu?
3: Na chalupě.
2: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
2: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu, teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
2: No
3: teda,
2: jo.
3: Ta vám dala.
2: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla.
3: No
2: vás
3: jo,
2: mě seslalo samo nebe. No. Ty byste mě vlastně zachránila,
3: no
2: bych
3: jo.
2: Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
2: Ale pro vás,
3: to jo, no.
2: Vy jste opravdu machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo. Takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
2: jo,
3: že jo?
2: Tohle, no,
3: jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná, koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala ta koule vlastně?
1: No, já bych to nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No tak
1: ale...
0: my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité. Dneska

0: zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkať někam, jo, ten obraz. Já nevím, jak to popsat, no prostě ten film byl film natočený, že natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělá. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr a to šlo intenzitu k sobě vlastně, tak to bylo počítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
1: No, vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
0: No, to bylo, ano, proto natáčení se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup-šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi. Tak je pan Heislar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno ta. Odešli. Buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
1: on
0: si nesměl.
1: A zase podle té matnice je tam instalovaný.
0: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň tohle, to pozor, bo kde máš brýle, ježi, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle. A pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
1: A je.
0: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano, že jo, kde byly další krásné triky.
1: Tak inspirování tady Vyšteckou koulí Hrny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy. Telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila. A to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Oldřichi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, jste hodná.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to charašo, to mi druzia. To mi kamarádi. Protože na naší vyplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijom. Jak ti těba zavut? Davaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No charašo. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste? On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Dá.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: On nejde.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celu. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
11: já,
9: tak proč? No bude problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Бабушка, Саша и наша ветер платит вжинский в час. А ты меня цуняки, проблемы, заволите, а так. Ну, здравствуй. Давай,
10: Саша,
9: давай.
10: Саша,
9: Кая.
10: Саша, Саша.
9: Саша! Ахой, ахой.
11: Тут мы допадли, что? Да, да. Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A, umíraj!
12: Dobrý den! To se zapot... Sasa, kapust, já vás
3: nový ochránce. Kim Jong-tien.
11: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky, když se tady v Praze prodávalo.
7: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
7: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
7: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
7: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsou focení, která je pro filmy, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
7: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako... Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Těch máš tolik.
7: Jak mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
7: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
7: Ano, pořád, ale to není zas tak dávno, teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70ka film, že jo, ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, takový jako, jo takový jako, no, oni jsou
4: takový. To bylo
7: takový...
4: i u LPDesek a jaký ano. mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodinici ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
7: Přesně,
4: to nezrušili.
7: A ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města Pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo, ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330. Například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Žací stroj, tak to jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: No, žací strojek je nový,
3: ale
4: že jo,
3: prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny, manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Usměj k tomu.
4: Ne,
3: to... Usměj k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídeli,
3: no jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A neraď.
5: Uber plyn. No,
3: proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Ale tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nešiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoupkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou k potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát, skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: Nemůžu, zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypni to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
5: Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
5: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Fanto. Zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Es geht vado kež jo persin me kamata. Solo sano e to bene. Jestem z to ruf i pavonči mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Já jsem tušil, tohleta. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: Domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového. A to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo?
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr nešutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Ne, že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník, jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: u nás to soused měl, já to teda jo, vrucení, on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to
2: no,
1: jako
2: ano,
1: nepřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to
2: no,
1: dotáhnul.
2: Ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: sekačky,
1: to nám teď všechno řeknou určitě. Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show. Několikrát v průběhu dne bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11. a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan za sobě Suk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře. No.
3: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě by maminka ji potkala v lázních v Karlově studánce, nekecám, ve Velkých Losinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
2: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola teda, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
6: A dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku. Dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by dělat pětkrát Ačko. Děkujeme.
4: Jo, ty brďo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
6: Děkujem.
2: To je jak z pohádky úplně.
4: Ano, ano.
2: My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bá, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. Pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Beck. Ano. Jak si na něj pamatuje Ondra?
4: No,
2: nebo jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký
4: ale
2: dojem.
4: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo. No. Tak jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Mm-hmm. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMSky, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýna, a Halina Pavlovská. Povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
1: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
0: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
2: Dobrý den, David, dávám Ačko.
0: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
2: Ano.
0: Dobře, děkujeme moc za...
2: Nemáte za to, ať se daří.
0: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto. Dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
3: Stovečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
4: To je vaše auto?
3: Ano.
4: Víte, co jste provedla?
3: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
4: A proč jste nabourala?
3: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
4: Šmerecká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
3: No určitě vícekrát než vy.
4: No, pozor na jazyk.
3: Je, co to máte?
4: Termosku. Jste nikdy nevěděla termosku? Teplé věci uchovává teple. Studené.
3: A co v ní máte?
4: Čaj a zmrzlinu. Hej, vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
3: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
4: Asi byly těžké otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
3: To já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
4: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0! Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
3: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte podčepici, to je z vaší hlavy.
4: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
3: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
4: Ale přepočítala jste se?
3: To nevím. Ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
4: Ano.
3: A byl tam jenom záchod.
4: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
3: No to ne.
4: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. A oni prej 240 km za hodinu. A zvykal jste blbý. Hodina přece 240 km nemá, ne? Humoriáda.
0: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to, barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
5: Já moc
0: děkuju leto,
5: za milé setkání, jako vždy. Děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
0: Přežijte ten víkend v klidu.
5: Další část léta.
0: Ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Hranice u Aše a Saský Ádorf dokončili projekt nové cyklostezky. Plzeň darovala ukrajinskému Charkovu další vysloužilé trolejbusy. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste a dnes bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo i bouřkami, teploty do 24 stupňů Celsia. Pěkné ráno přeje Dana Jelínková. Hranice u Aše a město Ádorf v Sasku spojuje nová cyklostezka. Její trasa vede po zaniklé historické železniční trati a měří 8 kilometrů. Manažerkou přeshraničního projektu byla Petra Bulantová, podle které vznikala nová cyklotrasa ve velmi obtížném terénu.
2: Ještě předtím, než to bylo samozřejmě otevřený v průběhu stavby, byli jsme tady každý týden v rámci stavebních prací na kontrole, takže jsem vždycky netrpělivě očekávala, kam se ta stavba i na německé straně posunula. Celá ta cyklostezka je dlouhá 8 kilometrů cirka.
1: Na české straně začíná cyklostezka v blízkosti železniční stanice města Hranice. Plzeňské městské dopravní podniky poslaly další vysloužilé trolejbusy do ukrajinského Charkova. Do více než 2000 kilometrů vzdáleného ukrajinského města je dovezou kamiony. Pokračuje mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
3: Konkrétně se jednalo o 3 trolejbusy Škoda 24 TR a další 2 trolejbusy tohoto typu by měly být do Charkova darovány ještě do konce letošního září. V letošním roce už na Ukrajinu putovalo 6 krátkých a 3 dlouhé autobusy.
1: Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard, bude ale pod 400 miliardami korun. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Přesněji výši schodku komentovat odmítla. Většina ministrů přišla na jednání s konkrétními návrhy na úspory. Podle Schillerové ale všem požadavkům vyhovět nemohla. Resort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Kvůli vedrům letos v Německu zemřelo přinejmenším 14 000 lidí, uvádí to Institut Roberta Kocha, který má v Německu na starost ochranu veřejného zdraví. Kvůli horku tak letos v Německu zemřelo víc lidí než v roce 2018, který byl dosud v tomto ohledu nejtragičtější. Tehdy bylo obětí přes 9 000. Asi polovina letošních úmrtí připadá na lidi starší 85 let, pro které jsou vedra zvlášť nebezpečná.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně v prvním duelu play-off Evropské ligy prohráli na stadionu Červené zvezdy Bělehrad 0-3 a do domácí odvety půjdou ve složité situaci. Viktoria nevyhrála 4 z 5 soutěžních zápasů v aktuální sezóně. Trenér Martin Hiský ale nemyslí na to, že by mohl u týmu skončit.
4: To neřeším, na tohle to vůbec nemyslím, naopak chystám se teď na to, abychom dobře zhodnotili ten zápas, který jsme právě teď odehráli. Naděje na to, aby fotbal se to stává, umírá poslední a je potřeba, abychom věřili, když ten výsledek není dobrý, tak pořád je to fotbal a pořád 3-0 se dá doma otočit.
1: Odveta je na programu ve čtvrtek 27. srpna ve Štruncových sadech.
0: Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, ojediněle přehánky. Odpoledne čekejte oblačno až zataženo s deštěm nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou až velmi dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Provoz na silnicích Karlovarského kraje je slabý bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré jitro a příjemné vstávání do nového dne přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Před námi je poslední pracovní den tohoto týdne, pátek s datem 21. srpna. A to je den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Určitě o této události budeme ve vysílání hovořit a také přidáme zajímavé zprávy a informace z našeho regionu, pravidelné rubriky, příspěvky a reportáže. Tak od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková. Na úvod dobrého rána tedy prozradím, že hudebně ho otevřeme spolu s písničkou od Michala Davida. V ranní anketě Ahoj Rádio nám děti vysvětlí, kam teče voda z vodotrysku, a prostor dostane také fotbal. V prvním ranním příspěvku se vypravíme do Bělehradu, kde hráči Viktorie Plzeň zahájili své letošní putování pohárovou Evropou proti domácí Červené zvezdě. Tak nás poslouchejte a užijte si dnešní den, jak se patří. 5:05 a páteční dobré ráno právě začíná.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kam teče voda z vodotrysku?
1: Zpátky, dolů, trošku ven.
2: Nebo že to jde furt dokola, jedna voda furt dokola.
3: Do kanálu.
4: Já myslím, že do nějaký nádrže na vodu a pak to zase koluje furt ta voda.
5: Že je tam nějaký přístroj a ono to jako strčí nahoru tu vodu a furt to stříká takhle dokola.
6: Jakože to třeba vystříkne a ono se to nějakou trubkou vrátí a furt to takhle dokola stříká.
7: Já si myslím, že jak vystříkuje ta voda z té fontány, takže tu ono jde do toho, do té mísy, jak je v tom prostě ta z toho kamene a že potom tam je taková trubka velká a to jde zase do té sochy a z té sochy to vystříkne zase.

0: počasí.
1: Krásné páteční ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 17:15, venku máme oblačno a teploty se pohybují aktuálně mezi 13 až 16 stupni Celsia. Ráno a dopoledne bude většinou oblačno, jen přechodně až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Odpoledne pak čekejme oblačno až zataženo s deštěm anebo i bouřkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia. Na horách naměříme 16 až 19 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biozátěž ta je dnes mírná.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Na rozjezd dobrého rána přispěla svou písničkou šumperská hudební skupina Opět a Radeček a zpěvačka Mária Čírová. A za 9 minut bude 17:30. Fotbalisté Plzně nezvládli v Bělehradě úvodní zápas playoff Evropské ligy a podlehli domácí Červené zvězdě 0-3. Dvakrát využil nedůrazné obrany Západočechů kapitán srbského celku Mirko Ivanič. V závěru navíc proměnil penaltu střídající Kataj. S rozladěným českým reprezentantem v dresu Viktorie Lukášem Červem mluvil bezprostředně po zápase reportér Vladislav Janouškovec.
1: Lukáš Červ je asi hodně zklamaný nebo rozčarovaný po té porážce 0-3 v Bělehradě.
2: Chtěli jsme si tady uhrát dobrý výsledek do odvety a to 3-0 prostě není. Dobrý 2-0 taky není dobrý výsledek do odvety, ale furt je to lepší než 3-0. Jako. Za stavu 2-0 jsme byli prostě, budu to říkat normálně blbě, tak jak jsem to říkal v kabině, prostě jak zmoklý slepice. Nevypadalo to dobře, vyústil to v ten třetí gol, ale co bylo, to bylo. Já doufám, že to zůstane tady, už jsme si to řekli, protože tohle není možný a je to úplně jedno, jaký ten zápas, jestli to je liga, jestli to je Evropa, jestli to je domácí zápas, nebo jestli to je venkovní zápas. Tohle prostě není akceptovatelný. Ale už se to stalo se, nezměníme to a teď je na nás. Co změnit můžeme, to je ta budoucnost a ten další zápas a ten domácí zápas proti ním. A my věříme, že doma jsme silnější. Už se nám to jednou stalo, že jsme prohráli 3-0 venkovní zápas minulý rok z Rangers a doma jsme na to měli prostě.
1: Není na čase nějak změnit obranu, defenzivu, protože 14 gólů v 5 zápasech inkasovaných, to je poměrně hodně.
2: Jo, ale je, my jsme to změnili. Dneska první gól, my jsme v 9 hráčích pod balonem. Jako sorry, to je prostě asi tím, jak prostě, že nějaký to nastavení, nebo prostě, že těch gólů dostáváme hodně, tak se to prostě takhle blbě neodrazí, ale prostě dneska jsme třeba tenhle první gól byli v 9 hráčích plus 1, plus 2 pod balonem. On nám zaběhne, jsme hodní holčičky, oni nás takhle nenechají. Prostě když už to smrdí, tak tě stáhnou, nechají si dát žlutou. Nebo ti prostě tam dají tělo, my to neuděláme. Byla tam věc komunikace, špatně jsme si řekli, ale prostě tomu gólu šlo zabránit. To není systémem bránění. To jsme prostě byli v 9 hráčích pod balonem a dostali jsme góla.
1: V minulé sezóně jste se mohli chlubit nejlepší obranou v evropské lize. Teď to zatím vůbec nešlape, tak co se stalo s plzeňskou Viktorií, co se změnilo?
2: Mně se to tak stane, co? To mi řekněte. My se snažíme furt stejně. Prostě nám to napadá. Je to blbý, my to víme, ale jak už jsem říkal v té úplně první otázce, co bylo, to bylo. Těch 5 zápasů, 14 gólů je děsivých. My to víme, ale teď je jenom na nás prostě to změnit. A musíme začít od zítřka prostě všichni s tím, že prostě ty góly dostávat nebudem. A tečka, jako, a prostě musíme pro to všichni udělat úplně všechno a prostě to zastavit tady to, prostě nechat si tam ustřet hlavu, cokoliv, prostě nedostat góla za každou cenu a musí to být od všech hráčů, od základní sestavy, po náhradníky, po kluky, co jsou zranění, prostě musíme my hráči tam nechat prostě všechno.
1: Poločas je 0-3, dá se vůbec tenhle dvojzápas otočit ještě?
2: Dá. Jednoduše dá. Takže na nás je teď jenom to, aby jsme změnili kompletně prostě, když si to říkáme po druhý tuhle sezónu, po třetí nastavení a připomněli si, že prostě doma to zvládnout můžeme a s tímhle mindsetem, stalo se, ale musíme stát s tímhle mindsetem, že to prostě můžeme zmáknout.
1: Říká záložník Viktorie Lukáš Červ. Z Bělehradu Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dějepis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Karlovarském kraji zůstávají průtoky v řekách pod dlouhodobým průměrem. Červencové přítoky do většiny nádrží v povodí Ohře dosahovaly jen zlomku obvyklých hodnot. Dodávky pitné vody do domácností ale zatím nedostatek povrchové vody neohrožuje. Hranice u Aše a Saský Ádorf dokončily výstavbu cyklostezky po zaniklé přeshraniční železniční trati. Nová stezka je dlouhá 8 kilometrů a na české straně stála 20 milionů korun. Projekt podpořila evropská dotace. Restaurátoři začali s opravou varhan v kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů. Jedná se o čtvrtou etapu prací, která se týká rekonstrukce varhaní skříně. Za tuto část zaplatí spolek na záchranu kostela asi 900 tisíc korun. Hotovo bude zhruba za 2 roky. Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Opoziční senátory návrh kritizovali například kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky. Část dnešního festivalu Nevermore 68, který každoročně připomíná okupaci Československa, se z venkovní části pražského výstaviště přesouvá do křižíkových pavilonů. Informují o tom pořadatelé festivalu. Pro Prahu a okolí totiž meteorologové vydali výstrahu před velmi silnými bouřkami. Cyklista Jan Hirt nechybí v oficiální nominaci týmu NSN na blížící se Vueltu. Španělskou Grand Tour pojede 35-letý vrchař po 7. v kariéře. A počasí dnes bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo i bouřkami, teploty do 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Provoz v Karlovarském kraji je aktuálně slabý bez hlášených dopravních problémů.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: První krátké zprávy pro vás připravila Dana Jelínková, skončily v 6:30 a my se spolu s písničkou od hudební skupiny Turbo vrátíme opět zpátky k muzice a k písničkám, co nestárnou. A taky si počkejte na naše tipy pro volný čas a za malou chvíli na výběr očekávaných událostí.

0: Ranní pohodu a příjemný poslech přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Dnes je pátek 21. srpna a co se očekává? Před budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě si dnes nejvyšší ústavní činitelé připomenou oběti okupace Československa ze srpna roku 1968. Od vpádu vojsk Varšavské smlouvy uplynulo 58 let. Součástí připomínkových akcí je také výstava Praha volá svět v galerii Vinohradská 12. Vznikla k 90. výročí zahraničního vysílání Radio Prague International. Druhým dnem dnes v Českých Budějovicích pokračuje země živitelka. Agrární komora na veletrhu zveřejní výsledky letošní sklizně. Statistici už dříve odhadli, že v tomto roce zemědělci sklidí o necelých 17% méně obilovin než loni a sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu. A ještě jedna ze zahraničí, končí třídenní odklad plánovaného 50% cla na kanadské zboží. Pro odložení se rozhodl americký prezident Donald Trump. Předcházel tomu úterní telefonát s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle šéfa Bílého domu Kanada a Spojené státy dosáhly dohody podmíněné dojednáním dalších dokumentů. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: festival Hot Springs, také pedalboardové závody a nebo letní slavnost, tak to jsou některé z dnešních pozvánek od nás pro vás, které za chvíli nabídneme v našem ranním vysílání, ale teď si pojďme říct, jaké bude dnes počasí.
1: Počasí.
0: 6:45 a 2 minuty, venku máme oblačno a teploty se pohybují mezi 13 až 16 stupni Celsia. Ráno a dopoledne čekejme většinou oblačno, jen přechodně až polojasno, ojedinělé přehánky. Odpoledne pak bude oblačno až zataženo s deštěm anebo i bouřkami. Denní maxima dosáhnou 21 až 24 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 16. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré a biozátěž je na stupni 1, tedy mírná.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Na první.

0: Tipy pro volný čas.
1: Za 9 minut bude 6 hodin a na programu slíbené pozvánky. V bývalé obci Königsmühle nedaleko Háje pod Klínovcem začíná od 12:30 a potrvá až do půlnoci dvoudenní krajinný festival. Představí se na něm například mykolog Petr Souček, kapely Nová bába anebo Haup Zache Anders. Multižánrový festival Hot Springs v areálu Karlovarského meandru nabídne zábavu mezi 14. až 23. hodinou. Návštěvníci se mohou těšit na účinkující, kterými jsou například Ben Cristovao, Anet X nebo Izomandias anebo Nick Tenda. Třídenní paddleboardové závody začínají dnes v 15 hodin na nádrži Jesenice v Chebu v areálu kempu Baldy. Na programu jsou závody na 12 a 6 kilometrů a 4-kilometrová dráha pro děti. Letní slavnost přátelství v Libé na Chebsku nabídne program od 18 hodin v obřím stanu pod hradem. Zahrají kapely Vostrej, 11:50 a Hrací skříň Praha. Program Mariánsko-Lázeňského 67. ročníku Chopinova festivalu míří na zámek Kinžvart. Od 18 hodin a ve 20:30 tam začnou komorní koncerty houslisty Leoše Čepického a kytaristy Petra Sajdla. Zajištěna je doprava autobusem od Mariánsko-Lázeňského městského divadla. Kapli Hradu v Bečově nad Teplou zahraje od 19 hodin folková skupina Strašlivá podívaná. Večer spojený s diskuzí o čepování piva nazvaný Hořká pravda začne v 19 hodin v Sokolovském klubu Alfa.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Nejvyšší ústavní činitelé uctí památku padlých při okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Na konci září by měla skončit rozsáhlá rekonstrukce městského bazénu v Aši. Perning na Karlovarsku otevřel nové workoutové hřiště u běžeckého areálu a dnes bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo i bouřkami, teploty do 24 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv přeje Dana Jelínková. Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nejvyšší ústavní činitelé položí v 11 hodin před budovou Českého rozhlasu věnce a uctí tak oběti srpnových událostí roku 1968. Kromě pietního aktu si Český rozhlas připravil i výstavu Praha volá svět v galerii Vinohradská 12 k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague International. K poslechu je připravené i dobové vysílání ze srpna 68, pokračuje Zuzana Foglerová z Českého rozhlasu.
4: Dole v galerii Vinohradská 12 máme zprovozněny historické přijímače rozhlasu po drátě a z nich budeme vysílat právě to volání tehdy, které zaznělo. Zároveň jsou v hale na Vinohradské ulici ve vitrínách vystaveny dopisy, které nám v roce 1968 psali lidé ze zahraničí, právě v reakci na ty události, které se tady děly.
2: V Aši stavební firma dokončuje opravy bazénu. Město za práce zaplatí asi 200 milionů korun. Rekonstrukce se týkala celého areálu, původní zůstaly jen obvodové zdi. Bazénové vany jsou nerezové, moderní jsou sociální zařízení, ale i technologie pod bazénem. Novinkou je například wellness centrum. Oprava bazénu ze 70. let minulého století už byla nutná, říká mluvčí radnice Milan Vrbata.
5: Jednalo se o bazén, který byl vystavěný v rámci tzv. Akce Z. Pracoval kdo měl ruce a nohy a byl ochoten tady pracovat. Takže ta kvalita té stavby byla všelijaká, ale přesto ten bazén tady sloužil ke spokojenosti lidí skoro 5 desetiletí, ale už v poslední době, co se týče hygienických podmínek, zejména už nevyhovoval a stejně prostě by nastal den, kdyby musel být zavřený.
2: Ročně bazén navštěvovalo až 50 tisíc lidí. Perninku na Karlovarsku zpřístupnili nové posilovací hřiště u běžeckého areálu. Je tam několik posilovacích strojů a hrast. Sloužit budou mimo jiné taky lyžařskému klubu Perning. Náklady na výstavbu hřiště byly zhruba 600 tisíc korun, pokračuje nezávislý starosta Petr Groch.
6: Ono to vzniklo z myšlenky, kdy existuje nějaký projekt, který má název Horský multifunkční a volnočasový rekreační areál. U nás teda známý jako kolečko. No a my v rámci nějaký dotace, kterou jsme získali od Ministerstva pro místní rozvoj, jsme nechali zpracovat vlastně projektovku, který je kromě těchto stanovišť vyšleno i na další jiné sportoviště.
2: Město má také v plánu vyasfaltovat takzvané perninské kolečko, aby ho mohli v létě využívat například lidé na kolečkových bruslích nebo běžkách. Jih Peru zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na tamní úřady. Nejméně 2 lidé jsou zranění, otřesy poškodily desítky budov. Jihoamerická země leží na okraji seismicky aktivního tichomorského ohnivého kruhu. Ročně zasáhne okolo 400 větších zemětřesení. Před měsícem kvůli otřesům ve středním Peru zemřelo 5 lidí a přes 20 bylo zraněných.
3: Sport.
2: Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce. Jeden zápas bude i za červenou kartu v utkání proti Artisu Brno chybět ostravský Vlasy Sinjavský. A zbrojovka Brno zaplatí pokutu 30 tisíc korun za nevhodné pokřiky fanoušků v utkání proti Liberci.
3: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, ojediněle přehánky. Odpoledne čekejte oblačno až zataženo s deštěm nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji je provoz zatím slabý, dopravní nehody ani jiné problémy hlášené nejsou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Říká vám něco doktor Dumdydum? Tak tahle písnička byla dlouho považována za první nahrávku vzešlou ze spolupráce bratrů Václava a Jana Neckářových. Po několika desetiletích se ale objevila skutečná rarita. Už v září roku 1968 totiž jako reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa naspíval Václav Neckář na melodii svého bratra Jana a na text Ivo Fischera písničku Píseň pro mne. A jaké byly okolnosti jejího vzniku, tak to vám prozradíme už za pár minut v Dobrém ránu, jehož další hodinku otevřeme spolu s písní od Marcely Holanové, ale taky budeme blahopřát a budeme si povídat s meteorology o dnešním počasí. Máme 6 minut po 6. Krásné ráno.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

Příjemné páteční ráno přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 6 hodin na 13 minut a dnes je 21. srpna. Toto datum je v naší historii zapsáno v souvislosti s rokem 1968, kdy došlo k invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v čele se Sovětským svazem na žádost konzervativního křídla Komunistické strany Československa. A vojska Sovětského svazu zůstala na území Československa až do roku 1991. No a pokud patříte k dnešním narozeninovým oslavencům, tak vám přejeme jen to nejlepší. A komu ještě budeme dnes blahopřát? Tak 53. narozeniny oslaví český herec Filip Blažek, 45. oslaví český herec, muzikant a zpěvák Ondřej Ruml. No a dalším oslavencem je nejrychlejší běžec na planetě Usain Bolt, který slaví 40. narozeniny. Bývalý sprinter má na kontě 8 zlatých medailí z olympijských her a je taky 11-násobným světovým šampionem. A ještě připomeňme, že v tento den roku 1938 se narodil americký zpěvák country hudby, klavírista a držitel ceny

0: Grammy Kenny Rogers, který se dožil věku 81 let. No a dívám se do kalendáře, svátek má dnes Johana. Johana je ženským křestním jménem, které pochází z hebrejštiny. Stejně jako jména Jana, Anna nebo Hana se vyvinulo z hebrejského Jochanán a překládá se jako Bůh je milostivý nebo dar boží. Ještě dodám, že jméno Johana bylo převzato z němčiny, jde o podobu jména Jana, založenou na německé verzi Johana.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: pátečním dobrém ránu jsme si připomněli hlas britského bluesrockového zpěváka Chrise Rea, ale na hodinách už 6.17. Pojďme teď pozdravit meteorology.
1: Počasí.
0: Ve vysílání vítáme meteorologa Ivo Bomana. Já vám přeji hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak řekněte, jak to vypadá u nás v Karlovarském regionu aktuálně?
2: Tak v Karlovarském kraji máme na rozdíl od většiny republiky jen velice málo oblačnosti, většinou skoro jasno, teploty jsou o to nižší, klesly na 11 až 8 stupňů Celsia.
0: A jaké počasí nás pak čeká přes den?
2: Tak zpočátku během rána a dopoledne bude polojasno nebo v nejhorším případě oblačno. Přehánky se vyskytnou jen ojediněle. Horší to bude odpoledne, od jeho západu přibude oblačnosti až na zataženou oblohu a na většinu území se rozšíří déšť, přehánky a také bouřky, které mohou být taky silné. Teploty odpoledne nejvýše mezi 22 a 25 stupni, na horách to bude mezi 17 a 20 stupni. Zajímavý nebo téměř nebezpečný bude taky vítr, který v bouřkách bude dosahovat v nárazech kolem 15 až 20 metrů za sekundu.
0: Dnešní předpověď počasí nám nabídl meteorolog Ivo Boman. Moc vám děkuji, přeji pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za okny se nám probouzí nový den a já doufám, že i vy spolu s ním. Posloucháte rádio vašeho kraje a za 8 minut bude 6:30. U příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář ji tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna roku 1968 a jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Do současnosti byla za jejich prvotinu považována skladba Doktor Damdydam z roku 1970. Reportér Vladislav Slezák navštívil Václava Neckáře u něj doma a takto na vznik písničky zavzpomínal.
1: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Damdydam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chebu pokračuje úprava nemocnice. V současné době tam začala modernizace urgentního příjmu. V plánu je také stavba nového objektu pro magnetickou rezonanci a vybudování plochy pro přistávání vrtulníku. Chodov na Sokolovsku dokončil práce na instalaci nové lávky přes potok v Poděbradově ulici. Oproti původnímu přemostění je lávka umístěná v úrovni chodníků a přístup na ní je bezbariérový. Březová u Sokolova postaví nový chodník podél hlavní silnice na Kamenici. Radnice teď připravuje výběrové řízení pro stavbu úseku od kruhového objezdu ke křižovatce Drahotín. Na stavbu chce získat evropskou dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru, řekl to šéf rezortu Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou také z ANO. Stanice pražského metra Flora na lince A zůstane zavřená do konce února. Původní termín byl začátek prosince. O 3 měsíce déle potrvá oprava nástupiště. Při rekonstrukci stropní desky dělníci narazili na železobetonové nosníky, které jsou v nevyhovujícím stavu. Fotbalovou Spartu opustí obránce Asger Sørensen. 30-letý stoper má přestoupit do FC Kodaň, kde ho čeká zdravotní prohlídka a následně podpis 3-leté smlouvy. Pražský klub by měl za Sørensena dostat přes 1 000 000 eur. A počasí? Dnes čekejte většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo i bouřkami a teploty do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/13 u Stráže nad Ohří na Karlovarsku v části obce Boč havarovala 2 osobní auta. Místo je průjezdné Kyvadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Páteční dobré ráno plné muziky a informací je už v plném proudu a po krátkých zprávách ho naplníme opět pěknými písničkami, kterým otevře vrátka Ilona Čáková. No a do té 7 hodiny se určitě ještě stačíme ohlédnout do minulosti spolu s Petrem Jungmanem v jeho dnešním kalendáři. Také se vám pěkně vstává do pátečního rána. Je 6:30.

Hezké dobré ráno přejeme všude tam, kde ladíte Český rozhlas Karlovy Vary. Náš ranní program teď vyplnila písnička od Valdemara Matušky a Olgy Blechové a právě dnes si připomínáme 58. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy a u této příležitosti uctí Český rozhlas památku padlých kladením věnců na Vinohradské třídě. Připomeneme si historické události tradičním pietním aktem v 11 hodin za přítomnosti představitelů politického i kulturního života a pamětníků těchto událostí. My si právě o této události i o pietním aktu povíme podrobnější informace v našem dobrém ránu pár minut po 8 hodině, tak si na to počkejte. Naše časomíra ukazuje 6.42 a po písničce od švédské skupiny Ace of Base nahlédneme do předpovědi počasí. Dobré jitro!

0: počasí.
1: Je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak v našem regionu je skoro jasno až polojasno. Teploty se pohybují od 11 do 14 stupňů Celsia a dnes nás čeká hodně oblačnosti, postupně s deštěm, s možností silných bouřek. Ráno a dopoledne tedy bude polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky, během odpoledne bude přibývat oblačnosti až na zataženo a od jeho západu se postupně na většinu území rozšíří déšť anebo přehánky, místy i bouřky, které mohou být výjimečně i silné. Nejvyšší teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu se bude měnit odpoledne a večer na mírný severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a v bouřkách ojediněle naměříme i kolem 25 metrů za sekundu, což je zhruba kolem 90 km za hodinu. No a v bouřkách se mohou vyskytnout také menší kroupy a přívalové srážky s úhrny kolem 35 mm. V opakovaných bouřkách mohou být i vyšší. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 21. srpna. Svátek má Johana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině byla zahájena v roce 1791 v pražském Klementínu u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nejslavnější obraz světa, dáma s tajemným úsměvem Mona Lisa Leonarda da Vinciho, byla z muzea v Louvru ukradena před 115 lety v roce 1911. Pachatelem byl Vincenzo Perugia, který dostal Monu Lisu dokonce až do Florencie, kde ji chtěl prodat.
4: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
3: Invaze do Československa v roce 1968 ukončila pražské jaro a přervala všechny sny o svobodě. Postarala se o to armáda pěti zemí Varšavské smlouvy o síle až 500 000 vojáků.
4: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
3: Obsazena byla i hlavní budova Československého rozhlasu. Zde si boje vyžádali 15 obětí. Celkem 108 československých občanů přišlo o život. Před 10 lety skončily olympijské hry v brazilském Riu. 104 českých sportovců zasáhlo do bojů, přivezli 10 medailí, ale jen jednu zlatou.
5: Lukáši, ty jsi to dokázal!
3: A to judista Lukáš Krpálek.
6: Kolik sexuálních partnerů jste měla?
3: Neuvěřitelných 70 má britsko-kanadská herečka Kim Cattrall.
7: Počítám je.
3: Samantha ze Sexu ve městě.
7: Letos?
3: A kulatou 40 má stále nejrychlejší muž planety. Světový rekordman na 100 i 200 metrů, Jamajčan Usain Bolt. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Sedm hodin.
6: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Výročí okupace v roce 1968 si připomenou také v Jenišově u Karlových Varů. V Karlovarském kraji je stále málo vody v řekách a bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo bouřkami, teploty do 25 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy s Danou Jelínkovou. Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkónu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval.
7: To je 7 hodin 45 minut.
8: Záznam redaktora Oldřicha Ungera zachycuje nejen dramatické chvíle před rozhlasem na Vinohradské třídě, ale i vysílání, včetně střelby.
9: Můžeme dál v socialismu a demokracii.
10: Slyšíte střelbu?
8: Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Peter Markovský z archivu Českého rozhlasu.
11: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, to se všechno promazalo.
8: Nahrávka končí asi po 15 minutách ve chvíli, kdy do budovy rozhlasu pronikli sovětští vojáci. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
5: V Jenišově na Karlovarsku se dnes uskuteční 9. ročník připomínky okupace a vpádu spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Jak za organizátory informoval Štefan Škulabík, akce je plánovaná v areálu Oáza Jenišov. Vzpomínku zahájí v 17 hodin skupina Fernetic, ve 20 hodin pak zahraje kapela Greenhound. Program obohatí zapomenutý příběh neboli vysílání z Klínovce 1968. Promítání fotografií a natočené výpovědi svědků. V Karlovarském kraji zůstávají průtoky v řekách pod dlouhodobým průměrem. Červencové přítoky do většiny nádrží v povodí Ohře dosahovaly jen zlomku obvyklých hodnot. Správci vodních děl proto část vody využívají k nadlepšování průtoků v řekách. Dodávky pitné vody do domácností ale zatím nedostatek povrchové vody neohrožuje. Vodárenské nádrže Stanovice a Žlutice mají podle mluvčí karlovarských vodáren Věry Štaflové vody dostatek.
12: Tyto nádrže mají víceleté řízení. To znamená, že jsou dimenzovány tak, aby dokázaly bezpečně dodávat surovou vodu i přes dlouhodobé období s nedostatkem srážek. Stejně tak úpravny vody mají velkou technologickou rezervu.
5: Francie, Velká Británie a další země vyzvaly Izrael, aby zrušil soutěž na výstavbu domů na okupovaném západním břehu Jordánu. Rozšiřování židovských osad odsoudili ve společném prohlášení. Výstavbu schválil loni izraelský parlament. Palestinská autonomie tvrdí, že to znemožní vznik nezávislé Palestiny.
10: Lídři Francie, Velké Británie, Itálie, Německa a dalších zemí upozornili na to, že výstavba nových osad prakticky rozdělí západní břeh na dvě části. Kvůli takzvanému plánu E1 by se taky oddělil východní Jeruzalém od zbytku západního břehu. Východní Jeruzalém se nárokují Palestinci jako budoucí hlavní město nezávislé Palestiny. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot taky odsoudil slova izraelského ministra národní bezpečnosti Ben-Gvira, který vyzval k zabíjení Palestinců v pásmu Gazy. Francie na ministra už dřív uvalila sankce. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Počasí.
5: Ráno a dopoledne bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, ojediněle přehánky. Odpoledne čekejte oblačno až zataženo s deštěm nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Nehoda dvou osobních aut se došetřuje na silnici 1/13 u Stráže nad Ohří na Karlovarsku v části obce Boč. Místo je kyvadlově průjezdné.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Násep zavelený sutí, prohnilé pražce a poškozené mosty. Tak právě tak vypadala ještě před několika lety zaniklá železniční trať mezi Hranicemi u Aše a saským městem Adorf. Právě v tomto úseku teď začala sloužit nová cyklostezka a my jsme o tom pro vás natočili reportáž, kterou nabídneme už za čtvrt hodinky v dnešním pátečním dobrém ránu a to nám vyplní taky anketa s dětmi Ahoj rádio a písničky Co nestárnou. Máme 7:05 a teď nám zaspívá Helena Vondráčková, tak hezký poslech.
6: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo je to tchýně?
1: Tchýně je, že když se vlastně dva lidi vezmou, tak že jo, každý má svý rodiče, tak ty rodiče toho druhýho, tak to je ta matka tchýně a ten otec tchán.
2: Teta, chůva,
3: babička,
2: dědeček.
4: Ahoj!

0: počasí.
1: Přejeme vám pěkný den spolu s Českým rozhlasem. Je čtvrt na 8 a v dobrém ránu teď přinášíme předpověď počasí. Dnešní ranní obloha je skoro jasná až polojasná. Teploty se pohybují od 11 do 14 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne čekejme polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky. Během odpoledne bude přibývat oblačnost až na zataženo a od jihozápadu se postupně na většinu území rozšíří déšť anebo přehánky. Místy se vyskytnou i bouřky, které mohou být výjimečně i silné. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 22 až 25 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat od 17 do 20 stupňů. Slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu se bude měnit odpoledne a večer na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a v bouřkách ojediněle i kolem 25 metrů za sekundu. V bouřkách se mohou vyskytnout také menší kroupy a přívalové srážky s úhrny kolem 35 mm. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, ale přes den pak budou dobré. A biozátěž ta je dnes na prvním stupni, tedy mírná.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: zpíváš?
1: Jsme všude tam, kde nás chcete mít, ať už doma v práci, u vody nebo na cestách. A nezapomeňte, že nás najdete i na internetu, ať už na Facebooku, tak i na Instagramu, i na webu vary.rozhlas.cz. Za 9 minut bude 7:30. Město Hranice u Aše a Saský a Dorf spojuje nová cyklostezka. Její trasa vede díky společnému přeshraničnímu projektu obou měst po zaniklé železniční trati ze začátku 20. století. Cyklotrasa prochází územím, kam si ještě před několika lety troufli jen pěší. Část historického náspu totiž zmizela pod nánosy sutin a odpadků.
2: Ich bin aus Adorf und kenne diese Strecke schon.
3: Sebastian Lange je ze saského města Adorf. Na novou turistickou trasu vedoucí po bývalé trati až do českých hranic se vydal mezi prvními.
4: Tady jsou lidé, kteří vlastně svým přičiněním přispěli ke vzniku té cyklostezky.
3: Na slavnostní otevření cyklostezky Mokelbahn přichází na hraniční čáru uprostřed lesa desítky lidí a po projevech politiků přichází ten asi nejdůležitější okamžik.
4: Já tady rozdám nůžky a teď už pojďme tedy společně přestřihnout pásku.
3: Slavnostní program řídí nezávislý starosta Hranic u Aše Daniel Mašlár, podle kterého vznikl nápad přestavby staré trati na cyklostezku před 8 roky.
5: Před několika měsíci místo toho asfaltu tady byly staré, olejem napuštěné dřevěné pražce s chmělem, 10-metrové, 20-metrové stromy, ale podařilo se to velmi citlivě obnovit a vlastně zpřístupnit.
3: Manažerkou česko-německého projektu je Petra Bulantová. Kromě administrativy v minulých letech hlídala i průběh stavby a tak trasu bývalé železnice přizná v současné době v podstatě dokonale.
6: Ještě předtím, než to bylo samozřejmě otevřený v průběhu stavby, byli jsme tady každý týden v rámci stavebních prací na kontrole, takže jsem vždycky netrpělivě očekávala, kam se ta stavba i na německé straně posunula. Celá cyklostezka je dlouhá 8 kilometrů cirka.
3: Proměnu do nedávna nepřístupného území u státní hranice každou pádně přímo na místě při slavnostním otevření oceňují také čeští turisté.
7: Já to procházím skoro každý rok, už od období, kdy to tady byla šílená džungle, akorát že teďka se ten čas zkrátil asi o hodinu, tím, že to teďka ten úsek krásně průchozí. Ale já jsem si tady kdysi dávno vykopal i kolejnici, ta pochází tady odsud.
8: Na německé straně je cyklostezek ještě více a jsme velice spokojení. Jediný, co nám chybí, nějaký občerstvení tady.
9: No ta proměna je skvělá, my jsme sem chodili ještě, když to tady bylo zarostlý. Teď se tu dá krásně chodit a líbí se mi, že tu potká člověk plno lidí, kteří se tady užívají na kole a jsou s tím tady spokojení, že jsme takhle zase znovu propojení s Adorfem.
3: Na české straně stál projekt nové cyklostezky 20 milionů korun. 85% částky zaplatí evropská dotace. V sousedním Sasku ještě náklady na společný projekt nevyčíslili. Z Hranic u Aše Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nejvyšší ústavní činitelé položí v 11 hodin před budovou Českého rozhlasu věnce a uctí tak oběti srpnových událostí roku 1968. V Karlovarském kraji zůstávají průtoky v řekách pod dlouhodobým průměrem. Červencové přítoky do většiny nádrží v povodí Ohře dosahovaly jen zlomku obvyklých hodnot. Dodávky pitné vody do domácností ale zatím nedostatek povrchové vody neohrožuje. Restaurátoři začali s opravou varhan v kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů. Jedná se o čtvrtou etapu prací, která se týká rekonstrukce varhaní skříně. Za tuto část zaplatí spolek na záchranu kostela asi 900 tisíc korun. Hotovo bude zhruba za 2 roky. Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Opoziční senátoři návrh kritizovali například kvůli, podle nich, nedostatečnému projednání s odborníky. Jih Peru zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na tamní úřady. Nejméně 2 lidé jsou zranění, otřesy poškodily desítky budov. Česká ženská volejbalová reprezentace vstoupí ve 20 hodin do mistrovství Evropy. V Brně se postaví Řecku. Na posledním evropském šampionátu před 3 lety skončily Češky 7. A počasí bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo i bouřkami. Teploty do 25 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Mezi 122. a 130. kilometrem dálnice D6 ve směru na Cheb se pomalu pohybuje vozidlo údržby. Uzavřený je levý jízdní pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, s kým jste se probudili do pátečního rána. A snad vás teď potěšíme písničkami od Nedvědů a Karla Zicha, po níž nabídneme výběr očekávaných událostí. A protože je pátek, tak nám doktorka Kateřina Cajtamlová a Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině. Tak nás poslouchejte dál, je 7:30 a 2 minuty. Krásné ráno.

0: Máme jen sebe, zpívali nedvědi a vy máte nás, Český rozhlas. Naše časomíra ve studiu ukazuje 7.38 a na programu teď výběr aktuálních a očekávaných událostí. Tak před budovou Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě si dnes nejvyšší ústavní činitelé připomenou oběti okupace Československa ze srpna roku 1968. Od vpádu vojsk Varšavské smlouvy uplynulo 58 let. Součástí připomínkových akcí je také výstava Praha volá svět v galerii Vinohradská 12. Vznikla k 90. výročí zahraničního vysílání Radio Prague International. No a my vám po 8. hodině nabídneme v dobrém ránu ještě podrobnější informace. Úřady musí nejpozději dnes dokončit registraci kandidátů do letošních senátních voleb nebo případně rozhodnout o jejich odmítnutí. V 27 obvodech se o místa senátorů uchází celkem 155 zájemců. Nejvíc jich je na Praze 1, kde se přihlásilo 9 lidí. Naopak nejmíň na Rychnovsku, tam jsou zájemci jen 2. První kolo voleb bude 9. října a 10. října a druhé o týden později. Druhým dnem dnes v Českých Budějovicích pokračuje zeměživitelka. Agrární komora na veletrhu zveřejní výsledky letošní sklizně. Statistici už dříve odhadli, že v tomto roce zemědělci sklidí o necelých 17% méně obilovin než loni a sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu. A část Čech a západ Moravy odpoledne zasáhnou velmi silné bouřky. Meteorologové varují také před přívalovým deštěm. Místy může spadnout až kolem 70 mm srážek. Hrozí proto zatopení sklepů a dalších níže položených míst. Výstraha platí od 16 hodin do zítřejších 2 hodin ráno. Za 5 minut bude 7:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Rádio vašeho kraje je vaším ranním společníkem a ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky, během odpoledne bude přibývat oblačnosti až na zataženo a od jeho západu se postupně na většinu území rozšíří déšť anebo přehánky, místy i bouřky, které mohou být výjimečně i silné. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 17 až 20 stupni. Slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu se bude měnit odpoledne a večer na mírný severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a v bouřkách ojediněle i kolem 25 metrů za sekundu, což je zhruba kolem 90 km za hodinu. V bouřkách se mohou vyskytnout také menší kroupy a přívalové srážky s úhrny kolem 35 mm. Rozptylové podmínky budou během dne dobré a biozátěž je mírná. 7.45 na hodinách, je 7:45, dobré ráno.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Právě teď nás pozdravila svou písničkou zpěvačka Tereza Kendlová a už za 11 minut úderem 8 vám Dana Jelínková poví ve zprávách, co nového u nás v regionu, doma i ve světě, tak si počkejte na zprávy a nezapomeňte taky, že dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. A oba nám teď prozradí, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes probereme sucho. Ne to kolem nás, ale v ústech.
2: Máte pocit, že se vám lepí pusa? Špatně se vám poliká a žvíkáte jídlo na sucho?
1: Máte dojem, že nesliníte, pořád musíte pít, špatně se vám vinou toho i mluví?
2: Míváte to po ránu, po lécích, po jídle, nebo na večer, nebo prostě poslední dobou pořád?
1: O svých problémech se suchem v puse nám můžete povědět ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: Nebo nám zavolejte a nechte vzkaz na telefonním čísle 221 553 770.
1: Ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
2: Těšíme se na vás tedy dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je sucho v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem. Každý pátek po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu veseleazdravie.cz.
1: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Osm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Muzeum moderního umění v americkém Texasu uvedlo v předvečer výročí okupace Československa film Vlny. Za pohonné hmoty v Karlovarském kraji si řidiči oproti minulému týdnu připlatí. V zaniklé osadě Königsmühle v Krušných horách dnes začíná Land Artový festival a bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo i bouřkami, teploty do 25 stupňů Celsia. Dobré ráno přeje Dana Jelínková. Americké muzeum moderního umění v texaském městě Fort Worth uvedlo v předvečer výročí invaze Československa film Vlny. Snímek režiséra Jiřího Mádla o osudech novinářů Československého rozhlasu v době okupace se dnes přesouvá do nedalekého Dallasu, kde ho Američané uvidí přímo v den historického výročí.
5: Jestli se zrádí a ozve tohle, nechám vypnout vysílače.
6: Americké publikum už Vlny zná z loňska, kdy snímek soutěžil o Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Tentokrát je uvidí v rámci přehlídky současných českých filmů Check That Film, kterou už 14 let organizuje filmař Jeffrey Brown. Letos poprvé pořádá promítání i v severním Texasu a muzeu The Modern, které je významnou kulturní institucí a jedním z nejdéle fungujících na západě Spojených států. Promítáním Mádlových Vln připomíná nejen srpnové události z roku 1968, ale ukazuje také Američanům dynamiku nástupu totality ve svobodné zemi. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Paliva v Karlovarském kraji oproti minulému týdnu zdražila. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, se litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 41 korun a 23 haléřů. Před týdnem byl o 11 haléřů levnější. O 94 haléřů na litru zdražila nafta. Za to teď motoristé dají průměrně 44 korun a 94 haléřů. Nejméně zaplatí řidiče za benzín i naftu na Karlovarsku, nejvíc na Chebsku. V zaniklé krušnohorské osadě Königsmühle dnes začíná Land Artové setkání. 15. ročníku se zúčastní hudebníci, výtvarníci a divadelníci z Česka i Německa. Kromě kulturního programu můžou návštěvníci sledovat práci Land Artistů, malířů nebo řezbářů, říká ředitel festivalu a spolku Dokrajin Petr Mikšíček.
7: Je tam jedno velice hluboké téma k zamyšlení a to jsou taky černé postavy, rodina, která odchází z Königsmühle a působí to hrozně silně. Od Jakuba Kostura, pak tam vytváří Ondra Koudelka, český antartista, takovou jako spletenou louku a Andreas Stegemann tam vytvořil takové jako nádherné spirály a ještě tam přibudou další.
4: Český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat po 7 letech. Tentokrát v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Vystoupit na něm měli interpreti z Česka i zahraničí. Festival naposledy v roce 2019 v Hradci Králové navštívilo zhruba 9 tisíc lidí.
0: Sport.
4: Plzeňští fotbalisté prohráli úvodní duel play-off Evropské ligy na trávníku Červené zvezdy Bělehrad 0-3 a výrazně se jim tak vzdálila účast v ligové fázi. Odveta v Plzni je na programu ve čtvrtek 27. srpna od 19 hodin.
0: Počasí.
4: Dopoledne bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, ojediněle přehánky. Odpoledne čekejte oblačno až zataženo s deštěm nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni 1 tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 212 v Březové na Sokolovsku v části obce Studánka je z důvodu opravy vozovky komunikace úplně uzavřená. Objízdná trasa je značená.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Boj o Československý rozhlas se stal jedním ze symbolů sovětské okupace. Od vpádu vojsk Varšavské smlouvy dnes uplynulo 58 let a srpnové události tradičně připomene i pietní akt u budovy rozhlasu. My vám dnešní program představíme

0: Krátce po čtvrté na devět, ale ještě předtím dáme prostor písničkám a taky rubrice Co v učebnicích nebylo. No schválně, napadlo vás, z čeho všeho se dá vyrobit elektřina? Tak už za chvíli vám dá několik tipů Martin Písařík, tak nás poslouchejte dál. Je 8 hodin a 5 minut a páteční dobré ráno pokračuje písničkou od skupiny Buty. Tak hezký poslech a příjemný pátek.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolyt, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo ledky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: tom, že už je tu nový den, zpívala kanadská zpěvačka Celine Dion a má pravdu, je tu pátek, poslední pracovní den tohoto týdne. A jaké bude počasí, tak to nám teď poví meteorologové.
1: Počasí.

0: čtvrt na 9:01 a ve vysílání zdravím meteorologa Pavla Kopečka. Dobré ráno přeji.
1: Krásné ráno.
0: Tak začneme nejprve páteční předpovědí. Jak dnes bude?
1: Tak bude z počátku málo oblačnosti postupně, ale bude od jeho západu přibývat. Během odpoledne potom očekáváme, že se k té oblačnosti přidají také občasně, když po případě přehánky místy i bouřky, a ty mohou být výjimečně silné, doprovázené přívalovými srážkami kolem 35 mm za hodinu, po případě i nárazy větru až kolem 90 km hodině, a to zejména v exponovaných horských polohách. Také by se mohly objevit menší kroupy. Teploty se dnes budou pohybovat od 22 do 25 stupňů a vítr bude mát zpočátku tedy ještě slabý, proměnlivý, během odpoledne pak ale se jeho směr ustálí na severozápadu a bude mírný, v bouřkách přechodně zesílí.
0: Také ještě poprosím o předpověď na víkend, jaká bude sobota a neděle.
1: Tak v sobotu očekáváme, že bude hlavně zpočátku, tedy hlavně během noci, ještě hodně oblačnosti s občasným deštěm, po případě s přehánkami místy ještě budou doznívat i bouřky. Během dne potom už té oblačnosti přece jenom bude o něco málo méně, ale i tak bude přechodně zvětšená s výjimečnou. Výjimečně by se mohly vyskytnout i občasný dešť, po případě přehánky, případně i nějaká ta slabší bouřka. Teploty po ránu 15 až 12, během dne 19 až 22. No a během neděle potom očekáváme, že už bude té oblačnosti méně, většinou polojasno. Během dne ale může být přechodně i ta oblačnost trošku zvětšená a výjimečně by se mohly objevit přehánky, zejména na horách. Teploty po ránu budou poměrně nízké, budou se pohybovat od 12 do 8 stupňů Celsia, v údolích až k 6 stupňům a během dne 18 až 22 stupňů.
0: Říká meteorolog Pavel Kopeček. Moc vám děkuji za předpověď počasí. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezký den.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Další z písniček od nás pro vás Vedle tebe usínám a hudební skupina Miraj na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 9 minut bude 8:30. Tak když před 58 lety do tehdejšího Československa vtrhla vojska zemí Varšavské smlouvy, tak jedním z jejich cílů byla i budova Československého rozhlasu. První zprávy o vpádu vojáků zazněla v éteru kolem 2 ráno. Od mikrofonu k lidem promlouval hlasatel Vladimír Fischer.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
0: Vojáci měli za úkol vysílání Československého rozhlasu co nejrychleji umlčet. Už ráno se před budovou rozhlasu na pražské Vinohradské třídě proto shromáždili lidé, kteří chtěli holýma rukama vysílání bránit. V ulicích se střetli s přijíždějícími tanky a boje u rozhlasu tehdy nepřežilo 17 lidí. Vpád vojsk ukončil období politického uvolnění zvané Pražské jaro. Tragické události 21. srpna roku 1968 dnes připomene pietní akt přímo před budovou rozhlasu a program vzpomínkového dne přiblíží Lukáš Staněk z Českého rozhlasu Karlovy Vary, kterému přeji hezké dobré ráno.
2: Krásné ráno. Uctění památky padlých a připomínka okupace začne v 11 hodin. Po úvodním slovu budou hosté pokládat věnce u pamětní desky a potom přednesou své projevy.
0: No a kdo všechno tedy by měl na akci dorazit?
2: Účast potvrdil prezident Petr Pavel. Za vládu pak promluví ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, za senát Miloš Vystrčil z ODS a za poslaneckou sněmovnu její předseda Tomio Okamura z SPD. Projev bude mít i pražský primátor Bohuslav Svoboda z ODS a slovenský velvyslanec Martin Muránsky.
0: No a co nabídne Český rozhlas za doprovodný program?
2: V galerii Vinohradská 12 je připravená výstava Praha volá svět k 90. výročí rozhlasové stanice Radio Prague Internet. National, tedy k vysílání do zahraničí. Kromě toho si můžou zájemci poslechnout dobové vysílání z 21. srpna 1968, pokračuje Zuzana Foglarová z Českého rozhlasu.
3: Dole v galerii Vinohradská 12 máme zprovozněny historické přijímače rozhlasu po drátě a z nich budeme vysílat právě to volání tehdy, které zaznělo. Zároveň jsou v hale na Vinohradské ulici ve vitrínách vystaveny dopisy, které nám v roce 1968 psali lidé ze zahraničí, právě v reakci na ty události, které se tady děly.
0: A chystají se kvůli pietnímu aktu nějaká dopravní omezení?
2: Ano, část Vinohradské u rozhlasu bude pro všechna vozidla od 11 do 12 hodin úplně uzavřená. Je to tedy v části od Legerovy po Italskou ulici. Tramvaje linky 13 už od včerejška končí místo před budovou rozhlasu o zastávku blíž k Floře na Italské. To souvisí i s dokončováním rekonstrukce tramvajové trati u Národního muzea.
0: Říká v dobrém ránu Lukáš Staněk, kterému děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
2: Pěkný den.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chebu pokračuje úprava nemocnice. V současné době tam začala modernizace urgentního příjmu. V plánu je taky stavba nového objektu pro magnetickou rezonanci a vybudování plochy pro přistávání vrtulníku. Chodov na Sokolovsku dokončil práce na instalaci nové lávky přes potok v Poděbradově ulici. Oproti původnímu přemostění je lávka umístěná v úrovni chodníků a přístup na ní je bezbariérový. Březová u Sokolova postaví nový chodník podél hlavní silnice na Kamenici. Radnice teď připravuje výběrové řízení pro stavbu úseku od kruhového objezdu ke křižovatce Drahotín. Na stavbu chce získat evropskou dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru. Řekl to šéf resortu Lubomír Metnar z Hnutí ANO po jednání se svojí stranickou kolegyní a ministryní financí Alenou Schillerovou. Americký federální úřad pro vyšetřování zatkl ženu, která podle policistů plánovala bombový útok na parlament státu New York. Tamní média píšou, že Američanka jednala ve jménu teroristické organizace Islámský stát. V Brně dnes začíná mistrovství Evropy žen ve volejbale. Češky do něj vstoupí ve 20 hodin zápasem proti Řecku. A počasí bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo i bouřkami, teploty do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je dnes až do 15 hodin uzavřená Ondřejská ulice. Důvodem je umístění kabelového vedení k nové trafostanici pro střední školu společného stravování.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Další letní ráno trávíte ve společnosti Českého rozhlasu a po písničkách, které tu pro vás máme od Věry Martinové a taky skupiny Jelen s Janou Kiršner, už budeme soutěžit, tak se pomalečku připravte, pomalečku se nachystejte. Ale komu dnes popřejeme k svátku, tak svátek má Johana. Johana je ženským křestním jménem, které pochází z hebrejštiny a stejně jako jména Jana, Anna nebo Hana se vyvinulo z hebrejského Jochanán. Překládá se tedy jako Bůh je milostivý nebo dar boží. Ještě dodám, že jméno Johana bylo převzato z němčiny a jde o podobu jména Jana, založenou na německé verzi Johana. Tak tedy Johankám posíláme po našich frekvencích písničku k svátku a přejeme hezký poslech. Je 8:30 a 3 minuty.

Atmosféře letních bouřek zpívala zpěvačka Věra Martinová a dnes se na případné i silné bouřky musíme podle meteorologů připravit. Na hodinách 8.39 a před námi teď soutěž, která určitě potěší vás, kteří máte doma za zvířecího společníka kočku anebo kocourka. Dnešní cenou je totiž balíček pro kočky, který obsahuje granule, misku a taky lopatku na krmivo. Tak chcete-li balíček získat, vytočte naše telefonní číslo 221 55 37 37. Firma Krmiva Pučálka věnovala do dnešní soutěže balíček pro kočky, který obsahuje granule Marp Holistic Losos, vhodné pro koťata i dospělé kočky všech plemen. Součástí výhry je stylová bambusová miska a praktická bambusová lopatka na krmivo. Miska je lehká, odolná, snadno se udržuje a díky protiskluzovému dnu zůstává při krmení pevně na svém místě. Moderní design navíc skvěle zapadne do každé domácnosti a více informací o výrobcích naleznete na webu krmiva-pucalka.cz. Tak ještě jednou připomínám, telefonní kontakt do soutěže je to telefonní číslo 221 55 37 37. Tak a ve vysílání

0: vysílání už první volející, první soutěžící. Kdo pak je na telefonu? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady je Míla z Karlových Varů.
0: Zdravím vás, paní Mílo, a hned se ptám, máte doma kocoura nebo kočičku?
1: 6 kocourů.
0: Jej, a jde o nějakou rasu, nebo to jsou ty běžné kočičky takové?
1: Ne, běžné.
0: Dobře.
1: Já teda ne, ale mladý jako já, ne, ale mladý mají 6 kocourků.
0: Tak to by se určitě ta cena hodila, viďte?
1: Ano.
0: No, tak jo, dobře, držím pěsti pro štěstí. A hned se ptám, soutěžní otázka je tady, ptám se vás, paní Mílo, kolik hodin denně spí průměrné dospělé kočky? Za A 8 až 10, za B 12 až 16, anebo za C 16 až 20 hodin?
1: To nevím, spí dost dlouho, řekla bych 12 až 16, ale hádám.
0: A je to správně, je to tak. Jak se říká, trefa do černého. Je to tak, paní Mílo? Průměrná dospělá kočka prospí přibližně 12 až 16 hodin denně. Kočičí spánek se výrazně liší od lidského. Typická kočičí siesta trvá asi 15 až 30 minut, po které následuje krátká aktivní fáze a pak další zdřímnutí. No a délka spánku je u všech kočičích plemen obdobná. Takže výhra, balíček pro kočičky je vaše a vám gratuluji. Přeji pěkný den.
1: Děkuji moc.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji moc. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cliff Richard na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a my vám přejeme i nadále hezký poslech a ranní pohodu. Je 8:45 a jaké bude počasí?
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky, během odpoledne bude přibývat oblačnost až na zataženo a od jeho západu se postupně na většině území rozšíří déšť anebo přehánky, místy i bouřky, které mohou být výjimečně silné. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů Celsia, na horách od 17 do 20 stupňů. Slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu se bude měnit odpoledne a večer na mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a v bouřkách ojediněle i kolem 25 metrů za sekundu, což je zhruba kolem 90 km za hodinu. V bouřkách se mohou vyskytnout také menší kroupy a přívalové srážky s úhrny kolem 35 mm. Rozptylové podmínky budou během dne dobré a biometeorologická předpověď hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: I když Michal David zpíval Právě začínáme, tak opak je pravdou. Páteční dobré ráno se už pomaličku uzavírá, míří do cíle, neboť se blíží už hodina devátá. No a spolu s ní to budou také zprávy s Danou Jelínkovou, v níž budeme samozřejmě věnovat pozornost výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Taky se dozvíte, že zastupitelský sál Karlovarského kraje v Karlových Varech čeká kompletní rekonstrukce. A připomeneme, že v Sedleci u Karlových Varů pokračuje rekonstrukce kostela svaté Anny. Tak tolik a víc ve zprávách úderem 9. hodiny. No a po nich se s vámi pak pozdraví od mikrofonu Iva Kokešová, která vám tedy za chviličku prozradí, co na vás čeká v dopoledním programu Českého rozhlasu. Tak tedy užijte si pátek a také víkend podle svých představ a hlavně s těmi, které máte rádi. Loučí se s vámi Jitka Brošková. Hezký den, naslyšenou.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Zápis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě, The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nieberga na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11, nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura 4 Pro.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Před 58 lety vtrhla vojska Varšavské smlouvy do Československa. Karlovarský kraj připravuje úpravy zasedacího sálu, ve kterém se schází krajští zastupitelé. A bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo i bouřkami, teploty do 25 stupňů Celsia. Zprávy Adana Jelínková. Uplynulo 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměrů. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. Okupace ukončila období pražského jara a odstartovala období normalizace, cenzury a politických čistek. Zastupitelský sál Karlovarského kraje v Karlových Varech čeká komplexní rekonstrukce. Připravuje ji současné vedení kraje, které chce víceúčelový prostor zmodernizovat, přestavět a ve větší míře ho taky pronajímat. Podle náměstka hejtmana Martina Hurajčíka z hnutí ANO je zastupitelský sál starý přes 20 let a jeho technické vybavení je zastaralé.
2: Elektronika je zastaralá, nefunguje tam pořádně klimatizace. Je to všechno prostě už velmi staré a chceme jít cestou, že bychom chtěli tyto místnosti využívat nejen pro jednání zastupitelstva, ale i pro různé semináře, pro různá školení. To znamená mít to moderní, ale mít z toho i nějaké příjmy.
0: V Sedleci u Karlových Varů pokračuje rekonstrukce kostela svaté Anny. Letos se práce týkají opravy dřevěných částí varhan. I přesto, že práce potrvají ještě asi 2 roky, připravuje spolek na záchranu kostela další projekt za zhruba 1 000 000 korun. Ten se bude týkat obnovy jednoho z obrazů, říká předseda spolku Alois Kůrka.
3: A to je restaurování obrazu kopie Pasovské Madony, neboli Panny Marie Pomocné. Ta je z roku 1620 a byla nesená císařskými vojsky při bitvě na Bílé hoře. Takže relativně jako taková vzácná relikvie. Teď čekáme na schválení toho záměru a budeme žádat zase o dotace a vybírat nějakého zhotovitele.
0: Spolek získává dotace nejen od města Karlovy Vary, ale taky od Karlovarského kraje a ostatních dárců. Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes zruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky. Oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných.
1: Počasí.
0: Bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, ojediněle přehánky. Odpoledne oblačno až zataženo s deštěm nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, povane slabý, proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Mezi 122. a 130. kilometrem dálnice D6 ve směru na Cheb se pomalu pohybuje vozidlo údržby. Uzavřený je levý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je pátek 21. srpna 2026. Všechno nejlepší Johankám k jejich dnešnímu svátku. Naše aktuální zprávy skončily 9:04. Zahrajeme si Michala Tučného a také Karla Gotta a pak už přijde do studia Mirka Kuncmanová se svým dnešním receptem. Krásné dopoledne přejeme a příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Vaříte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: A ve studiu je Mirka Kuncmanová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dneska to bude něco sladkého ke kávě. Musíme si ten život taky trochu osladit.
2: Já si myslím, že to je nutnost.
1: Ano. Co to bude?
2: No, ta v létě chuť na to sladké stejná jako v jiném období, ale já si myslím, že je možná i trošku větší, když máme před očima zralé ovoce různých chutí a vůní. V tom dnešním receptu ponecháme ovoce čerstvé, čím zajistíme vitamíny, plnou chuť a také pastvu pro oči. Korpus těchto řezů je velmi jednoduchý a rychlý, jeho

0: 2 vejce, 200 gramů hladké mouky, půl kypřícího prášku, tuk a hrubou mouku na vymazání a vysypání formy. Dále budeme potřebovat 300 ml smetany ke šlehání, minimálně z 33% tuku, také marmeládu nebo oblíbený krém na náplň, no a jak už jsme tady mluvili, tak čerstvé letní ovoce na ozdobu.
1: Tady asi platí, co zrovna máme po ruce, ano. Co nás napadne, asi fantazii se meze nekladou.
0: Přesně tak, si myslím, že to bude vidět i krásně na té fotografii.
1: Takže 150 gramů moučkového cukru, 75 gramů oleje, 75 gramů vody, 2 vejce, 200 gramů hladké mouky, půl kypřícího prášku, tuk a hrubá mouka na vymazání a vysypání formy, 300 ml smetany ke šlehání, aspoň 33% tuku, marmeláda nebo oblíbený krém na náplň a čerstvé letní ovoce na ozdobu. Jak budeme postupovat?
0: Ta příprava je velice snadná. Cukr, olej, celá vejce a vodu šleháme do pěny. Potom přidáme mouku, do které jsme promíchali kypřící prášek. Těsto nalijeme do vymazané a vysypané formy na biskupský chlebíček. Pečeme ve středně vyhřáté troubě při 160 stupních Celsia asi tak zhruba 40 minut. Upečený korpus vyklopíme na mřížku a necháme dokonale vychladnout. Studený podélně rozřízneme a naplníme zvolenou náplní. Celý moučník potřebujeme do tuha ušlehanou smetanou a zdobíme s drobným čerstvým ovocem. No a samozřejmě musíme vychladit a potom podáváme. Já mám takovou ještě poznámku, že těsto můžeme upéct i v dortové formě, jinak ten ostatní postup je stejný. A můžeme vlastně i z tohoto těsta udělat menší bábovku.
1: Mm-hmm. No a celková doba přípravy?
0: To je zhruba 3 hodiny.
1: Tam máte započítané i to vychlazení.
0: Přesně tak.
1: Které je opravdu nutné. Recept už se objevil na našich internetových stránkách, včetně fotografie. Vypadá to nádherně, zbíhají se na to sliny, tak já doufám, že si to posluchači vyzkouší. Mirko, díky a příští týden?
0: Příští týden zase zavítáme, ještě teda budou prázdniny, takže dovolenkovou takovou cestu a bude to ragu.
1: Takže masíčko.
0: Masíčko.
1: Tak se budeme těšit. Mějte se moc krásně a příští týden naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili dvojici Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák a ten jejich dialog jsme nazvali o korupci.
2: Pořád se říká, že jsou lidi lhostejní a nevšímaví vůči sobě, jo? A není to pravda. Já jsem vám, kolegyně, tuhle upad na chodníku, ale tak nešťastně, že jsem ležel. A na mou duši nikdo na mě nešláp, všichni mě obcházeli.
3: No, jo. Tak ono se toho moc namluví, taky se říká, že prodavačky si neváží zákazníků.
2: Ne, tepak, no, nebo to. Že číšníci nejsou dost pozorní.
3: Ale ne.
2: Opak je pravdou.
3: Jistě.
2: A můj strejček nedávno pozval tetu na večeři do Jalty, to je taková hospůdka v Praze. A on už dlouho nebyl v hospodě, tak objednal jako předkrm dvakrát kaviár.
3: A je.
2: Jo. A číšník strnul, naklonil se ke strejčkovi a povídá diskrétně: pardon, ale to bude přes 500.
3: Je, a co na to strejček?
2: Otočil se na tetu a povídá: vidíš, tomu říkám podnik. Oni nejsou líní ty kuličky spočítat.
3: Není rady.
2: Až se ucho utrhne, no, že jo, nebo jak je to. Ono se taky říká například, že u nás bují korupce.
3: Ne.
2: Já tomu nevěřím. Ne. Já jsem byl nedávno na OPBH, jsem něco potřeboval, jo, a čestný slovo, vůbec nic ode mě nevzali. Taky mi teda nic nedali.
3: Ne. Ale nakonec jste si kvit, že jo?
2: Jo, jo, jo. A když jsme tak u toho, řekněte mi, upřímně, jaký vy máte názor na takový to všimný, na to uplácení, na
3: já?
2: To podplat, no?
3: No, já jsem zásadně proti.
2: No, to je správný, samozřejmě, ale ještě kdybyste to zdůvodnila, jako proč jste proti?
3: Otevřeně to
2: no, řeknu. Klidně, otevřeně, ano. Samozřejmě.
3: Tedy hlavně proto,
2: no,
3: že mě nikdo neuplácí.
2: No tak počkejte, takhle otevřeně jsem to nemyslel.
3: Ne, počkejte,
2: teda,
3: no ne, jsou profese, ve kterých malá peněžitá pozornost může být něco jako pohyblivá složka
2: příjmu. To víme všichni,
3: rozumíte,
2: jo,
3: no?
2: To víme.
3: Já no, ale šťastný povolání, jo. Bylo by to krásný, kdyby přišel za mnou třeba do divadla nějaký divák, takhle mi strčil obálku.
2: Prosím vás, za co by vám asi strkal v obálku?
3: Herečce. A to je jedno, třeba za výstřed.
2: A já se neptám, kam, ale za co, za jakou službu? Za co by, prosím vás, divadelní, za co by divadelní herečce někdo strkal nějaký.
3: No, prosím, to je možností, třeba abych mu o přestávce řekla, jak to dopadne,
2: že?
3: Nebo abych na ní z jeviště mrkla a namíchla mu ženu, nebo
2: kdybych kolegyně, prosím vás, zaraste. Já jsem čekal, že to svinstvo odsoudíte a vy to málem závidíte, prosím vás. Když víte o nějakém případu okolo sebe, jo,
3: no,
2: tak to máte, to je vaše občanská povinnost pranýřovat.
3: Já budu pranýřovat.
2: Ale konkrétně, to musíte konkrétně.
3: Já můžu pranýřovat i konkrétně.
2: No tak prosím.
3: Josef Dlabáček bere.
2: A počkejte, víte to určitě, jo?
3: No podívejte se, co já mu to už nastrkala.
2: No a kdo to je, ten Dlabáček?
3: To je řidič městského autobusu 521, já s ním jezdím občas domů.
2: Jsem ještě neslyšel, že by někdo uplácel řidiče městského autobusu,
3: tak
2: teda.
3: Tak vidíte, tak to slyšíte teď, helejte, kdybych nesolila, tak si Dlabáček klidně pojede po svý trati, ke mně totiž domů žádná linka nevede.
2: No jo. Ale co tomu, prosím vás, říkají ostatní cestující?
3: No co by, dneska, když sednete do pražského dopravního prostředku, stejně nikdy nevíte, kudy pojedeme.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary,

0: Radio vašeho kraje, 9:30. Vysokoškoláci se budou zhruba za měsíc stěhovat na koleje. V Plzni je zájem o univerzitní ubytování velký a kapacity budov už jsou plné. Podrobnosti za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Na hřišti tělovýchovné jednoty Sokol Borek začne od 20 hodin divadelní představení Maloměšťákova svatba. Letní kino pod hvězdami v přírodním amfiteátru na zámku v Dolní Bělé láká od 21 hodin na český film Dívka na koštěti. V Plzni pokračuje festival Na ulici, který uvítá například na hlavní scéně v Depu 2015 od 20:30 skupiny Semtex a Pivo. Na nádvoří zámku Čečovice u Holíšova se uskuteční festival pro zámek Čečovice. Potrvá do neděle 23. srpna a dnes nabídne od 18 hodin koncerty Ivana Hlase a jeho tria a také skupiny Swing Melody. Plzeňská Techmania pořádá noční léto v Techmánii. V rámci večerní akce se návštěvníci vydají do světa živlů. Od 18:30 se podívají na oheň, vodu, vzduch a zemi trochu hravě, trochu názorně a s pořádnou dávkou objevování. Program Mariánsko-Lázeňského Chopinova festivalu míří na zámek Kinžvart. V 18 a ve 20:30 tam začnou komorní koncerty houslisty Leoše Čepického a kytaristy Petra Seidla. Zajištěna je doprava autobusem od Mariánsko-Lázeňského městského divadla. No a třídenní paddleboardové závody začínají dnes od 15 hodin na nádrži Jesenice v Chebu v areálu kempu Baldy. Na programu jsou závody na 12 a 6 kilometrů a také 4-kilometrová dráha určená dětem. Tak to jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Ať už si vyberete cokoliv, přejeme

0: Vysokoškolské koleje v Plzni mají naplněnou kapacitu. I když jsou teď ještě budovy prázdné, za měsíc se do nich budou stěhovat studenti. Oproti loňskému roku eviduje Západočeská univerzita zvýšený zájem o bydlení na koleji, hlavně u studentů vyšších ročníků.
1: Študujem materiály na Západočeské univerzitě, fakulta elektrotechnická.
2: Říká student Jakub. Proč jste si vybral kolej k bydlení?
1: Za prvé vzdialenosť, ono človek, keď je z také diaľky ako Banská Bystrica, alebo teda okolie Banskej Bystrice, tak nechce veľmi riešiť tu tie byty, vybavovať to, takže rovno hneď na kolej. Cena je samozrejme extrémna výhoda a potom ten sociálny život, čo ako veľa ľudí láka, keď sa s ľuďmi na intráku, tam sa viacej spozná aj s vyššími ročníkami, dostane rady do toho štúdia a tak ďalej.
2: Kolik teda platíte mesíčne za ubytování?
1: 3600 korún a je to asi najlacnejšie. Tá 5 bunka je najvýhodnejšia cenovo.
2: S mluvčí Západočeské univerzity v Plzni Andreou Čandovou jsme vyjeli do 6. patra kolejí a jdeme se podívat na pokoje. Tady vidíme jednolůžkový pokoj.
3: Tohle je ten nejdražší pokoj, stojí 5190 Kč na měsíc, včetně energie a internetu. Je jednolůžkový s vlastním sociálním zařízením. Kuchyňka je společná na patře.
2: A naproti?
3: Naproti, když přejdeme přes chodbu, tak jsou tady dva dvoulůžkové pokoje, jako buňka. Ty dva dvoulůžkové pokoje mají společnou koupelnu. Takže když nahlédneme do každé té místnosti, tak tady jsou dvě postele, dva stoly, dvě skříně a je to tady všechno připravené na příjezd studentů přibližně za měsíc.
2: Tak, ten bude tady levnější.
3: Je to tak, tady stojí jedno lůžko 4190 korun.
2: Jsou ty ceny stejné jako loni?
3: Ceny zůstávají stejné jako loni, začínají na 3060 korunách. Zdražovali jsme naposled loni a to po 3 letech o 5%. Bylo to z důvodu nárůstu cen energií.
2: Jaká je kapacita?
3: Dohromady má Západočeská univerzita 10 budov s přibližně 2500 lůžky. Ty už tuto chvíli máme všechny rozebrané.
2: Takže zájem je velký.
3: Zájem je velký, je určitě větší než v loňském roce. Zájem prváků je přibližně stejný, jako bylo loni, ale co nás velmi překvapilo, je zájem starších ročníků, druháků, třeťáků, kterých se nám letos přihlásilo o 30% víc.
2: Studenti mají každoročně největší zájem o jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Za 7 minut bude 9:45 a ve 9:45 začíná zámecké léto. Držíme vám palce do soutěže, přejeme dál krásný pátek a pěkný poslech.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Zámecké léto.
1: Také v pátek vám ze Zámeckého léta přeje krásný den Pavel Kudrna. Ano, je tu další vydání našeho prázdninového pořadu. No, ten pátek je trošku zvláštní, protože nejenom, že máme denní soutěž, ale také losujeme z týdenních výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a už za týden budeme znát výherce tří hlavních cen, respektive tři výherce hlavní ceny jsou totiž stejné. A tou cenou, nebo těmi cenami, je pobyt na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně servírovaná formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování samozřejmě zdarma po dobu pobytu a k tomu jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby, no luxusní cena, takže příští týden. No a když bych vám teď řekl, že dnešní odpověď na soutěžní otázku bude znát každý, tak to nechci říkat, protože by se taky mohlo stát, že bude volat několik tisíc posluchačů a znáte to, když se telefonní linky zahltí. Takže pěkně postupně a pěkně v klídku. Nejprve má slovo František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu, tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tahle část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Kam tak vede?
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupili do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
3: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
4: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzový se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
3: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
4: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
3: A naši malou návštěvu zámku Sviany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
4: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho 3 manželek. Ale vidíte jenom 4 erby, matky a tří manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. Jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Sviany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Na těch webových stránkách jsou pochopitelně reportáže nebo rozhovory, které jste slyšeli u nás, které ještě uslyšíte. No a fotografie, takže určitě se tam podívejte, zámeckéléto.cz. Tak telefonní číslo znáte určitě, 731 800 900, budeme soutěžit. Já už tady pomalinku roztáčím to naše improvizované losovací osudí, ty pingpongové míčky, zatím bez pětky, protože zatím nevím, jak dopadne dnešní soutěž, jestli posluchač či posluchačka bude vědět. Kdo bude tím třetím, se dovíme už za chvíli. A pak dáme řeč, stejně jako Dalibor Janda teď vyzývá.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No a já už vím, s kým dám řeč. Je to, člověk si někdy pamatuje některé věci. Když se ozvala paní Jana z Radvance Maxova, tak podle příjmení říkám, ale někdo už od vás soutěžil. No syn, a říkám, uspěl, tak jak to prozradí paní Jana? Dobrý den, tak uspěl nebo ne?
1: Dobrý den, neuspěl.
0: A on nevěděl nebo se nedostal do vysílání?
1: Nedostal se do vysílání. No,
0: tak vy teď máte velice těžký úkol, ale on mi tuším zvedl telefon, vidíte?
1: No.
0: Protože moment, vy jste bleskově přiskočila. Proč pak nesoutěžil? Měl možnost.
1: On je strašně nervózní.
0: Nervózní, já jsem taky nervózní
1: tak
0: vždycky.
1: Netroufnul.
0: Já jsem víc nervózní, jak to dopadne, jestli všechno bude v pořádku, jestli vylosovaná čísla budou platná, to jsou vždycky. Ano, takže pan doktor Talíř, který kdysi dozoroval malé televizní sázení, pamatujete to asi ne, co?
1: To ne.
0: To nepamatujete.
1: To už, ne.
0: To už tedy, to je hrozné, že to řeknu mi pamětníci. Takže, paní Jano, soutěžní otázka. Jednoduchá, taková přímo jako čajíček. S jakým nápojem je úzce spojen zámek ve Svianech? Za A s kávou, za B s vínem, za C s pivem?
1: Tak to je opravdu jednoduchý. Za C s pivem.
0: Až hamba mi bylo položit takovou otázku. Takže je to tak, berte to při pátku tak trošku jako dárek. Ne, to říkám nesmysl. Prosím vás, máte pětku a já ji přidávám do losovacího osudí a za chvilinku se dovíme, jak to dopadne. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No, jak to dopadne, tak to roztočíme, ne? Tak a je to roztočeno a je to trojka z Vizovic, paní Bronislava Grebeničková. Gratuluju. Tak já si to tady rovnou zakroužkuji, vracím trojku na příští týden. No a příští týden vlastně už naposledy a tam to bude trošku složitější, protože nás čeká vlastně soutěž, pak vylosujeme týdenního výherce a navíc tři výherce těch nádherných cen, těch pobytů na zámku. Takže mějte se hezky, nezapomeňte zámecké, ale to bude i o víkendu v čase výletu. V sobotu zámek Blatná, v neděli pak zámek Lnáře. No a půjdeme do finále, tak se nachystejte. V pondělí se na vás těším v 9.45. A od mikrofonu všem hezký pátek a víkend přeje za celý tým zámeckého léta Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Pietní akt u budovy Českého rozhlasu uzavře část Pražské Vinohradské ulice. Vstupní brána do zámeckého parku ve Valči na Karlovarsku bude opravená. Práce začínají. Většinu Česka dnes zasáhnou bouřky. Bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo právě i bouřkami. Teploty do 25 stupňů Celsia. I další zprávy má pro vás Dana Jelínková. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Srpnové události roku 1968 si lidé budou dnes připomínat po celém Česku. Před budovou rozhlasu na Pražské Vinohradské ulici položí věnce nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil například prezident Petr Pavel. Během pietního aktu policisté část Vinohradské třídy uzavřou, pokračuje Zuzana Foglerová z Českého rozhlasu.
2: Od 11 do 12 hodin kolem budovy nebude moct nic projet, aby právě ta pietní vzpomínka, kladení věnců a ty smuteční proslavy nebyly rušeny. Je to vlastně v rozsahu Legerová až Italská ulice.
0: V zámku Valeč na Karlovarsku začíná oprava vstupní brány do parku. Práce jsou rozdělené do několika etap. První zahrnuje například rekonstrukci dvojice pískovcových věží. Čeho se budou týkat další etapy, popisuje kastelán zámku Miloš Bělohlávek.
3: V dalším roce bychom pak rádi opravili navazující zdi, které pochází z konce 19. století a jsou v pseudogotickém stylu, jsou takové romantické střílny s cimbuřím a pokud vše půjde tak, jak má, tak by brána měla být opravená na konci příštího roku.
0: Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné, hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude taky silný vítr.
4: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
0: Na Aljašce havarovalo malé letadlo s 8 lidmi na palubě. Nehodu nepřežil nikdo z cestujících a po smrti jsou i oba piloti. Uvedlo to americké letectvo. Stroj havaroval v odlehlé části Aljašky necelých 500 kilometrů po startu z města Anchorage. Trosky letounu se podařilo najít nedaleko jedné z radarových stanic, které podél aljašských hranic sledují vzdušní prostor.
1: Počasí.
0: Bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, ojediněle přehánky. Odpoledne čekejte oblačno až zataženo s deštěm nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Mezi 150. a 158. kilometrem dálnice D6 ve směru na Cheb i Karlovy Vary se pomalu pohybují vozidla údržby. Uzavřené jsou levé jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobrý den, dneska je 21. srpna a Česká republika si připomíná Den památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. A my jsme u této příležitosti pozvali do vysílání na malé vzpomínání pana Karla Sedláčka. Za chvilku.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, máme 10 minut po desáté. Jestli je někdo nadmíru povolaný k tomu, aby vyprávěl o srpnu 1968, pak je to zcela jistě pan Karel Sedláček, který byl v těch dramatických dnech, kdy nás obsadila vojska Varšavské smlouvy, za rozhlasovým mikrofonem. A dneska, 21. srpna 2026, je tu s námi zas. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy už jste toho, pane Sedláčku, o srpnu 68 navyprávěl dost a dost. A já chci přesto dneska během našeho setkání objevit něco, co jste nám třeba ještě nikdy neřekl. Snad se nám společně povede najít nějaké nové informace a nová tajemství. Zkusíme to.
1: Rád to zkusím. Je to pravda, už jsem toho navyprávěl hodně.
0: Tak pojďme na to. Vy jste po letech, já to vím, pátral v archivech STB a snažil jste se zjistit, proč tenkrát před těmi 58 lety vojáci jako jediný plzeňský rozhlas neobsadili. Zjistil jste něco, máte nějaké informace, proč se to stalo? Byla tam nějaká chyba ve vedení, nějaký špatný rozkaz? Víte něco k tomuhle?
1: Snažil jsem se odhalit to tajemství, ale zůstal jsem jenom na povrchu. Já jsem mluvil i s účastníky, kteří přímo hovořili s těmi ruskými vojáky, kteří sem přijeli. Toho 21. srpna kolem 11. hodiny dopoledne sem opravdu přijelo několik tanků, které byly tady na Borech a tady, kde byly kasárna, tak tam oni přijeli a potom se přesunuli sem před rozhlas. Měli jsme samozřejmě obavy, protože tady už bylo mnoho lidí, kteří demonstrovali proti té okupaci, psali tady hesla, byly tady stoly s podpisovými archy, kde

0: který organizoval, říkal, jedou sem, já s nimi promluvím, ale jestli vniknou do budovy, tak se rozluč s posluchači, dejte tam státní hymnu a ukončíme vysílání. A ty tanky opravdu přijeli a dokonce jeden přijel tady do Čechovy ulice z druhé strany, nikoliv z čela, z náměstí Míru, a já jsem viděl ten tank s tím dělem, jak jsou hlavní, jak míří, jako by věděl, že tam je ta hlasatelna. To jsme nevysílali z tohoto studia, ale z prvního poschodí.
1: Ano.
0: A takže oni takhle zaměřovali a najednou jeden technik přišel a říká, už jsou dole ve vrátnici, už nás okupují, takže my jsme ukončili to vysílání. Já sejdu dolů a vidím, že tam je pan Semrád s Frantou Juřičkou, to byl režisér a další hlavní organizátor toho vysílání, že tam mluví s dvěma ruskými vojáky. Načež ty vojáci se otočej a odešli.
1: Mm-hmm. Takže dva vojáci překročili práh.
0: Ano,
1: rozhlasu.
0: Ty vstoupili a ty tanky měli a ty sedli do těch tanků a odjeli. A já říkám, Franto, prosím tě, co jsi jim říkal, ty ani neumíš rusky. A on říkal, no takovou čechoslovačtinou nějakou. A pan Semrád asi uměl, jim vysvětlili, že tady žádná kontrarevoluce není a že ať se obrátí na svého velitele. Mm-hmm. A oni řekli dá a odjeli.
1: Takže to bylo skutečně jenom na základě téhleté slovní domluvy. V archivech STB jste nic nenašel, co by to vysvětlilo?
0: Ne, tam je snad jediná zmínka, že tady v Plzni bylo sídlo, myslím, vojenské velitelství Západočeského okruhu, to bylo taky v Příbrami, to už nevím přesně, ale ten generál, který to tady měl na starosti, byl údajně účastník svobodové armády v tehdejším Sovětském svazu, osvobozoval Československo v tom 45. Takže uměl rusky a když tam přijel ten ruský komandant, kterému připadala tahle ta oblast, tak snad mu řekl, že taky je soudruh a tak ty soudruh, já soudruh.
1: To by možná mohl být střípek do té
0: možná, mozaiky. No pak ten generál, soudruh generál, samozřejmě byl okamžitě vyhozen po tom roce 68. Ano. Takže může to být první.
1: Byl po zásluze potrestán. Pane Sedláčku, vy jste také jednou během toho okupačního týdne do éteru vypustili informaci, že vysíláte z plaského studia. To byl nějaký úhybný manévr. Nebyla to pravda, seděli jste pořád v Plzni. Jak to bylo?
0: Ano, my jsme měli to štěstí, že jako jediné krajské studio jsme tedy nebyli okupovaní a stále jsme vysílali z této budovy a tady bylo ten přepojovač, čili jsme mohli přepojovat po celé republice, tedy na Slovensko samozřejmě v té době. A museli jsme si připravit záložní
1: studio.
0: Zálohu nějakou.
1: Ano.
0: A teď odkud by se vysílalo, protože jsme měli už zprávy z ostatních těch regionálních vysílačů, že z různých míst ty rozhlasy začínají vysílat. Buď třeba z někde z budovy Národního výboru, kde třeba byla hlasatelna toho místního rozhlasu a podobně, nebo z nějaké vojenské posádky z vysílačů. A tady někoho napadlo, že vlastně jsou také záložní bunkry civilní obrany. A byly dva. Jeden byl na Roudné a jeden ten bunkr byl v Plasích. Takže spolu s tou zprávou civilní obrany, nebo nevím, pod koho to spadalo, tam odjeli dva hlasatelé a jeden technik a natáhli to vysílání a Mělo to být utajené, ale nakonec ten redaktor nebo ten hlasatel, který tam byl, když končil to vysílání, tak řekl: zdravíme vás z Plas, a tím

0: Posloucháte rádio vašeho kraje a my jsme u příležitosti výročí 21. srpna 1968 pozvali do vysílání někdejšího rozhlasového hlasatele pana Karla Sedláčka. Já se vás chci zeptat také, pane Sedláčku, v tom okupačním týdnu zněla v rozhlase muzika, hrály se písničky?
1: Ano, ano, málo, ale hrály. A to bylo tak, že zrovna ten první den toho 21. dopoledne jsme především četli rezoluce a vzkazy posluchačů, občanů Západočeského kraje nám posílali vzkazy, že jsou proti okupaci, že stojí za oficiálním vedením státu a tak dále. Ale pak se taky stalo, že v jeden moment nám nikdo nic nepřines. Teď jsme tam zůstali stát, tak jsme opakovali, na kterých vlnách vysíláme a zachovejte klid. A mezi tím některý kolega přinesl zase nějaký nový telefonát a podobně. Ale tak jsem si řekl, že musíme mít připravený nějaký hudební předěl. Ale co hrát v takové situaci? Nějakou lidovou písničku nebo dlouhou symfonii, no to nepřipadalo v úvahu, ale na tom vysílacím pracovišti jsme měli takzvanou hudební rezervu. To znamená, že tam bylo asi 10 pásků krátkých s vážnou hudbou, s jazzem, s dechovkou, vždycky tak 2 až 3 minuty orchestrálky, aby se to dalo stáhnout do ztracena ta hudba, když by bylo zapotřebí a tak. A tam jsem objevil 2minutovou skladbu a sice Pilky s Leoše Janáčka z Lašských tanců hrál Plzeňský rozhlasový orchestr. Čili to byla česká záležitost a bylo to 2 minuty. To jsme měli na tom vysílacím magnetofonu připraveno. A když zrovna jsme neměli co vysílat, tak jsem dal pokyn do režie, takhle jsem mávnul tím proskleným tady tím sklem a tam technička a hráli jsme Pilky. Do se všichni divili pod čase na podzim, pak volali i z Brna, co to znamená, jestli to byl nějaký signál, nebo různí lidi říkali, proč zrovna Pilky z Lašských, proč zrovna Janáčka, to, co to znamenalo. Byla to naprostá náhoda, ale tím jsme si takovou vatou pomáhali.
0: Ano, samozřejmě náhoda, ale krásná. Ještě se vracím k těm zprávám a k těm rezolucím, které jste četli, nosili to sem obyčejní lidé, nosili to sem železničáři, taxikáři.
1: Ano, všichni.
0: Bylo to hodně, procházelo to nějakým sítem?
1: Ne, absolutně ne. Také hodně lidí telefonovalo, měli jsme asi 4 telefonní čísla v té ústředně, takže tady techničky a šoféři a kdo tady byl z těch zaměstnanců, tak zapisoval ty vzkazy a prohlášení a nebo to sem lidé nosili poštou, telegramy chodili, čili poštovní doručovatele a před rozhlasem byly stoly s takovými podpisovými archy, kam se lidé podepisovali a psali vzkazy. Absolutně žádná cenzura neexistovala. Dokonce si pamatuju, že jsem dostal najednou vzkaz, že svazáci z nějaké organizace Svazu mládeže telefonovali, že odsoudili okupaci Československa už ráno v 7 hodin a že je poledne a do tého poledne, že jsme to nečetli. No, tak to jsme nemohli samozřejmě nějak organizovat, kdy, kdo, co budeme číst.
0: Pane Sedláčku, vy jste tady byl každý den?
1: Ano, každý den. My jsme tady i spali, protože tady zrovna kousek na této chodbě dál byly kanceláře cenzury. HSTD, to se jmenovalo Hlavní správa tiskového dohledu, to patřilo ministerstvu vnitra a ti tady, ty soudruzi, cenzoři, tady měli tam válendy. A oni se zapojili do toho vysílání, tito cenzoři, tím, že také nabírali ty telefonáty a nosili nám to. Ne, že by snad mluvili do éteru, ale byli tedy, jako nezakazovali nám to, ani to necenzurovali a v noci jsme tam mohli se vyspat.
0: Takže jste nejezdil domů?
1: Vlastně taky jsem jezdil, protože jsem měl ročního syna a tak jsem ho chtěl vidět, ale ten byl u tchyně a u tchána, takže jsme doma nespali. Přece jenom jsme nevěděli přesně, jak ta STB a KGB, jak funguje.
0: No a když jste tady byli od rána do noci, jak pak o vás bylo postaráno, co se týče jídla a pití?
1: No velmi dobře. Jednak nám lidé sem nosili květiny, takže ta hlasatelna byla zaplavena květinami, krásně to vonělo, až jsme říkali, že si připadáme tak trošku jako v krematoriu. A pak nám také lidi nosili jídlo a z různých restaurací. Ani jsme o to nežádali, ale pochopili, když jsme tady pořád non-stop, takže asi nemůžeme si jít někam něco koupit. A nejlepší obědy posílal hotel Slovan tady v Plzni, zvláště pan ředitel Dlouhý, kterého samozřejmě okamžitě vyhodili z KSČ.
0: A také byla před rozhlasem polní kuchyně?
1: Ano, tady byla. Jednak přijel Červený kříž, postavili tady takové stany, kdyby se udělalo někomu špatně, co se možná dokonce stalo, to nevím. A pak vojáci z borské posádky přivezli polní kuchyni a vařili tady nějaký guláš. No.
0: Říká náš dnešní host, pan Karel Sedláček.

0: Dnes dopoledne, kdy si připomínáme výročí 21. srpna 1968, si povídáme s panem Karlem Sedláčkem, který před těmi 58 lety byl tady v plzeňském studiu za mikrofonem. A já bych se vás teď, pane Sedláčku, chtěla zeptat na jednu důležitou paní, možná to jméno nikomu nic neřekne, ale vy to teď vysvětlíte, a to je Boženka Hurtová. To byla odvážná dáma, která má zásluhu na tom, že se to vysílání na záznamových páscích uchovalo.
1: Ano, je to tak. To byla vedoucí fonotéky a ředitel Semrád jí dal za úkol s ohledem na budoucnost, že by mělo být toto vysílání zachováno, aby to zařídila. A ona na pomalo běžný magnetofon začala natáčet veškeré vysílání plzeňského rozhlasu, ale de facto československého rozhlasu, protože potom, když byla ta štafeta a střídala se jednotlivá krajská studia, všechno šlo vlastně přes nás. Takže do éteru šel jeden proud vysílací a takže jsme mohli takto zaznamenat všechno, co vysílal československý rozhlas, včetně vysílačů na Slovensku a po celých Čechách. Ale co s těmi pásky, tak ona vždycky po asi 45 minutách musela vyměnit ten pásek a tam ten vzala, dala do krabice od bod, vzala síťovku a šla se projít. A nikomu nic neříkala a šla do nemocnice, kde měla jednoho známého lékaře a říkala mu, jestli by si tam nemohla u něho schovat krabici od bod. On se sice divil, proč najednou v takové situaci si koupila asi nové boty, no ale nicméně s tím souhlasil. No a za hodinu šla Božka s další krabicí a zase nesla krabici od bot. To už mu bylo nápadné, no ale asi mu řekla, o co se jedná, protože krabice od bot došly a pak měla různé jiné tašky a různé ty, takže tam to přendavali a ona se s prázdnou krabicí od bot vrátila do rozhlasu. A takto to trvalo celý týden. Když skončilo tady to protiokupační vysílání, takže vznikla otázka, kde uschovat ty pásky. A tady s námi byl také Vladimír Kovářík, což byl syn profesora Kováříka z pražského rozhlasu a z fakulty žurnalistiky. A to byl přítel Jana Vericha a oni měli chatu u Velhartic, kde měl chatu také Jan Verich. Takže tady ten Vladimír Kovářík říkal Božce, dejte mě šoféra, a šofér Mádr s ním odjel po skončení tedy toho týdne, odjel do Velhartic a tam na zahradě zakopali plechové velké krabice, v nichž byly tyto pásky. Ale Boženka byla opravdu inteligentní a řekla si, jednou ajmal is kajmal, a co když na to přijdou, tak ona přitom to natáčela dvojmo, takže pořídila duplikáty a měla další bedny s těmi pásky a ten Kovařík řekl, my známe ještě redaktora Květu, to jméno mě už vypadlo, a ten má chalupu někde u Hradce Králového na nějaké vesnici, dejte mě šoféra, já to tam odvezu. Myslím, že se jmenoval Vladimír Stuchl. Odvezli to tam a ten pan redaktor to tam taky zakopal na zahradě někde u Hradce Králové. A 20 let ta Božka nikomu nic neřekla, ani já jsem to nevěděl, nikdo to nevěděl, snad to věděl ten pan ředitel Semrád, ale ten nikomu nic neřekl. Samozřejmě, že dopadl špatně, oni ho vyhodili a tak dále a tak dále. Takže po roce 89, kdy jsem sem přijel, to jsem sem přijel jako právě do tohoto studia jako redaktor Rádia Svobodná Evropa a vyprávím to, že se to bohužel nezachovalo a byla tady ta Božena Hurtová a říkala, já se vám musím k něčemu po 22 letech přiznat. Ono to existuje. Já jsem to nikdy... Pak říkala, Karle, Myslíš, že už komunisti padli? Myslíš, že opravdu už to můžu říct? Já říkám, Božka, řekni to. A pane, tak
0: krásný
1: tento
0: příběh.
1: Dokument se dostal na světlo boží.
0: Ano, to je dobře. Pane Sedláčku, tak to byl ten zvukový materiál a schovávaly se také ty ručně psané nebo tištěné materiály, ty rezoluce a tak podobně.
1: A dokonce i různé plakáty, protože tady byla řada výtvarně nadaných obhájců rozhlasu, kteří kreslili nebo aranžéři z těch podniků, kteří uměli dobře kreslit a uměli to písma velké, a tady byly samé transparenty odsuzující okupaci, jdíte domov a tak dále, ale různé humorné kresby, a to ta Božena všecko schovávala a podstatnou část říkala, to nemůžu nechat u toho Kovaříka zase a k tomu Verichovi, co kdyby tam na toho Vericha přišli a tam to prohledávali. Tak to bylo schováno na chatě u Dáši Neblechové, to byla herečka Plzeňského divadla, manželka Jiřího Samka, a oni měli chatu někde u Mokropes, někde u Prahy nebo tam někde. A tam na zahradě to bylo zakopano a potom v roce 89, kdy se ta Boženka už přesvědčila, že se komunisti nevrátí, tak to vlastně se vykopalo, ale teď mě napadá, že ona si myslela, že se nevrátí, a já mám dojem, že povstali tedy, jo. Mm.
0: Pane Sedláčku, náš čas se nachýlil, i když vyprávění by bylo ještě na dlouhé desítky minut. Co ve vás z toho srpna 68 zůstalo? Jak vás to změnilo? Co vy jste si potom, vy jste byl velmi mladý samozřejmě, co jste si potom do těch dalších let odnesl a co ve vás zůstalo?
1: No, snad jsem se ujistil, že nesmíme podléhat falešným iluzím. Myslel jsem si podle těch rezolucí a podle toho, že tady stovky, možná několik tisíc lidí ve dne v noci obléhalo rozhlas a byli odhodláni vlastními těly nás bránit, kdyby se opravdu znovu objevily teda ruské tanky. Ty lidi, především mladí lidé, by se nechali zavít, ty by se nechali přejet tím tankem. A tak jsme si mysleli, že většina těch Čechů a Slováků je pro demokracii, pro svobodu. Nejenom pro svobodu slova, ale cestování. Prostě to, co je demokracie na rozdíl od totality. Když jsme to zažili, ten komunistický půjč a ty mrtví, ty vrahy a tu věznici na Borech a tak dále. A najednou po návratu našich nejvyšších představitelů z Moskvy, útrum rozhlas přestal vysílat protiokupační tónu a nastala normalizace a ty lidi procházeli prověrkami a tam museli říct, jestli schvalují okupaci Československa těmi vojsky. Jinými slovy, jestli schvalují to, že se tady střílelo do lidí, nejenom v tom roce 68, ale především 69, kdy to stříleli čeští milicionáři do českých studentů a tak dále. A kam se ty lidi poděli? Někteří byli hrdí, tak ty potom samozřejmě museli odejít, vyhodili je z KSČ a mnohdy ze zaměstnání, pracovali na potupných místech, pokud je přímo nezavřeli, ale ty další řekli, ano, souhlasím. Ti lidé, kteří nás tady chránili, najednou souhlasili s něčím tak odporným, jako je okupace. A na to právě bychom měli myslet, možná, až půjdeme letos na podzim k volbám.
0: Já vám děkuji za vaše slova. Pane Sedláčku, mějte se moc hezky. Buďte zdrav a až bude zase příležitost, tak se s vámi ráda u mikrofonu sejdu. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.

umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Rádio vašeho kraje a Helena Vondráčková, 11:03. Jen několik hodin po položení nového asfaltu na náměstí v Teple na Karlovarsku musela na místo vyjíždět policejní hlídka a silničáři. Neznámý řidič tam odsunul zátarasy a projel uzavřenou stavbou. Přitom oficiální objízdná trasa měřila jen pár stovek metrů navíc.
1: Není to hezký od těch, co to udělali,
2: říká paní Růžena. Tady vlastně někdo odsunul zátarasy a vjel vlastně do toho nového asfaltu.
1: Nějaký vandalové, ale neví se ještě kdo to udělal a policie se snaží to vyšetřit.
2: Na opravované části náměstí jsem společně s tajemníkem města Vítem Červenkou.
3: Zábrany, které byly použity zavření náměstí, tak dal řidič na stranu, vjel jsem na náměstí, ten asfalt ještě v tom klimaticky náročném horkém počasí byl ještě teplý, tak poškodil tím, že vlastně přijel na náměstí, couvil, tím jak vzal volant do rejtu, tak vlastně vytvořil poškození v té struktuře toho asfaltu, no a odjel pryč.
2: O jak velký úsek se jednalo?
3: No tak je to samozřejmě budově, ale ten úsek, kdyby se chtěl opravovat, tak by se musel vlastně celá ta struktura vyfrézovat a položit znova 102 nebo 110 metrů, myslím, čtverečních.
2: Máte kamerový systém?
3: Máme kamerový systém, ano.
2: Takže pachatel byl vlastně zachycen při tomto činu?
3: Pachatel byl zachycen, policie si zažádá o poskytnutí toho videozáznamu a ten jim samozřejmě poskytneme.
2: Jsem tady s mluvčím krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, Vojtěchem Vaňkem. Tady vlastně vidíme potrhání asfaltu. Tak co vlastně krajská správa vyhodnotila?
4: Nevyhodnocovala sama o sobě krajská správa údržba silnic, ale zhotovitel, kterým byla údržba silnic Karlovarského kraje. Ta vlastně celou věc s tady tou událostí oznámila policii České republiky k dalšímu šetření. Nicméně následným vyhodnocením, které probíhalo v několika předešlých dnech, se zjistilo, že vady jsou pouze kosmetické.
5: Je třeba, aby se policajti k tomu začali prostě stavět, jako ty mladí si tady dělají, co chtějí, a pak to takhle dopadá, že jo?
2: Říká pan Jan.
5: No, máme tady prostě policii a ty, co sem dojíždějí z Mariánek, to tady prostě nestíhají, no.
2: Co na to říkáte?
5: Dal bych jim normálně tvrdou pokutu a sebral jim třeba za to i řidičák. Dostali by za to body, prostě aby se to začalo nějakým způsobem řešit, protože dělají si tady, co chtějí.
0: Policie potvrdila, že se případem zabývá. Z Teple, Anna Bečková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Také naše dnešní noční linka bude věnována 58. výročí smutné noci, kdy naděje pražského jara ukončila v invaze vojsk Varšavské smlouvy. Na vaše vzpomínky a zážitky z 21. srpna 1968 se po 23. hodině těší Borek Kapitančik. Za 6 minut 11, za chvíli zprávy.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Politici se dnes připomínají 58 let od okupace Československa. V Aši bude hotová rozsáhlá rekonstrukce městského bazénu za zhruba 200 milionů korun. V zaniklé osadě Königsmühle v Krušných horách dnes začíná Land Artový festival a bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo i bouřkami, teploty do 25 stupňů. Zprávy Adana Jelínková. Premiér Andrej Babiš z ANO považuje za důležité vzpomínat na lidi, kteří během okupace bojovali za svobodu. Napsal to na síti X v souvislosti s dnešním výročím vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO pak na síti X připomněla Františka Krígla, který jako jediný z československých představitelů odmítl v Moskvě podepsat moskevský protokol. Předseda opozičního STANu Vít Rakušan pak výročí spojil s válkou na Ukrajině. Podle něj je ruská okupace pro Česko historií, pro Ukrajince ale bolestnou přítomností. Stavební firma finišuje v Aši s opravou městského bazénu. Práce začaly loni v lednu a hotové budou na konci září. Rekonstrukce už byla nutná, protože objekt ze 70. let minulého století v podstatě žádnou velkou úpravu neměl. Technologie byly zastaralé, vany protékaly a různé kovové konstrukce už byly poškozené. Opravit proto bylo zapotřebí téměř všechno, pokračuje mluvčí radnice v Aši Milan Vrbata.
2: Zůstala jenom obvodové zdivo vlastně toho bazénu, vany obou těch bazénů a prakticky skoro všechno, kromě některých technických zařízení, vlastně nový. Můžou navštívit i saunový svět, na který se teda všichni těšíme. Bude tam několik saun, které nabídnou prostě komfort, který tady vlastně není.
0: Město za rekonstrukci zaplatí asi 200 milionů korun. V zaniklé krušnohorské osadě Königsmühle dnes začíná Land Artové setkání. 15. ročníku se zúčastní hudebníci, výtvarníci a divadelníci z Česka i Německa. Kromě kulturního programu můžou návštěvníci sledovat práci Land Artistů, malířů nebo řezbářů, říká ředitel festivalu a spolku Dokrajin Petr Mikšíček.
3: Je tam jedno velice hluboké téma k zamyšlení a to jsou taky černé postavy, rodina, která odchází z Königsmühle a působí to hrozně silně. Od Jakuba Kostura, pak tam vytváří Ondra Koudelka, český antartista, takovou jako spletenou louku a Andreas Stegemann tam vytvořil takové jako nádherný spirály a ještě tam přibudou další.
0: Soud v Hongkongu dnes uznal vinnými z podněcování ke svržení komunistického režimu dva bývalé vůdce opozičního sdružení pro podporu vlasteneckých demokratických hnutí v Číně. Aktivisté v roce 2021 zorganizovali tradiční shromáždění na připomínku obětí masakru na náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Prokuratura je potom obvinila na základě Pekingem prosazeného bezpečnostního zákona. Teď jim hrozí až 10leté vězení.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekejte oblačno až zataženo s deštěm nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je pátek 21. srpna 2026. Zahrajeme si po zprávách Hanu Zagorovou a také Valdemara Matušku a pak se budeme ještě podrobně věnovat počasí. To odpolední počasí bude trochu divoké, tak si to za chvilku probereme a mrkneme se i na počasí o víkendu. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Místy až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky. Během odpoledne bude přibývat oblačnosti až na zataženo a od jeho západu se postupně na většinu území rozšíří déšť nebo přehánky. Místy i bouřky, které mohou být zejména na jihu a jihovýchodě kraje i velmi silné. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách do 22 stupňů Celsia. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, odpoledne a večer mírný, severozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, to je 55 km za hodinu, v bouřkách ojediněle i kolem 90 km za hodinu. V sobotu bude převažovat oblačno, místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, a to zejména v severní polovině kraje a na horách. Výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne a večer očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách do 19 stupňů Celsia. Mírný západní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. No a ještě nám zbývá předpověď na neděli, bude většinou polojasno. Během dne se mohou při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně objevit i přehánky, zejména na horách. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Slabý severozápadní až západní vítr od 1 do 4 metrů za sekundu. Ať se vám víkend vydaří bez ohledu na počasí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefon

0: Telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Východně od Rokycan najdeme obec Strašice. První písemná zmínka o ní pochází zhruba z poloviny 14. století. V současné době v obci žije přibližně 2800 obyvatel. Jak ke svému názvu přišla, napoví náš seriál.
2: Těch pověstí nebo v podstatě takových těch teorií o vzniku názvu je několik. Ten první, ten nejstarší, vychází z toho, že jakýsi strach založil zdejší osadu. Poté tedy se objevuje název Strašice a samozřejmě ta líbivější pověst 19. století vychází z takového lidového vyprávění o tom, že v Dobřívě je dobře a ve Strašicích strašně. A souvisí to s tím, že na nedaleké zemské stezce byli přepadáváni kupci a o Strašicích se vyprávilo, že právě na zdejších hradech sídlí loupežníci.
3: Seznamuje s teoriemi o vzniku názvu obce Strašice vedoucí Muzea středních Brd Tomáš Makaj. U vás je velkou dominantou kostel svatého Vavřince.
2: Což je rožumberská památka. Jsou tam nějaké nově objevené nástěnné malby, které pochází ze 14. století, tedy z doby, kdy to spadalo do majetku Petra I. z Rožumberka. To je ta největší a nejstarší památka. Pak máme Muzeum středních Brd, to je památka, která pochází z období první republiky. Lovecký zámeček Tři trubky, který pochází z období historismu, tedy z roku 1889 až 1891. No a pak máme ku příkladu budovu radnice, která je typickou Strasbergovou stavbou, tedy z období krále železnic, což je stavba z roku 1872.
3: Strašice nabízí návštěvníkům poměrně plno aktivit, a to jak sportovních, tak turistických.
2: To je dáno tím, že katastr Strašice v Brdech zasahuje až přímo do centrálních Brd. Do katastru Strašice v Brdech patří právě i zmíněný lovecký zámeček Tři trubky, v jehož areálu se nachází dům přírody Brd, který mám na starosti celou oblast HKO Brdy.
4: Mně se tady žije dobře, protože tady se spojí krásný život na vesnici, je tady super příroda a když už toho mám dost, tak za chvíli jsem na dálnici, jo, můžu jezdit buď na stranu do Plzně nebo do Prahy a je to kousek, takže výborná pozice je tady.
3: Přibližuje Renata Převrátilová z místního informačního centra, jak se jí v obci žije. Vy tady máte také školku a školu.
2: Nejznámější a jedinou školou je škola Karla Vokáče, která se nachází v podstatě v centru obce. Hned vedle ní je původní stará škola, která je dneska mateřskou školkou. V podstatě dřívější strašické školství bylo velmi vyhlášené. Dokonce jsme tady měli i školy 3 a časem i 2 školky tady byly.
3: U vás je i poměrně bohatý spolkový a kulturní život.
2: Ku příkladu máme i společenské akce ve formě plesů, které právě ty spolky pořádají.
3: Říká podrobnosti o kulturních aktivitách v obci Tomáš Makaj. Ze Strašic na Rokycansku Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš páteční dopolední program, za minutku bude 11:30. I v těch nejtemnějších dnech srpna 1968 jsme dokázali držením při sobě čelit bezmoci a zachovat si naději. Spolehlivou kotvou celého národa se v pohnutých chvílích stala regionální studia Československého rozhlasu a nezlomná zpravodajská štafeta. Závěrečný díl našeho společného příběhu v seriálu Vlny 68 odvysíláme už po písničce.

0: Závěrečný pátý díl rozhlasové série Vlny 68 mapuje napjaté okamžiky těsně po návratu československé delegace ze Sovětského svazu. V těžkých chvílích se hlavní kotvou národa stala solidarita mezi lidmi a odvaha rozhlasáků, kteří díky regionální štafetě udrželi společnost v jednotě. Autentické svědectví o dnech, kdy Čechoslováci drželi při sobě, připravili hlasatel tehdejší štafety Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V srpnových okupačních dnech roku 1968 patřil rozhlas lidem. Zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu šířila informace, které byly pravdivé. Šířila informace, na které se národ mohl spolehnout a věděl, že to není ani propaganda okupačních vojsk, ani politická propaganda. Byla to doba, kdy kvetly mečíky. Pokračuje Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Ti lidi před rozhlasem byli opravdu nám velmi přátelsky nakloněni, protože nám posílali květiny. Takže my jsme měli tu hlasatelnu plno mečíků a ta vůně byla tak omamná, že jsme si s kolegy říkali, že jsme trošku jako v krematoriu.
5: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.
3: Zatímco v okupačních dnech byli Čechoslováci v ulicích, otáčeli směrové tabule, odmítali dát okupantům vodu a jejich rozhlas jim byl cenným zdrojem informací, už posledního srpna byl v ulicích vynucený klid a Československý rozhlas opět ovládaný politickou mocí o klidu informoval.
6: U našeho mikrofonu jsou teď Jan Bláha, který je předsedou Komise veřejného pořádku. Spolu s ním Josef Herián, náčelník Městské správy veřejné bezpečnosti.
7: Chtěl bych ubezpečit občany našeho krajského města, že o situaci ve veřejném pořádku se starají nejen orgány veřejné bezpečnosti, ale i orgány Městského národního výboru.
3: 27. srpna 1968 podlehli představitelé Československa v čele s Alexandrem Dubčekem tvrdému nátlaku a izolaci v moskevském Kremlu, kam byli zavlečeni bezprostředně po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy. Podpisem takzvaného moskevského protokolu fakticky stvrdili podrobení země Sovětskému svazu. Dokument znamenal definitivní konec pokusu o ličtější formu socialismu a odstartoval temnou éru normalizace. Jediným mužem československé delegace, který odmítl diktát přijmout a hrdě ho nepodepsal, byl František Kriegel. Podpis dokumentu znamenal také konec svobodného vysílání.
4: Myslím si, že si musím přiznat jednu věc, že jsme podléhali určitému optickému klamu. Zdálo se nám podle těch rezolucí, ohlasů, telefonátů, že vlastně celý národ je proti té okupaci. Ale jak mohli potom ti Češi vzít si uniformy lidových milicí a střílet do Čechů o rok později? Byli to ti sami lidé, kteří byli proti té okupaci. A tak si myslím, že někdy podléháme těm klamům, že zaměňujeme projekci svých přání, tužeb a cílů možná za realitu.
3: Lidé navrátí. Když jsem se Karla Sedláčka, hlasatele Československého rozhlasu z roku 1968, na jeho chalupě zeptal, jak byste doplnil větu, zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu odpověděl, stálo to za to. Jiří Trnka, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Za 3:45 rádio vašeho kraje a další aktuální téma. Pořadatelé na poslední chvíli zrušili hip-hop camp, který měl začít dnes v areálu Kosmo Hadačka u Kralovic na severním Plzeňsku. Na Facebooku mimo jiné napsali, že jim okolnosti nehrály do karet a program neoslovil dost lidí. Nicméně stovky fanoušků hip-hopu už mezi tím přicestovali na místo z celé republiky i ze zahraničí. Je tam i náš reportér Lukáš Milota. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, teď momentálně tady svítí slunce. Já jsem přímo před tím areálem bývalé raketové základny, která je teďko ohražená a jsou tam nějací lidé, kteří říkají, že nebudou odpovídat na žádné tedy dotazy a že do toho areálu nikoho tedy nemůžou pustit. Když se podívám přes ty zábrany, tak to vypadá jako několik dní před festivalem a ne tedy, že by ten festival měl začít zhruba ve 14 hodin dneska, tak to skutečně nevypadá. Jsou tam rozestavěná pódia, protože měla tady být hudba na několika scénách a desítky vystupujících z Česka i zahraničí. Vidím tam navezené sudy, asi s pivem nebo s nějakými nápoji, ale opravdu vypadá to zatím jako nedokončené, nepřipravené. No, ale co tady připravené je, tak jsou, jak už si říkala v úvodu, stovky návštěvníků, kteří už přijeli na místo s nějakým předstihem, přijeli často i z velké dálky. Když se tady podívám na poznávací značky, tak vidím tady nejenom české, slovenské, rakouské, německé, ale třeba také polské značky, holandské, dokonce i chorvatskou značku jsem tady zaznamenal, takže opravdu přijeli lidé z celé Evropy a tady před tím areálem je takový borový les nebo smíšený a lidé jsou tam ubytovaní stále ještě ve stanech, snídají, vyřizují ranní hygienu, no a někteří už balí a odjíždějí. Když jsem mluvil s některými, nebo tak nějak jsem tady pozoroval ty účastníky, tak je na nich vidět, že jsou zklamaní, že jsou smutní, že se těšili na hip-hop a jeden tady účastník mi řekl, že hip-hop, respektive tento kemp, je tedy mrtvý. Ale není to úplně pravda, protože někteří lidé tady u těch stolečků, u snídaně, tak si z repráku ten hip-hop pouští, alespoň takhle.
0: Lukáši, už pořadatelé oznámili, jestli lidem vrátí peníze za vstupné?
1: Zatím ty informace nemáme, ještě před chvilkou jsem to ověřoval, volal jsem hlavnímu organizátorovi a zakladateli toho kempu Radku Maliníkovi, nedovolal jsem se, a takže vycházím jenom z toho, co se opravdu píše na webových stránkách hip-hop kempu a nebo na facebookových stránkách. Můžu to ještě připomenout, okolnosti nám nehrály do karet, ani slunce v logu nám nepomohlo s počasím, program neoslovil dostatek z vás a my tu partii nedokázali důstojně dohrát. A teď je tady, to řeknu slušně, je to tady trochu neslušně, podělali jsme to. No a také tu informace, že další informace se lidé dozvědí v následujících dnech. To znamená, že očekáváme, nebo návštěvníci a ti, co se sem chystali, tak hlavně očekávají informace o tom, jak tedy asi dostanou zpátky vstupné.
0: Kvůli festivalu se chystala posílit služby i policie. Teď aktuálně je na místě?
1: No, je tady policie, když jsem přijížděl sem k Hadačce, tak dokonce měřili rychlost, takže hlídky tady jsou, přímo tedy před tím vjezdem do areálu, tak jsem potkal policisty, kteří tam nějakým způsobem kontrolují, co se tam děje, kdo sem přijíždí, kdo odjíždí. Říkali, že areál tedy je přístupný, že sem můžu zajet. Byla tady v tu chvíli sanitka, odvážela jednoho tedy zřejmě účastníka s nějakým zraněním, ale takže policie tady skutečně je a dohlíží na to, aby tedy ten kemp, který nakonec žádným hip-hop kempem nebude, aby nějakým způsobem dopadl bez újmy.
0: Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip-hop Camp, který měl začít dnes v Hadačce u Kralovic. Aktuální informace přinesl Lukáš Milota. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Pokud jste při oslavě nestihli dopít šumivé víno a už mu dochází bublinky, oživte ho pomocí rozinky. Nesmí být tedy už úplně vyčpělé. Těsně před podáváním do vína přidejte 2 rozinky a víno bude zase připravené v podobné kondici jako při otevření. Máte-li ale zbytek jakéhokoliv vína, které už dopít nehodláte, rozdělte ho do tvořítek na led a dejte zamrazit. Až bude potřeba, snadno ho můžete použít třeba do omáčky nebo pod maso. Víno je díky svým antioxidačním vlastnostem a přírodním kvasinkám, které obsahuje, skutečným požehnáním pro rostliny a květiny. Pokud vám doma zbyla čtvrtka láhve vína, doplňte ji čerstvou vodou a použijte ji pak k zalévání. Stejně jako ocet je starší, už nepitelné víno vynikajícím odmašťovadlem povrchů. Lze jej použít k čištění skla, lednice nebo všech kuchyňských povrchů. A pozor, umí také neutralizovat pachy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Kup mi den, kup mi noc.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Vandal v Teplé na Chebsku poškodil nový asfalt. Do ostrova u Karlových Varů se vrátila socha anděla, původní součást barokního kostela. Návštěvnost snímku Jiřího Mádla Vlny překonala k 21. srpnu milion diváků. Odpoledne bude většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo i bouřkami. Teploty do 25 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Lukášem Staňkem. Vandal v Teplé na Karlovarsku nerespektoval zákaz vjezdu a poškodil čerstvě položený asfalt. Odsunul si zátarasy a na novém povrchu se otočil a odjel, přestože objízdná trasa měřila jen pár stovek metrů. Město událost zachytilo na kamery a věc předalo policii. Podrobnosti doplňuje tajemník města Vít Červenka.
3: Tady došlo k poškození vlastně toho už položeného asfaltu. Poškozená ve dvou místech ta struktura toho nového asfaltu, kdy může samozřejmě v budoucnu v řádech let dojít k většímu poškození trhlinám, zatečení vody.
2: Podle krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje jde hlavně o kosmetické vady. I tak ale budou silničáři celý úsek dál monitorovat. Do ostrova u Karlových Varů se vrátila barokní soška z původní výzdoby kostela Zvěstování Panny Marie v klášterním areálu. Umělecký předmět byl desítky let v úschově na jihočeském zámku Červená Lhota. Obnovený barokní kostel dnes slouží jako kulturní centrum. V polovině 20. století ho ale poničila armáda, pokračuje ředitelka areálu Petra Šístková.
4: Vlastně k devastaci tady toho kostela došlo v 50. letech, kdy vlastně se tady usídlila Československá lidová armáda a celé to tady vlastně zpustošili. Obnovovalo se to v letech 2001 až 2007. Anděl najde své místo nejdříve tady na oltáři a potom bude vystaven ve vitríně.
2: Slavnostní program k symbolickému návratu sochy anděla do barokního areálu začíná v ostrovském kostele Zvěstování Panny Marie dnes v 17 hodin. Film Vlny režiséra Jiřího Mádla, který zachycuje události spojené se srpnovou okupací, překonal k 21. srpnu v českých kinech hranici 1 milionu diváků. S tržbami ve výši 159 milionů korun se tak stal druhým nejvýdělečnějším českým filmem od roku 1989. První příčku drží komedie Ženy v běhu. Snímek Vlny do kin vstoupil před 2 lety a získal Českého lva za nejlepší celovečerní film roku 2024. Polské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance. Důvodem je zastavení izraelského vyšetřování útoku na humanitární konvoj v pásmu Gazy v roce 2024. O život tehdy přišlo celkem 7 pracovníků organizace World Center Kitchen, včetně polského dobrovolníka Damiana Sobola. Polsko vyjádřilo zklamání nad tím, že Izrael nebude incident dál vyšetřovat a viníky trestně stíhat. Izraelská armáda pouze identifikovala 2 zodpovědné vojáky, které následně propustila. Polsko zároveň informovalo, že případ dál vyšetřuje okresní prokuratura v Přemýšli. Sport. V Plzni začíná 35. ročník mistrovství České republiky dorostu v terčové lukostřelbě. Soutěžit budou jednotlivci, družstva i mix týmy. Střílet budou na vzdálenost od 50 do 70 metrů. Kvalifikace začíná dnes ve 14 hodin na sportovní střelnici v Lobzích. Zítra od 8 hodin jsou pak v plánu eliminace. Finálové souboje se budou konat v neděli v Šafaříkovo sadech. Pokračuje předseda lukostřeleckého klubu Arkus Plzeň Zdeněk Horáček.
5: V neděli to bude od 8:30 v Šafaříkovo sadech zase do 5 odpoledne. Vždycky od kategorie vyhlášení, jo, bude to tam komentovaný, bude to tam jako pro lidi, kteří lukostřelbují se poprvé, jak to tam je komentovaný, aby trošku se zorientovali.
0: Počasí.
2: Odpoledne čekejte oblačno až zataženo s deštěm nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, který ale v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. A biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech je dnes až do 15 hodin uzavřená Ondřejská ulice. Důvodem je umístění kabelového vedení k nové trafostanici pro střední školu společného stravování.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
6: S Českým rozhlasem Karlovy Vary přejeme pěkný den. Je pátek 21. srpna 2026 a v našem předvíkendovém vysílání začínají písničky pro vás. Pořad, do kterého můžete psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz anebo nám telefonujte na studiovou linku 221 55 37 37. Připomenu, že dnes má svátek Johana a Johanka a že teď ve 12 hodin a 5 minut posílám první písničku našeho už odpoledního programu Kapela Kabát a písnička Bára. U mikrofonu před víkendového vysílání Petr Čimpra přeju hezký pátek a pohodový poslech.

Ve 12 hodin a 12 minut posloucháte páteční písničky pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď máme čas, kdy splníme písemné přání. Napsala nám paní Maria z Karlových Varů, která by chtěla slyšet nějakou písničku od Věry Martinové. Výběr nechá na mě, písničku posílá všem našim posluchačům, také k nám do rádia a je ráda, že je rádio Český rozhlas Karlovy Vary stále v její blízkosti. Paní Marie, to je naše úloha, my jsme za to samozřejmě potěšení, že jste nám napsala a velmi rádi splníme vaše přání. Neznám tedy úplně vkus, tak jsem vybral od Věry Martinové písničku Toulavý džín. Snad vám i tenhle song od této stálice naší hudební scény udělá radost. Příjemný poslech, hezké odpoledne.

0: Tak to byla Věra Martinová, splnili jsme jedno písemné přání. Já už ale teď na telefonní lince 221 55 37 37. Vítám posluchačku z Prahy. Dobrý den, teď jsem zapomněl křestní jméno.
1: Já se jmenuji Alexandra,
0: Alexandra
1: a ráda bych vás
0: dobrý den.
1: Pozdravila. A všem příznivcům paní Marty Kubišový, která je naše legenda, bych prosila pustit tuhle tu písničku.
0: Písničku Ringo Dings jste vybrala. A jak jsem vybíral tu písničku a v hlavě mi utkvělo křestní jméno zpěvačky Kubišové, čili Marta, tak jsem si nemohl vzpomenout na to vaše. No tak jo, hrajeme asi pro všechny, předpokládám také pro vás. Čím to, že jste si nás v Praze naladila?
1: Ráda poslouchám vaše rádio.
0: Jsme za to potěšení, děkujeme moc krát. Marta Kubišová i pro vás. Naslyšenou, hezký
1: moc
0: den.
1: Moc krát děkuju. Naschranou.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A v tomhle pořadu Českého rozhlasu Karlovy Vary plníme vaše telefonická a písemná přání. Teď tady máme následující vzkaz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Dalibora Jandy Jahodový koktejl. Je to písnička pro moji manželku Žabku od Kajíka, Pípy, Kuliánky a Bertíka.

0: Každý den mezi 12. a 13. hodinou vám hrajeme ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary podle vašeho gusta na vaše přání, stejně tak i dnes v pátek 21. srpna. Teď už mám na telefonu Pavla z Mariánských Lázní, který vybere další písničku do našeho programu. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, pane rektore, vám i všem posluchačům Rádia Karlovy Vary. Prosím bych chtěla písničku od Mirek Birky a Mariky Kombitové, která se jmenuje Nespalme to krásné v nás. Je to pro paní Janu a Honzu z Mariánských Lázní. Děkuji a přeji všem krásný víkend.
0: Vám také přejeme krásný víkend a hezké páteční odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: 1:02, posloucháte páteční vydání písniček pro vás u mikrofonu Petr Čimpera a na telefonu vítám naší posluchačku z Nejtku, paní Julii. Hezký den.
2: Dobrý den. Já bych ráda vaším prostřednictvím nechala zahrát k narozeninám jednomu velice obětavému místopředsedovi svazu tělesně postižených Nejtku. A je to pan Jaroslav Sajda. A přejeme mu hodně, hodně zdravíčka a ještě dlouhý léta, aby tady s náma byl. A přeje mu to Julka a Jara Staňkovi. Mm-hmm. Já vám moc děkuju.
1: Nemáte vůbec zač a ještě prozraďte, jakou krásnou písničku jste pro oslavence vybrala?
2: No ráda bych Michala Davida, přátel stačí mít.
1: Všechno je připraveno, také gratulujeme za Český rozhlas Karlovy Vary a vám děkujeme za tenhle telefonát. Naslyšenou, pěkný den.
2: Děkuji, naslyšenou.

Ve 12 hodin a 36,5 minuty jste ve společnosti pátečního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Máme tady další přání, tentokrát písemné. Dobrý den, mohla bych poprosit o písničku na přání pro moji mamku Julii, pro ségru Štěpánku, pro maminy přítele Miroslava Bělku, pro babičku Danu, mého tátu Miroslava Biro a mého přítele, který mi hodně chybí. Písnička se jmenuje Najednou a je z muzikálu Ledové království. Děkuji a přeju hezký zbytek dne. Tak pod tímto vzkazem a přáním je podepsána Karolínka ze Sokolova.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
2: Ty 21. srpnové jsou s vámi ve 12 hodin a 41 minut a teď nám do vysílání telefonuje z Rotavy paní Míla. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych chtěla zahrát všem těm, kteří byli 21. srpna mimo republiku a nevěděli, kdy se vrátí domů. Nebyla to dobrá příležitost, ale určitě jich ještě dost na to vzpomene a možná i zapláče. Takže bych pro ně chtěla zahrát třeba Hej páni Končele.
2: Dobře, připravená je písnička.
3: Děkuju.
2: Já vám děkuji za zavolání. Naslyšenou, klidné odpoledne.
3: Naslyšenou. Děkujem.

0: Karel Gott, Hej páni konšelé, písnička, kterou vybrala Míla z Rotavy, dozněla ve 12 hodin a 640 minut a pojďme na další písemný vzkaz. Dobrý den, prosím, zahrajte pro mé kolegyně z práce písničku od Marka Ztraceného Obuj si mé boty. Moc děkuji, přeji všem, krásný den, podepsána je Lenka.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

I Marka Ztraceného jste slyšeli v našem pátečním vydání pořadu Písničky pro vás. Míříme opět za písemným vzkazem. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Girlfriend od Avril Lavigne. Písnička je pro dceru Pípu, od tatínka, maminky, Kukínky a Bertíka. Moc děkujeme.

0: Za malou chvíli už bude 13 hodin, to bude čas pro aktuální zprávy s Lukášem Staňkem, písničky pro vás s datem 21. srpna 2026 už budou minulostí, no a po 13. hodině si můžete poslechnout pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou a já se na vás budu těšit chvilku po 14. hodině v pátečním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Horní Slavkov na Sokolovsku hledá nového dodavatele tepla na příštích 15 let. Rekonstruovaný bazén v Aši na Chebsku by se měl v říjnu otevřít veřejnosti. Nejvyšší správní soud otevřel cestu k modernizaci a obnovení provozu spalovny odpadů v Rybitví na Pardubicku. Dnes čekejte oblačno až zataženo s deštěm nebo i bouřkami. Teploty do 25 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. Horní Slavkov vybírá firmu, která bude od února příštího roku městu dodávat teplo. Současná smlouva se společností ČEZ končí v lednu 2027 po 10 letech provozu. Nový kontrakt má platit do roku 2041. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 1 miliardu korun. Podle nezávislého starosty Alexandra Tereka přišla do výběrového řízení jediná nabídka.
3: Externí zpracovatel, tedy advokátní kancelář, která to pro nás zpracovává, tak hodnotí splnění kvalifikačních předpokladů, a pokud tam nedojde k nějakému odvolání nebo tak, tak si myslím, že v září by to zastupitelstvo mohlo mít k projednání.
2: Rozsáhlá rekonstrukce městského bazénu v Aši je před dokončením. Hotovo by mělo být na konci září. Práce začaly loni v lednu a radnice za ně zaplatí asi 200 milionů korun. Nové jsou bazénové vany, technologie i sociální zařízení. Současné práce v areálu bazénu popisuje stavební technik Ladislav Potočný.
4: Na velkém plaveckém bazénu probíhá chemické čištění. To znamená, že se vlastně celý bazén meje, vyplachuje, proplachuje a začne se napouštět. No tak chybí nám to vyčistit, celkový úklid, chybí nám tady nějaké ještě interiéry, nábytek, dodělat nějaké obklady. Stavba je téměř před dokončením.
2: Novinkou pro návštěvníky bude například terasa před venkovními bazény nebo wellness centrum. Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku, který znemožňoval společnosti AVCZ obnovit spalovnu nebezpečného odpadu. Vyhověl tak kasační stížnosti odpadové firmy a zároveň zrušil nedávný rozsudek Pardubického krajského soudu. Ten převážnou většinu územního plánu obce ponechal v platnosti. Firma s tím nesouhlasila. Podle vyjádření starostky je rozsudek soudu pro město překvapením. Rybitví bojuje proti spalovně více než 20 let. Společnost AVCZ má už kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Panamský průplav kvůli suchu příští měsíc omezí provoz. Vodní cestou mezi Atlantským a Tichým oceánem aktuálně proplouvá 36 lodí denně. Od půlky září jich bude jen 32. Provoz průplavu je totiž závislý na systému plavebních komor, které čerpají vodu ze dvou umělých nádrží. Těm aktuálně klesá hladina. Rezervoáry zároveň zásobují vodou miliony obyvatel Panamy. Mezi květnem a srpnem v zemi spadlo o třetinu méně srážek, než je obvyklé. Děje se to i kvůli klimatickému jevu El Niño, který zesilují i globální změny klimatu.
1: Počasí.
2: Odpoledne čekejte oblačno až zataženo s deštěm nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, který ale v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré až velmi dobré. A biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici číslo 20 mezi Útvinou a Krásným údolím na Karlovarsku havarovalo nákladní auto s vlekem. Nehoda zasahuje do vozovky a komplikuje provoz. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu a ať už jedete kamkoliv. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.
5: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajdamová. Dobrý den.
6: Nějak? Mám sucho?
5: Jo, sucho.
6: V ústech.
5: Sucho v ústech.
6: Ano.
5: To je dnešní téma.
6: To bude ono.
5: Ano,
6: naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
5: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu a sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: já půjdu dál.
1: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
2: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potom spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
3: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
2: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho půl druhého litru nebo 2 litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom 1 nebo 2 sklenice 2-decové a ten zbytek ta obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
3: Můžeme do toho množství vybitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
2: Ta polévka to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
1: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
5: Jsem s ním.
6: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vidíte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
5: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku. To fakt nevím. Ale jináč moc děkuji a je to krásně veselý dotaz. Díky.
1: Víte, co nevíte. A já ještě teda chci říct, že no, paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, ano, je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odborník. Já vím tyhle ty základní věci. Nakonec, jako všichni lékaři, musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
5: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svůj stravu, pitný režim a další věci. A to všechno ví pacient. A panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
1: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
5: Jsme rádi.
1: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří básnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech slpo jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští. Často se lahodnou tekutinu zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr. Sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí. Teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlomy v ústech, to je psychologické příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další?
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz. To znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů, a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
0: Ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
2: Jsem s tím.
0: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno.

0: No, ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení. Někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. A pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
1: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka a sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Veselé a zdravě CZ, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád lahev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktorka, tak zubní pasty obsahující xylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domnívám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz. To znamená na produkci slz. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někdy, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby. Takže tohle, co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno. Existují i výjimky. Takže zase totéž doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech, probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech. Trápí vás to? Ptáte se. Telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchač
2: Neslyším.
1: A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda...
2: Vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych doporučil...
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí limu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí lima úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky.
2: Ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří. Tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli. Přesouváme se za dalším dotazem. Kdo se dovolal do pořadu Veselé a zdravě? Téma sucho v ústech.
3: No, Rožnou zdraví, Ostravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano, to právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon, dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den, tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce. Protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju půl litru tekutiny, normálně
2: ano,
4: obyčejné
2: ano.
4: Vody, tak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem, paní doktorko, byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce, což teď nemůžu, jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano? Vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano? Zkuste to kle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: Zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Hezký zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se nashledanou.
0: Neloučíme se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma sucho v Ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento není. Tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux.
0: Tak.
1: Existují léky.
2: No, to už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou jo? večeři...
2: A druhou večeři nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím. Pak
1: a
2: už
1: v kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak
2: jedné
1: to bude
2: vnoci,
1: ono.
2: Protože...
1: Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych se spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně a přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá kravíně. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdraví.
1: Ano,
0: dobrý den,
1: tak.
0: Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech. Až písemně loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk. Ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování. Tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych doporučila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme, co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat dál. Děkuji.
5: Už utíkám od rádia pryč.
1: Ano, dobrý den.
5: Mně je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzí mě sucho v ústech.
1: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech. Méně často, pokud ležíte na boku.
5: Ležím na boku.
1: Ležíte? No tak, tak zkontrolujte prosím množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože
0: když si čistíte
1: toto může,
0: zuby večer,
1: ano,
0: může to způsobit
1: taky
0: tyto
1: může
0: problémy.
1: Způsobit.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
6: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
1: Ano.
6: A z toho je právě tak sucho v ústech.
1: Ano, to je...
6: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
1: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
0: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
1: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo? Ale
0: já
1: aby vám...
6: Já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
1: Ano.
6: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě ani sestřička upozornila, že co je mi.
1: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
0: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
1: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
0: Doktorka Kateřina Cajdemlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
7: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
7: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
2: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho, pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin, zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař, pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
1: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
2: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
1: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Ostrov u Karlových Varů dokončuje přípravu pozemků pro výstavbu rodinných domů. Některá koupaliště v Karlovarském kraji už nejsou ke koupání. Kvůli bouřkám se dnes v noci můžou výrazně zvednout hladiny přítoků Vltavy v Praze. Zítra čekejte oblačno, místy přehánky a teploty do 19 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. Ostrov u Karlových Varů dokončuje ve spolupráci s developery úpravu rozvojových městských lokalit. Postupně je připravuje na výstavbu rodinných domů. V následujících letech by jich v okrajových částech města mohlo vzniknout více než 260. V letošním roce město dokončilo úpravy pozemků v Květnové. V současné době radnice získala kolaudační rozhodnutí na úpravu pozemků v osadě Kfely. Pokračuje nezávislý starosta Pavel Čekán, zvolený za hnutí místní.
2: Kfely budeme říkat římská 1, kde je 95 pozemků. Stavba je v podstatě dokončena a jsme teď v předávacím procesu. Pozemky a infrastruktura se předává městu a rozjela se druhá etapa, která by měla být dokončena na jaře příštího roku, kde bude nějakých dalších 50 pozemků.
0: Parcely pro výstavbu rodinných domů chce město v následujících letech připravit i v městské části Horní Žďár. Měření hygieniků v Karlovarském kraji zjistila tento týden zhoršující se kvalitu vody na sledovaných koupalištích na Karlovarsku. Naopak koupaliště na Sokolovsku mají stále vodu bez závad. Zejména malé vodní plochy jsou zatížené sinicemi nebo chlorofilem. Vyplývá to z aktuálních údajů krajské hygienické stanice. Na dvou koupalištích v kraji je zákaz koupání, a to na Skalce u Chebu a na Velkém rybníku u Hroznětína na Karlovarsku. Naopak bezvadnou kvalitu nebo jen mírně zhoršenou mají koupaliště Michal u Sokolova, vodní nádrž Tatrovice u Vřesové, Boden u Habartova a také Bílá voda u Chodova. Do Česka odpoledne dorazí velmi silné bouřky. Výstraha před nimi platí na většině území, kromě Karlovarského kraje. Může je doprovázet silný přívalový déšť, vítr s nárazy až 100 km za hodinu a asi 2-centimetrové kroupy. Kvůli bouřkám se navíc během noci a zítřejšího dopoledne můžou výrazně zvednout hladiny řek. Povodňovou bdělost meteorologové vyhlásili hlavně u přítoků Vltavy v Praze a menších toků na severu Čech. Lidé by se proto měli vyvarovat koupání, plavání, jízdám lodí nebo pohybu v korytě toku. Americký federální úřad pro vyšetřování zatkl ženu, která podle policistů plánovala bombový útok na parlament státu New York. Tamní média píšou, že Američanka jednala ve jménu teroristické organizace Islámský stát. Od nastrčených agentů FBI si zakoupila falešnou bombu a nefunkční střelnou zbraň. Teď čelí obvinění z poskytování hmotné podpory a zdrojů zahraniční teroristické organizaci. Sport. Plzeňští fotbalisté prohráli úvodní duel play-off Evropské ligy na trávníku Červené zvezdy Bělehrad 0-3 a výrazně se jim tak vzdálila účast v ligové fázi. Dvěma góly utkání rozhodl kapitán srbského celku Mirko Ivanič. Hodně naštvaný byl po utkání záložník Viktorie Lukáš Červ.
3: Chtěli jsme se tady uhrát dobrý výsledek do odvety a to 3-0 prostě není. Dobrý 2-0 taky není dobrý výsledek do odvety, ale furt je to lepší než 3-0. Jako. Za stavu 2-0 jsme byli prostě, budu to říkat normálně blbě, tak jak jsem to říkal v kabině, prostě jak zmoklý slepice. Nevypadalo to dobře, vyústil to v ten třetí gol, ale co bylo, to bylo. Já doufám, že to zůstane tady, už jsme si to řekli.
0: Odveta v Plzni je na programu ve čtvrtek 27. srpna od 19 hodin. Počasí. V noci bude zataženo až oblačno, zpočátku s občasným deštěm a přehánkami, místy i bouřkami. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte oblačno, místy přehánky, výjimečně i bouřku. Postupně ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré. A biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici číslo 20 mezi Útvinou a Krásným údolím na Karlovarsku havarovalo nákladní auto s vlekem. Na místě je policie. A v Nejtku na Karlovarsku v ulici Sídliště 9. května srazilo auto chodce. Na místě zasahují záchranné složky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezký dobrý den, je 14 hodin a 5 minut, čas, kdy před víkendem začíná páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. My jsme vaším společníkem také v době letních prázdnin a dovolených, tak možná, že teď už máte po všech povinnostech, anebo si vychutnáváte svůj volný čas, pak jsme rádi, že nás posloucháte i v tomto čase. Můžu slíbit další část našeho letního prázdninového seriálu, totiž i před víkendem vás zavedeme na zajímavé místo, připravený je další díl zámeckého léta. Za chvíli vás na jednu z památek pozve průvodce pořadem František Kinský. Tak zůstaňte s námi. Hezké páteční odpoledne a klidný poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: 17 hodin, 12 a půl minuty, čas, kdy posloucháte páteční Dobré odpoledne. Po dnešním dopoledni máme dalšího výherce soukromé prohlídky zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Poslední možnost zapojit se do naší soutěže zámeckého léta budete mít ještě příští týden. Soutěžíme každý všední den krátce před 10 hodinou. Vždycky předtím vás ale pozveme na jeden ze zámků. A tuhle pozvánku vám nabízíme i odpoledne a právě v tomhle čase. Kam to bude tentokrát, prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu, tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení,

0: dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzové, tak z pohledu doby kamenné. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
1: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
0: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzové se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
1: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
0: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
1: A naši malou návštěvu zámku Svijany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
0: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tato kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho tří manželek. Ale vidíte jenom čtyři erby, matky a tří manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. A jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Svijany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: tipy pro volný čas.
1: No a také v našem pátečním odpoledním vysílání pro vás máme zajímavé pozvánky. Multižánrový festival Hot Springs v areálu Karlovarského meandru nabízí zábavu až do 23 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na kapely Bena Christovaho, dále Anet X, Izomandiase a Nick Tendu. Třídenní pedalboardové závody začínají dnes v 15 hodin na nádrži Jesenice v Chebu v areálu Kempu Baldy. Na programu jsou závody na 12 a 6 kilometrů a 4-kilometrová dráha pro děti. Letní slavnost přátelství v Libé na Chebsku nabídne program od 18 hodin v obřím stanu pod hradem. Zahrají kapely Vostrej 11.50 a hrací skříň Praha. Program Mariánsko-Lázeňského 67. ročníku Chopinova festivalu míří na zámek Kinžvart. Od 18 hodin a ve 20 hodin a 30 minut tam začnou komorní koncerty houslisty Leoše Čepického a kytaristy Petra Seidla. Zajištěná je doprava autobusem od Mariánsko-Lázeňského městského divadla. Kapli Hradu v Bečově nad Teplou zahraje od 19 hodin folková skupina Strašlivá podívaná. A večer spojený s diskuzí o čipování piva nazvaný Hořká pravda začne v 19 hodin v Sokolovském klubu Alfa. Také to byly tipy pro volný čas od Českého rozhlasu Karlovy Vary, ty páteční s datem 21. srpna. Teď jste ale ve společnosti našeho předvíkendového vysílání. Je čas na příjemnou muziku, skupina ABBA. Přeji vám klidné odpoledne a příjemný poslech.

0: 14:39, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. V Ostrohu na Chebsku stojí kostel svatého Wolfganga, který před 20 lety málem zanikl. Místní tehdy schátralou stavbu odkoupili od církve za jedinou korunu a pustili se do jeho záchrany. Dnes má novou střechu, opravené interiéry a slouží také jako místo koncertů a výstav. Více o historii prozradil předseda občanského sdružení na záchranu kostela svatého Wolfganga na Ostrohu Radovan Caran.
1: Základní kamen byl položen v roce 1475 původním majitelem hradu Seberek, což byla rodina Junkerů, a oni si v první fázi tady udělali jakousi kapli, ve které měli pohřebiště, takže tady jsou na stěnách vidět náhrobní kameny původních majitelů hradu. Jsou tam všecko ty významné rody, jako jsou Junkerové, Šlikové, Gerardi, Gašparové a tak dále. No a o 200 let později přistavěli tu hlavní loď. Kaple přešla barokní úpravou. No a ten vzhled vlastně takhle máme dodnes.
2: Kostel má nádherná vitrážová okna, která jsou ale typnu si nová.
1: Ano, původní vitrážová okna se nedochovaly, ani zbytky, vlastně vůbec nevíme, jak to vypadalo. No a tato nová okna mají historii takovou, že první okno nám věnoval Luboš Žubor, což je rytec skla ze sloupů v Čechách. A s velkou slávou jsme ho odhalovali v roce 2008. No a pak se strhla lavina zájemců, vlastně sponzorů, kteří chtěli mít taky svoje okno v kostele. No a k dnešnímu dni už máme všechna okna opravená. Každé to okno má svého patrona, řekněme, a každý ten sponzor si vlastně vybral, kterému svatému chce to okno zasvětit, a ještě si tam mohl dopřát nějakou svoji maličkost, kterou zná jenom on.
2: Pokud se podíváme nad naše hlavy, tak ta střecha, vy jste říkal, že je opravená, ale tohle je nádherná řemeslná práce.
1: Ano, tohle je původní strop, je to kazetový strop, tedy netradiční strop u kostelů, kdy tradičně bývají ve tvaru obrácené lodi, tak tohle je vlastně plnodřevěný strop bez podpěry. Nad ním je složitá třípatrová střecha, která je zvláštní tím, že jsou tam pětiboké trámy Ondřejské kříže, a vlastně jenom ten krov má svoje vlastní číslo v památkovém ústavu.
2: Kostel svatého Wolfganga má také jednu zvláštnost. Je to černé lanko svěšené ze stropu.
1: No, to je kostelní zvon, který se rozezní proto, aby vám splnil vaše přání. Je důležité přesně specifikovat, co si přejete, protože to skutečně dostanete.
3: Z Ostrohu na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Že za stva cúbky mám.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: Teď ve 14 hodin a 48 minut je čas na vaše telefonické inzeráty. Připravená je studiová linka 221 55 37 37. Pokud máte inzerát ke zveřejnění do našeho pátečního odpoledního programu, tak nám zavolejte na uvedené číslo ještě jednou 221 55 37 37 a můžete nabídnout inzerát našim posluchačům Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Já vždy ten úvod dělám poněkud delší, abyste měli čas zatelefonovat k nám do studia, ale nemohu tady 5 minut povídat o tom, že máme tuto rubriku, protože nás čekají také další záležitosti. Už v 15 hodin to budou aktuální zprávy s Lukášem Staňkem. Takže ještě jednou, telefonní číslo do studia 221 55 37 37 a pokud chcete nabídnout inzerát, telefonujte právě teď do našeho předvíkendového odpoledního vysílání. Ale vypadá to, že dnes budeme bez inzerátu, takže další možnosti až po víkendu v pondělním vysílání.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: viac môj.
1: Chcete obdarovať nejakou ženu ve svém okolí květinou? My vám ich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Česko si připomíná události roku 1968. Ředitel rozhlasu Zavoral připomněl jeho roli během okupace. Karlovarská městská policie ode dneška přijímá přihlášky do Senior akademie. Na historickém statku v Mlíkově budou zítra slavit dožínky. A zítra čekejte oblačno, místy přehánky, teploty do 19 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Lukáš Staněk. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Události dopoledne připomněla pieta před hlavní budovou Českého rozhlasu v Praze. Jeho generální ředitel René Zavoral připomněl roli instituce v roce 1968. Řekl, že rozhlas byl v očích lidí zdrojem pravdivých informací a proto za něj bojovali.
5: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
3: Každoroční piety se zúčastnil taky prezident Petr Pavel a zástupci vlády i obou komor parlamentu. Některé jejich projevy doprovodil pískot a výkřiky. Několik desítek lidí taky přišlo s transparenty proti vládnímu záměru zrušit poplatky za rozhlas a televizi. Karlovarská městská policie ode dneška přijímá přihlášky do dalšího ročníku Senior akademie. Jde v pořadí už o 17. cyklus preventivního programu, který má starším lidem pomoct líp se orientovat v rizikových situacích. Z čeho se samotná výuka skládá, popisuje mluvčí strážníků Pavlína Masmandisová.
6: Akademie začíná vlastně od konce září a je do května a setkávají se každou středu od 2 do 5 hodin. Jsou tam přednášky, jako je například finanční a ekonomická gramotnost, přednášky od armády České republiky, trénink paměti, výživové poradenství a každý ten lektor si to nastaví sám.
3: Účast je pro všechny zájemce zdarma a čas na registraci mají do 20. září. Muzeum Cheb zítra pořádá 6. ročník Milíkovských dožínek. Součástí programu budou taky ukázky historické zemědělské techniky, tradičních řemesel a vystoupení folklorních souborů. Návštěvníci historického statku si vyzkoušejí tradiční sklizeň obilí a další práce spojené s hospodařením na venkově, říká historik Štěpán Karel Odstrčil.
7: Musíme sklidit naše políčko, máme už nachystané i nějaké jiné snopy obilí, takže budeme mlátit, budeme čistit to obilí, budeme vlastně tam mít i historickou techniku, tedy to znamená, že všechno bude na půl ruční. A teprve vlastně popolední se můžeme těšit na folklorní program a ve 3 hodiny potom se mohou děti těšit také na divadelní vystoupení v podání divadla Letadla z Karlových Varů.
3: Český hudební festival Hip Hop Camp je zrušený. Pořadatelé to oznámili včera večer na sociálních sítích s tím, že program neoslovil dostatek lidí. Akce přitom měla začít dnes. Podrobnosti k proplácení vstupenek organizátoři neuvedli. Hip Hop Camp se měl konat po 7 letech, tentokrát v bývalém vojenském areálu u Kralovic na Plzeňsku. Vystoupit na něm měli interpreti z Česka i zahraničí, včetně amerického producenta The Alchemist a 2 držitelů ceny Grammy. Festival naposledy v roce 2019 v Hradci Králové navštívilo zhruba 5000 lidí.
8: Sport.
3: Tenistka Sara Bejlek nastoupí po 19. hodině k zápasu čtvrtfinále turnaje v Cincinnati proti Američance Madison Keysové. 20-letá Češka v minulém kole vyřadila světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Poprvé v kariéře se tak dostala mezi nejlepších 8 hráček na turnaji tisícové kategorie v okruhu WTA.
4: Počasí.
3: V noci bude zataženo až oblačno, zpočátku s občasným deštěm a přeháňkami, místy i bouřkami. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte oblačno, místy přeháňky, výjimečně i bouřky. Postupně ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Policie došetřuje nehodu nákladního auta na silnici číslo 20 mezi Krásným Údolím a Útvinou na Karlovarsku. Místo už by mělo být bez problémů průjezdné, dávejte tam ale pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobrý den. I v 15 hodin a 5 minut jste ve společnosti předvíkendového vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a po zprávách, které připravil a četl kolega Lukáš Staněk, začíná druhá část pátečního dobrého odpoledne. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám třetí nejlepší recept z roku 2024 podle poroty. Tentokrát nám ho připraví kuchař Ivan Vodochodský. Podrobnosti prozradíme už za chvíli. Hezké odpoledne a klidný poslech.
4: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: 15 hodin a 11 minut, čas, kdy posloucháte páteční vysílání rádia vašeho kraje Českého rozhlasu Karlovy Vary. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat jakýsi masový koláč se salátem, tedy přesněji masový bochánek s lehkým bramborovým salátem od Zdenky Chatové z Doudleb v jižních Čechách. Třetí nejlepší recept roku 2024 podle poroty kuchař Ivan Vodochodský. A Patrik Rozehnal také zjišťoval, co měl Ivan naposledy k jídlu.
1: Bez vás naposled, člověče. Jo, ráno jsem na takový pišinkr, co má žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
2: Ty v kuchyni máš tady nápis Nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
2: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
2: Věřím.
1: No, vidíš. Ale jako malej teda jsem prý jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda jako jo.
3: A začali jsme s dobrotou, kterou kdysi před léty dělala v jižních Čechách Zdeňka Chatová. Masový bochánek je vlastně něco jako haše v pekáčku, v silné vrstvě, takový masový koláč s echt mletým masem všeho druhu, až jeho tam Ivan dal dost. A taky to kořenil a solil.
2: Jak ti drhne strojek?
1: Asi by to chtěl promazat.
2: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
1: Staroba.
3: Jak by se ten recept dal shrnout pár slovy?
1: Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
3: No, ochutnávali jsme s radostí.
1: Pojď, ne?
2: No, klidně můžeš držet talíř a to
1: já to držím. Základný. To si potrčku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
0: A zkuste třeba tuhle pochoutku, jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na masový bochánek s bramborovým salátem od kuchaře Ivana Vodochodského najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní recept s doudlebským bramborovým salátem od Zdenky Chatové z Doudleb v jižních Čechách bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Tak teď máme 15 hodin 24 minut, to je nejlepší chvíle na soutěž v pátečním dobrém odpoledni. Už je k dispozici naše studiová linka 221 55 37 37. Připravená je také cena a pro dnešek nepříliš složitá otázka. Unikátní románsko-gotickou kapli svatého Martina, Erharda a Uršuly, Černou věž, Hradní palác a mnoho dalšího nabízí hrad Cheb. Váže se k němu řada příběhů a pověstí a s jeho dějinami je rovněž spjato mnoho významných historických událostí. Navíc tu v úterý 25. a ve středu 26. srpna proběhnou dvě představení Západočeského divadla v Chebu. Začínají vždy ve 20 hodin a my kromě pozvánky na představení pod širým nebem nabízíme dvě vstupenky k prohlídce hradu. Lákavá cena, no a historických památek se bude týkat a jedné osobnosti se bude týkat moje dnešní soutěžní otázka. Máme tady prvního soutěžícího. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Marie.
0: Paní Marie, já vás poprosím tradičně, stlumce si rádio, dělá nám to nepříliš příjemný zvuk v tom vysílání. Tak dobrý den.
1: Ano, dobrý den, už se stalo.
0: Tak paní Marie, jsem rád, že s námi soutěžíte takto před víkendem. Už víte, o co můžete dnes soutěžit. V případě, že správně odpovíte na otázku, čekají na vás dvě vstupenky k prohlídce hradu Cheb. Já jsem zmiňoval, že ta moje otázka se bude týkat historických památek a také jedné osobnosti. My jsme po celé letošní léto nabízeli a stále ještě nabízet budeme až do 31. srpna seriál Zámecké léto. Slyšela jste nějaký díl z tohoto seriálu?
1: No, asi slyšela, ale jestli jsou nějaký nápovědy.
0: Dobře, paní Marie, nápovědu nemám. Ptám se, je to seriál celého našeho léta, každý den. Kdo je průvodcem, který šlechtic je průvodcem seriálem Zámecké léto Českého rozhlasu?
1: Tak bohužel to nevím.
0: Nevíte, tak naslyšenou zavolíte nám příště, to byla paní Marie, která soutěžila, ale my dáme prostor někomu z dalších volajících, protože cena je připravená a vy máte možnost vyhrát dvě vstupenky na prohlídku hradu Cheb. Dobrý den.
2: Dobrý den, Anička Staré sedlo.
0: Anička ze
2: Starého sedla. A já bych řekla, že to je pan František Kinský.
0: Naprosto správně. Naprosto správná odpověď, ano, šlechtic ano. František Kinský, stejně jako v loňském roce, i letos velmi elegantně provází po historických památkách, nádherných zámcích a seriál se jmenuje Zámecké léto. I dnes jsme nabídli další díl a vy, Aničko, vyhráváte dvě vstupenky k prohlídce hradu Cheb. Máte radost?
2: No, určitě.
0: Potěšili jsme vás, to jsme rádi. Ano. Tak zůstaňte ještě na telefonu, řeknu vám, jakou cestou se k vám ty vstupenky dostanou. Naslyšenou, pěkný den.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Tak máme výherkyni naší dnešní předvíkendové soutěže a to je dobře. Teď máme 15 hodin a 27 minut. Tady je páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Amy McDonald.

0: Pavel Vítek na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary letos zaspívá v našem kraji, v Karlovarském kraji na slavnostním gala večeru Senior roku 2026. Teď jste ho slyšeli v pátečním dobrém odpoledni. Máme 4 minuty po 3:30. Vystoupil z auta, odsunul zábrany a vjel přímo na měkký, čerstvě položený asfalt. Přesně takový manévr předvedl neznámý řidič v Teplé na Karlovarsku. Místo, aby jel po pár set metrů dlouhé objížďce, vjel do stavby, kde se otočil a odjel. Celý incident zachytil městský kamerový systém.
1: Není to hezký od těch, co to udělali,
2: říká paní Růžena. Tady vlastně někdo odsunul zátarasy a vjel vlastně do toho nového asfaltu.
1: Nějaký vandalové, ale neví se ještě kdo to udělal a policie se snaží to vyšetřit.
2: Na opravované části náměstí jsem společně s tajemníkem města Vítem Červenkou.
3: Zábrany, které byly použity zavření náměstí, tak dal řidič na stranu, vjel jsem na náměstí, ten asfalt ještě v tom klimaticky náročném horkém počasí byl ještě teplý, tak poškodil tím, že vlastně přijel na náměstí, couvil, tím jak vzal volant do rejtu, tak vlastně vytvořil poškození v té struktuře toho asfaltu, no a odjel pryč.
2: O jak velký úsek se jednalo?
3: No tak je to samozřejmě budově, ale ten úsek, kdyby se chtěl opravovat, tak by se musel vlastně celá ta struktura vyfrézovat a položit znova 102 nebo 110 metrů, myslím, čtverečních.
2: Máte kamerový systém?
3: Máme kamerový systém, ano.
2: Takže pachatel byl vlastně zachycen při tomto činu?
3: Pachatel byl zachycen, policie si zažádá o poskytnutí toho videozáznamu a ten jim samozřejmě poskytneme.
2: Jsem tady s mluvčím krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, Vojtěchem Vaňkem. Tady vlastně vidíme potrhání asfaltu. Tak co vlastně krajská správa vyhodnotila?
4: Nevyhodnocovala sama o sobě krajská správa údržba silnic, ale zhotovitel, kterým byla údržba silnic Karlovarského kraje. Ta vlastně celou věc s tadyto událostí oznámila policii České republiky k dalšímu šetření, nicméně následným vyhodnocením, které probíhalo v několika předešlých dnech, se zjistilo, že vady jsou pouze kosmetické.
2: Takže stavba bude předána a nebude se nic dalšího upravovat?
4: Stavba bude převzata tak, jak je aktuálně.
2: Po případě, kdyby došlo k nějaký rychlejší degradaci toho asfaltu, bude se to nějak následně řešit?
4: Samozřejmě, je to nový úsek a nechceme, aby úplně okamžitě došlo k jeho velkému poškození. To znamená, pokud by tady došlo k nějaký degradaci toho úseku, vznikly výtluky nebo nějaké větší trhliny, určitě to budeme řešit operativně nějakou běžnou údržbou. Jedná se o nový povrch a nechceme, aby to bylo zničené okamžitě.
2: Tady byla objížďka vedená, nebo jakým způsobem tady byla řízená doprava během toho, co byla tato část uzavřena?
4: Podle rozhodnutí města Mariánské Lázně tady byla vlastně uzavírka po půlkách toho náměstí, s tím, že se to objíždělo vždy buď jednou stranou tady pod kostelem nebo nad kostelem. Jednalo se tady opravdu jenom o stovky metrů.
5: Je třeba, aby se policajti k tomu začali prostě stavět, jako ty mladí si tady dělají, co chtějí, a pak to takhle dopadá, že jo?
2: Říká pan Jan.
5: No, máme tady prostě policii a ty, co sem dojíždějí z Mariánek, to tady prostě nestíhají, no.
2: Co na to říkáte?
5: Dal bych jim normálně tvrdou pokutu. Jo, z místa prostě bych jim dal pokutu a sebral jim třeba za to i řidičák. Dostali by za to body, prostě aby se to začalo nějakým způsobem řešit, protože dělají si tady, co chtějí.
2: Policie potvrdila, že se případem zabývá. Z Teplé, Anna Bečková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Jaké kousky hraje bleší cirkus?
1: Skáče.
2: Žongluje.
3: Tančí.
4: Kousají.
5: Líbí se v posteli a milujou se.
6: Žvou jako lvi.
7: Dělají akrobaci.
8: Z krabičky vyskáčou blechy.
9: Že si tam pošlou psa a na něj blechy.
10: Že blechy vyskáčou s kloboukou.
11: Že z klobouku vyskočí 1000 zajíců.
12: Že z klobouku skočí

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nieberga na italských strojích Marketty. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura Ford Pro.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlových Varech letos kandiduje do voleb 9 subjektů, v roce 2022 jich bylo 13. Ve Valči začala obnova hlavní vstupní brány do zámeckého parku. Jako první se opravují dvě pískovcové věže. Zítra čekejte oblačno, místy přehánky, teploty do 19 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv s Lukášem Staňkem. V Karlových Varech bude letos v komunálních volbách kandidovat 9 stran, hnutí a koalic. Před 4 lety se o křesla zastupitelů pokoušelo 13 uskupení. Některé subjekty se o místo v zastupitelstvu v krajském městě ucházejí poprvé, některé se přeskupily do nových koalic. Jasno v kandidátkách je už i v Chebu a Sokolově. V Chebu bude kandidovat 10 stran a hnutí. V Sokolově se o místa v zastupitelstvu bude ucházet 7 subjektů. Volby do zastupitelstev se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Současně s prvním kolem voleb do Senátu. Na zámku Valeč začala po 130 letech rekonstrukce vstupní brány do parku. Práce jsou nutné, protože při vyčištění okolí brány od náletů se ukázalo, že povrch stavby je ve špatném stavu. Oprava je rozdělená do několika etap. Ta první se týká obnovy dvojice pískovcových věží, říká kastelán zámku Miloš Bělohlávek.
2: V letošním roce budeme obnovovat nejvýznamnější součást té vstupní brány, a to jsou dva barokní pylony, na kterých jsou z konce 19. století umístěny dvě velké pískovcové věže. Ty věže tam jsou náhodou, oni jsou heraldickým symbolem tehdejšího majitele Valče, hraběte Vincenta Thurn Valcasíny, a právě těm věžím a pod nimi se nacházejícím barokním základům budeme věnovat letos největší pozornost.
0: Rekonstrukci vstupní brány můžou vidět i návštěvníci zámku. Restaurátoři ji opravují přímo v zámeckém areálu. Současné sucho by mělo být jedním z témat chystané iniciativy části unijních ministrů zemědělství, informoval o tom český ministr Martin Šebestián za SPD. Se svými kolegy chce jednat třeba o kompenzacích zemědělcům z krizových rezerv Evropské unie. Na iniciativě se mají podílet ministři ze zemí Vyšegrádské čtyřky spolu se zástupci Rumunska, Bulharska, Chorvatska nebo Slovinska. Zemědělci se letos kvůli suchu potýkají s nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata i nižšími výnosy. Siamská dvojčata, která se v červnu narodila v Bratislavě, oddělí chirurgové ve speciální nemocnici Saúdské Arábii. Televizi Markýza to řekla matka dívek, které jsou srostlé v oblasti pánve. Podle Markýzy se lékařům v saúdsko-arabském Riádu podařilo oddělit už 70 siamských dvojčat. Děti jsou aktuálně v péči slovenských lékařů. V Bratislavě podstoupili operaci, v rámci které jim chirurgové zprůchodnili střeva a vytvořili vývody. Podle lékařů mají obě děti vlastní srdce, plíce i ledviny.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno, zpočátku s občasným deštěm a přehánkami, místy i bouřkami. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte oblačno, místy přehánky, výjimečně i bouřky. Postupně ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Novém Sedle na Sokolovsku v části Na sklárně jich je z důvodu dopravní nehody kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Počítejte tam se zdržením a věnujte řízení zvýšenou pozornost. Šťastnou cestu vám všem přeje Český rozhlas Karlovy Vary a dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda. Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli v našem pořadu Hvězdné návraty to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě, a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá, má z toho radost.
4: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
3: Ty oslavy, anebo ano. Celý ten život?
4: No, ne, ty oslavy.
3: Jo.
4: Celý život samozřejmě ten byl báječnej.
3: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
4: No, úplně.
3: Jo.
4: No jo, já jsem nadšená.
3: Z toho, že je tady.
1: Humoriáda.

0: Rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková.
1: No.
0: Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí. Nebo Uršula z postele?
1: No, ne, no tak já ráno vstávám, protože já mám psa a on chce jít ven. Jo. Že jo?
0: No to musíš naučit, aby chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: To je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumíš myslet, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, to má každý pes, je malej.
1: No dobře, ale má 2 kila, takže to ani necítím. To je jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějnu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. Dva moudří se dohodnou vždycky. Dva blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. Stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. Ono už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva to je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to, Pepa, glosátor.
1: Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku. Já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už to i slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát. No a pak jsem se jí musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený. A tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte. A potom jsem ještě jak se to jmenovalo? nakonec měla taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. Mm. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
0: Co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže? Nebo?
1: Měla 6.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal. To byl takový dědek.
0: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů a vlastně ne... Bylo jich strašně moc. Tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu ne. Můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekala jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 01 04 s heslem to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No už mi to teď budeme sčítat a brát i telefony, jo?
1: Ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
5: Uršula Kluková.
4: A na telefonu v této chvíli kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje? Vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
4: Ano.
5: Děkujeme.
6: Přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
5: Děkuju moc.
4: A co vybíráte, Honzo?
6: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
4: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
7: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Dobrý den.
7: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
5: Děkujeme.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo pak tu je?
8: Dobrý den, Jenda, Orlický hory, já vás zdravím, Patriku, i

0: paní Uršulu a batyši českého humoru. Přeji jí všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je koryto, ale svině se už vždycky najdou.
1: Ano. Dobře.
0: A uvidíme se u Kinskýho na zahradě v parku asi.
1: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
2: Děkujeme.
0: A Pepu Fouska samozřejmě.
1: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Výborně, zapsáno, děkuju.
2: Děkujeme.
1: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 11 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
3: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určitě se přeju všechno nejlepšího.
2: Dobrý den, děkuju.
3: A prosila bych mého milovaného celého Fouska, žádnej kousek.
1: Dobře, máte ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
4: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pá, come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pá, come on. A já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám, Czech Republic. A on tam tak kategoricky mávnu ruku a pám, depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilán, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to má rodinu už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno majoránka. A on čet. Ten celý se zarazil a povídá ten australský majoránka. Já pám, no Mariana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá drugs. No a já, jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Pám, yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
1: Humoriáda. Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
2: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
1: A kde?
2: No, prostě já jsem někam...
1: No ne, to z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
2: Jo, kontrolu jsem zažila samozřejmě. Různé kontroly, no ale...
1: Napřed?
2: Na hranicích ne.
1: Na hranicích ne.
2: Kontrolu to ještě u lékaře. Několikrát, no.
1: Jo.
2: Ano.
1: Bolí mě v krku, svlékněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
2: No, tak takhle zase ne. Že jo. Ale svlékněte se bylo často.
1: A bojíš se doktorů?
2: Nebojím, proč? Ty se bojíš doktorů?
1: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
2: No zubaře se bojím.
1: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
2: No jistě, že ne, to je instalatér. No, ne, bojím se strašně zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
1: No,
2: já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
1: No to, abys neutekla před zákrokem.
2: No právě.
1: To bylo horší.
2: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá. A počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší vždycky, tak jsem, co se děje, a teď slyším, jak paní, a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. A pane doktore, nevydrží. No prostě, tak to bylo za tou pletičku, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
1: Když jsi slehla místo paní ty a šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
2: ano,
1: co?
2: Do kavárny Uršu. Ano, ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem to začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouch, abych věděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85. narozeniny.
2: No, nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Mm-hmm. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto Reví. Laďka Kozderková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí auto opravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, prejstejte se i průděc. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Dejte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to...
3: O co jde?
4: Vojeno rozbitý auto, pane vedoucí.
3: No, prosím, a neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Havel. Těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, no, posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý chlap.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No, tak jo, no, to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane... Ledacos, no, to znáte, ne?
3: No, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane lecos.
4: No.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu, no. My tady na zázraky nejsme zavedený.
4: No, oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte, pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady jsme kouzelníci.
4: No to já jako...
3: Tady je autoopravna.
4: No to jsem...
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte. Já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci, umíte to vůbec, jako?
3: Já vůbec doteďka nevím, co chcete opravit.
4: No co? Bílýho čikulíka. Teda, pane vedoucí, počkejte, on, jako, no. Že byl bílej, jo, tak to bílej byl. Ale že to je džigulík, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžele tady, tak máme Laďku Kozderkovou, Vlastimila Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59, tak si kup něco starého, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkala, no já chci nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No, ze servisu domů ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádný tyrák nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, dopak, tohle.
1: Představ
2: ne,
1: si, že bys řídila autobus třeba. To. A že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenaboudala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
2: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, nebo co?
2: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrna. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Ono do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tady František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu, zazní i koncert Bubenický od tamtam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista, kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici, takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic, já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Paní Klukové. Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás, dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku Božena, já se zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usměvavou Uršulku, které přeji do jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného a byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme.
5: A hodně štěstí.
4: Já vám moc děkuju za všechno, děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovi se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršulo?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18, a to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, že mi dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes tak, máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou? Nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý kluk sní.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní i do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, jo. Ale v tomhle počasí prostě počítač si normálně
2: zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě. Když je to takhle, že jo?
1: Jo, jo, jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč procvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Za běhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršulou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršule, ať se ti daří, hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinesl i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách.
2: Ano,
1: po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohleďte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Ostrov u Karlových Varů dokončuje přípravu pozemků pro výstavbu rodinných domů. Do Hradozámecké noci se zítra zapojí 7 památek v Karlovarském kraji. Zemědělci letos očekávají jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Zítra čekejte oblačno, místy přehánky, teploty do 19 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. Ostrov u Karlových Varů dokončuje ve spolupráci s developery úpravu rozvojových městských lokalit. Postupně je připravuje na výstavbu rodinných domů. V následujících letech by jich v okrajových částech města mohlo vzniknout více než 260. V letošním roce město dokončilo úpravy pozemků v Květnové. V současné době radnice získala kolaudační rozhodnutí na úpravu pozemků v osadě Kfely. Pokračuje nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
4: Kfely budeme říkat římská 1, kde je 95 pozemků. Stavba je v podstatě dokončena a jsme teď v předávacím procesu. Pozemky a infrastruktura se předává městu a rozjela se druhá etapa, která by měla být dokončena na jaře příštího roku, kde bude nějakých dalších 50 pozemků.
3: Parcely pro výstavbu rodinných domů chce město v následujících letech připravit i v městské části Horní Žďár. Desítky hradů, zámků a dalších památek po celém Česku zůstanou zítra otevřené i po setmění. Uskuteční se další ročník Hradozámecké noci. V Karlovarském kraji se do ní zapojí 7 památek. Například hrad a zámek Bečov připravil kostýmované hrané prohlídky zámku s názvem Večeře s pokladem. Pokračuje Eva Horníčková ze zprávy hradu a zámku Bečov.
5: Dalším typem prohlídky budou prohlídky výstavy kultu svatých těl, tentokrát speciálně s autorem výstavy. A poslední budou prohlídky expozice relikviáře svatého Moura. Jenom připomenu, že naše expozice relikviáře svatého Moura je muzejně galerijní, takže tam návštěvníci prochází bez průvodce.
3: Hradozámecká noc bude zítra taky na poutním místě Chlum svaté Máří, zámcích Valeč, Kinžvart a Toužim a taky hradech Loket a Vilštejn. Zemědělci letos sklidí skoro o pětinu obilí méně než loni. Celkem to bude asi 6 milionů tun. Na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích to oznámili zástupci agrární komory. Podle nich půjde o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Za poklesem stojí hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala se ale farmáři se špatnými podmínkami potýkají dlouhodobě.
6: Zemědělcům se stále méně vyplácí pěstovat někdejší ekonomické tahouny tohoto sektoru, jako jsou obilovina a olejniny. Kvůli rostoucím nákladům, kvůli omezení přípravků na ochranu rostlin a také kvůli nízkým cenám, které způsobují levné dovozy z oblastí, kde zdaleka nemusí udržovat takové standardy jako my tady v Evropě.
3: Sklizeň bude menší i u řepky, klesne asi o čtvrtinu na přibližně 770 tisíc tun. České zemědělství tak letos podle Doležala přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Útočník ozbrojený mečem ve Švédsku při útoku na škole ve městě Fagersta zranil několik lidí. Informují o tom tamní úřady. Policie podle nich pachatele postřelila a zadržela. Počet zraněných ani další podrobnosti zatím oficiální místa nezveřejnila. Web deníku Aftonbladet ale informuje nejméně o 2 zraněných. Policejní mluvčí také deníku řekl, že žádné další nebezpečí nehrozí. Ostatní školy ve městě severozápadně od metropole Stockholm ale zůstávají uzavřené. Školní rok v této části Švédska začal v pondělí. Sport. Fotbalová Viktoria Plzeň bude mít nového trenéra. Martina Hiského vedení západočeského klubu odvolalo. Rozhodlo se tak po návratu z Bělehradu, kde tým ve čtvrtek prohrál s Červenou zvezdou na úvod závěrečného předkola Evropské ligy 0-3. Jméno nástupce Hiského na lavičce plánuje vedení Viktorie Plzeň oznámit v blízké budoucnosti. Počasí. Zítra čekejte oblačno, místy přehánky, výjimečně i bouřky. Postupně ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: U Březové na Sokolovsku je na dálnici číslo 6 ve směru na Cheb odstavené porouchané vozidlo. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krásný dobrý podvečer, 17 hodin a 5 minut a to je čas na pořad Den v kraji, který přináší souhrn toho nejdůležitějšího, co se za dnešní den na tomto krásném místě událo. Do ostrova u Karlových Varů se vrací poškozená soška anděla, údajně inspirovaná písničkáře Karla Kryla. Podrobnosti od naší regionální stopařky už za malou chvíli. No a u příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku, zhruba v 17 hodin a 20 minut. Odsunuté zátarasy a otiskyny pneumatik v čerstvém asfaltu. Teplé na Karlovarsku řeší bezohlednost řidičů, kteří projeli uzavřenou stavbou více po půl šesté. A v Karlovarském kraji rostou desítky státem chráněných památných stromů, které vynikají svým stářím, vzrůstem a nebo historií. Prozradíme vám, kam se za nimi můžete vypravit. I toto stihneme tuhle úžasnou hodinu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Česko si dnes na mnoha místech připomíná 58. výročí okupace tehdejšího Československa vojsky Varšavské smlouvy. Při této příležitosti se do ostrova na Karlovarsku vrátila barokní soška z původní výzdoby kostela Zvěstování Panny Marie v klášterním areálu. Kde bude soška umístěná, upřesňuje ředitelka areálu Petra Šístková.
2: Anděl najde své místo nejdříve tady na oltáři a potom bude vystaven ve vitríně.
1: Více se dozvíte od naší regionální stopařky už za pár minut. Zastupitelský sál Karlovarského kraje v Karlových Varech čeká kompletní rekonstrukce. Důvodem je, že sál je starý přes 20 let a jeho technické vybavení je zastaralé. Vedení kraje chce více účelový prostor zmodernizovat, přestavět a ve větší míře ho taky pronajímat. Vandal v Teplé na Karlovarsku nerespektoval zákaz vjezdu a poškodil čerstvě položený asfalt. Odsunul si zátarasy, na novém povrchu se otočil a odjel, přestože objízdná trasa měřila jen pár stovek metrů. Jaké problémy tím způsobil, vysvětluje tajemník města Vít Červenka.
3: Poškozená ve dvou místech ta struktura toho nového asfaltu, kdy může samozřejmě v budoucnu dojít k většímu poškození trhlinám, zatečení vody.
1: I tomuto tématu se budeme věnovat ve dni v kraji. Horní Slavkov vybírá firmu, která bude od února příštího roku městu dodávat teplo. Současná smlouva se společností ČES končí v lednu 2027 po 10 letech provozu. Nový kontrakt má platit do roku 2041. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 1 miliardu korun. Karlovarská městská policie od dneška přijímá přihlášky do dalšího ročníku Senior akademie. Jde v pořadí už o 17. cyklus preventivního programu, který má starším lidem pomoct líp se orientovat v rizikových situacích. Účast je pro všechny zájemce zdarma a čas na registraci mají do 20. září.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: No a teď je zpátky. A co je na celé věci fascinující, váže se k němu i silný příběh spojený s písničkářem Karlem Krylem.
1: No a jakou přesně spojitost tedy tyto dvě věci spolu mají?
0: Ono to k sobě sedí víc, než by se zdálo. Tenhle zachráněný artefakt nese v sobě stejnou křehkost a vzdor, jaký známe z Krylových písní. Protože se vrací na místo zrovna dnes, má to neuvěřitelnou atmosféru. Tady v kostele teď neznějí jen tiché kroky návštěvníků, ale i Krylovy písničky.
1: Jak tedy ta malá soška anděla souvisí s Karlem Krylem?
0: Jak už jsem řekla, anděl byl součástí oltáře kostela Zvěstování Panny Marie. Kostel a vlastně celý areál byly až do začátku 90. let minulého století jedním vojenským územím. Podle vyprávění pamětníků vojáci do andělů na oltářích stříleli jako do terčů. Jeden z nich sošku anděla ale údajně ukryl a při opušťáku tajně vynesl. Tu pak odvezl do Bechyně, kde ji předal Stanislavu Martincovi, který měl být spolužákem Karla Kryla. A několik dní po záchraně anděla s ulomeným křídlem měl Karel Kryl stejnojmennou píseň vydat.
1: Tak to je opravdu krásná historie k této známé písničce. Takže anděl byl celou dobu u Martinců?
0: Ne, anděl po několika letech, nebo anděla po několika letech manželé Martincovi věnovali Kastelánovi Červené lhoty Tomáši Hronovi, který ji několik desítek let ukrýval, aby ji ochránil. Podle informací se soška anděla nijak zásadně restaurovat nebude, aby zůstal zachován její silný historický příběh. A v těchto chvílích se v kostele Zvěstování Panny Marie koná její slavnostní návrat na místo, kde byla původně.
1: Tak děkujeme za tuto zajímavost, skoro až fascinující historii a přejeme nádherný podvečer.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ahoj a Anaka v 17:26 na Českém rozhlasu Karlovy Vary. U příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968 a jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Do současnosti byla za jejich prvotinu považována skladba Doktor Damdydam z roku 1970. Reportér Vladislav Slezák navštívil Václava Neckáře u něj doma a takto na vznik místně zaspomínali.
1: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Damdydam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Je pátek 21. srpna roku 2026 a tohle byl Václav Neckář a jeho znovu objevená píseň. Jen několik hodin po položení nového asfaltu na náměstí v Teplé na Karlovarsku musela na místo vyjíždět policijní hlídka a silničáři. Neznámý řidič tam odsunul zátarasy a projel uzavřenou stavbou. Přitom oficiální objízdná trasa měřila jen pár stovek metrů navíc.
1: Není to hezký od těch, co to udělali.
2: Říká paní Růžena. Tady vlastně někdo odsunul zátarasy a vyjel vlastně do toho nového asfaltu.
1: No nějaký vandalové, ale neví se ještě kdo to udělal a policie se snaží to vyšetřit.
2: Na opravované části náměstí jsem společně s tajemníkem města Vítem Červenkou.
3: Zábrany, které byly použity zavření náměstí, tak dal řidič na stranu, vyjel jsem na náměstí, ten asfalt ještě v tom klimaticky náročném horkém počasí byl ještě teplý, tak poškodil tím, že vlastně přijel na náměstí, couvl, tím jak vzal volant do rejtu, tak vlastně vytvořil poškození v té struktuře toho asfaltu, no a odjel pryč.
2: O jak velký úsek se jednalo?
3: No tak ono je to samozřejmě budově, ale ten úsek, kdyby se chtěl opravovat, tak by se musel vlastně celá ta struktura vyfrézovat a položit znova 102 nebo 110 metrů, myslím, čtverečních.
2: Máte kamerový systém?
3: Máme kamerový systém, ano.
2: Takže pachatel byl vlastně zachycen při tomto činu?
3: Pachatel byl zachycen, policie si zažádá o poskytnutí toho videozáznamu a ten jim samozřejmě poskytneme.
2: Jsem tady s mluvčím krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, Vojtěchem Vaňkem. Tady vlastně vidíme potrhání asfaltu. Tak co vlastně krajská správa vyhodnotila?
4: Nevyhodnocovala sama o sobě krajská správa údržba silnic, ale zhotovitel, kterým byla údržba silnic Karlovarského kraje. Ta vlastně celou věc s tady tou událostí oznámila policii České republiky k dalšímu šetření, nicméně následným vyhodnocením, které probíhalo v několika předešlých dnech, se zjistilo, že vady jsou pouze kosmetické.
5: Je třeba, aby se policajti k tomu začali prostě stavět, jako ty mladí si tady dělají, co chtějí a pak to takhle dopadá, že jo?
2: Říká pan Jan.
5: No, máme tady prostě policii a ty, co sem dojíždějí z Mariánek, to tady prostě nestíhají, no.
2: Co na to říkáte?
5: Dal bych jim normálně tvrdou pokutu a sebral jim třeba za to i řidičák. Dostali by za to body, prostě aby se to začalo nějakým způsobem řešit, protože dělají si tady, co chtějí.
2: Policie potvrdila, že se případem zabývá. Z Teplé, Anna Bečková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Památné stromy v Karlovarském kraji jsou chráněné pro své mimořádné stáří, vzrůst, historický význam, zvláštní habitus nebo polohu. Víte, kolik takových památných stromů v regionu máme a kde všude je najdete? Odbornou pracovnici chráněné krajinné oblasti Slavkovský les Janu Rolkovou v této souvislosti vyspovídal Petr Čimpera.
1: Památné stromy v Karlovarském kraji. Máte, Jano, zmapováno, kolik jich je v našem regionu?
2: Tak přímo v chráněné krajinné oblasti máme 42 památných stromů, skupin a stromořadí, protože někde jako to není jednotlivý strom, ale více stromů. A v celém Karlovarském kraji je to dalších 200 takovýchhle objektů památných, takže možná v celém jako Karlovarském kraji to přes 1200 stromů.
1: Která ta část je z vašeho pohledu nejbohatší na ty zajímavé dřeviny?
2: Jsme v lázeňském území, takže rozhodně v každém lázeňském městě, v každém lázeňském parku je několik vyhlášených památných stromů. Pak tady máme pár zámeckých parků, takže tam taky nějaké památné stromy najdete. A pro lidi, kteří mají rádi trošku takové hledání a vlastní bádání nebo cyklotoulky, tak bych doporučila třeba Kostelní břízu a Arnoltov, což je oblast, kde je velká koncentrace památných stromů, případně oblast kolem Lazů, Žitné, Smrkovce, prostě ty památné stromy jsou tam krásné a veliké.
1: My s přáteli velmi rádi jezdíme na Kladskou a tam, když prochází člověk okolo toho rašeliniště, okolo toho jezera, tak tam vidí tolik nádherných stromů těch barev.
2: Na Kladské to jsou vlastně uměle vysazené stromy, část z nich, protože je to taky vlastně původně jakýsi park k tomu zámečku. Jsou tam radity dokonce výškové, protože se pohybujeme v 850 metrech nad mořem.
1: Jakým způsobem, Jano, mapujete ty dřeviny, stromy, které jsou pro tento region a především pro vaši oblast zajímavé?
2: Tak někdy je to jako náhoda, že člověk při terénní práci narazí na zajímavý strom a taky přijímáme podněty z veřejnosti. Když občas někdo jako nám třeba zavolá, napíše, že byl na nějakém výletě a viděl tam krásný strom a jestli o něm víme, tak se tam jdeme podívat, zhodnotíme, jaká jeho významnost, jestli je jako hezký esteticky, ekologicky, jestli má nějakou historickou hodnotu, protože většinou jsou vázaný na nějaký historický místo. A když všechno vyjde a domluvíme se i s vlastníkem toho pozemku, tak pak ho vyhlašujeme.
1: Disponuje Karlovarský region a vaše chráněná oblast Slavkovský les nejmohutnějším stromem, kterým pravděpodobně je sekvojovec?
2: Sekvojovec tady nemáme, ale máme tady naše původní druhy, protože sekvojovec je americká dřevina. Ale máme tady třeba nejsilnější jednokmenný smrk v České republice.
1: Kde ho najdeme?
2: Najdeme ho v Kinčvarském parku a má přes 5 metrů obvod.
1: Kde najít informace na jakousi pozvánku na výlet za krásnými stromy?
2: Pro ty, co mají rádi papírovou podobu, tak vyšla krásná publikace Památné stromy Karlovarského kraje od Jaroslava Michálka. Elektronicky se dá samozřejmě podívat přímo do map.cz, kde základní informace o tom stromu najde každý. A kdybyste se chtěli podívat na odbornější informace, tak Agentura ochrany přírody a krajiny má ústřední seznam, kde vede všechny památné stromy z celé České republiky.
3: Den v kraji.

0: počasí.
1: Krásný podvečer, 17 hodin a 48 minut, to je ta správná chvíle na to zeptat se, jaké bude počasí pro zítřejší den, protože s těmi všemi bouřkami, kterými nám všude hrozí, nás to určitě všechny zajímá, protože zítra je sobota. A tak vítám ve vysílání Pavla Kopečka z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásný dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Tak jak bude v noci a jak to vypadá, že bude zítra?
2: Tak v noci bude hodně oblačnosti, tady většinou zataženo s deštěm, případně s přeháňkami, může taky někde i zabouřit, postupně ale budou srážky během noci slábnout. Teploty se budou pohybovat od 14 do 11 stupňů Celsia, no a během zítřka hlavně z počátku bude přetrvávat velká oblačnost, místy se budou vyskytovat přeháňky nebo občasný dešť, výjimečně by ještě mohlo i zabouřit, později odpoledne a spíše na večer, pak očekáváme, že srážky ustanou a oblačnost se bude i částečně protrhávat. Teploty ale budou relativně nízké, budou se pohybovat jenom do 20 stupňů, po případě 19, 16 až 19 stupňů Celsia. No a vítr ten bude mát zpočátku mírný, nebo spíše v noci ještě trochu čerstvější, v nárazech kolem 55 km hodině, během dne potom už většinou mírný 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Děkuji mnohokrát, takže to vypadá, že jestli ven, tak spíše na večer. Mnohokrát děkuji a přeji překrásný páteční podvečer.
2: Taky pěkný podvečer.

0: Tohle byl Daniel Hůlka a jeho Ráj. Je 17 hodin a 52 minut. Dnešní Den kraje je u svého konce, ale nebojte, vysílání Českého rozhlasu pokračuje dál. Zítra je víkend, to znamená, že nás nečeká Den v kraji, ale krásný proud víkendového vysílání, které zajisté také přinese všechno, co od Českého rozhlasu očekáváte. Tedy zprávy z regionu, z České republiky i ze světa a krásnou porci české i zahraniční hudby. Pro dnešní večer se loučí a přeje nádherné prožití víkendu Tereza Švecová.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Opravy silnic v Karlovarském kraji výpadek peněz od státu neohrozí, řekl to náměstek hejtmana Martin Hurajčík z ANO. Hladina přehrady Hracholusky je kvůli suchu na svém srpnovém historickém minimu. Důchody příští rok porostou minimálně o 300. O dalším zvýšení vláda jedná. Zítra čekejte oblačno, místy přehánky, výjimečně i bouřku. Teploty do 19 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Lukáš Staněk. V Karlovarském kraji opravy krajských silnic výpadek příspěvku od státu neohrozí, řekl to náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík z hnutí ANO. Uvítal by ale stabilnější model financování. Dodal, že kraj si bude muset stanovit priority a hospodařit s vlastními prostředky. Premiér Andrej Babiš z ANO v neděli potvrdil, že kraje v roce 2027 nedostanou ze státního fondu dopravní infrastruktury peníze na opravy silnic nižších tříd. Podle něj mají regiony na účtech na opravy peněz dost z rozpočtového určení. Daní. Až o 7 cm denně klesá hladina přehrady Hracholusky na Plzeňsku a Tachovsku. I když už se objevují dešťové srážky, do nádrže přitéká ze řeky Mže zhruba čtvrtinové množství vody, než je v srpnu obvyklé. Odtok je ale výrazně vyšší. Přestože vodohospodáři upouštějí z přehrady minimální povolené množství, mizí z nádrže každou vteřinu více než třikrát tolik vody, než do ní přiteče. Podle vodohospodářského dispečera Karla Zelenky je problém, že nepříznivý stav trvá už několik měsíců.
2: Ten minimální odtok z nádrže vlastně je nastaven už od konce května, to znamená 3 měsíce setrvale, už pouštíme pouze to nezbytné množství. Je to 2,4 metru krychlového za vteřinu. Díky těm nízkým přítokům vlastně i přesto teda hladina v nádrži setrvale klesá. Aktuálně se nacházíme 2,8 metrů pod nějakou optimální hladinou pro toto období.
0: Pokud bude hladina Hracholusek i dál výrazně klesat, nevylučují vodohospodáři mimořádné snížení odtoku vody z nádrže. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil až o částce kolem 600 korun. Například starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 300 000 lidí. Jeho průměrná výše je skoro 22 tisíc. Invalidních důchodců je v Česku 420 tisíc. Turecko vydalo mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Informoval o tom turecký ministr spravedlnosti Akin Girlek. Vydání zatykače je součástí vyšetřování případu flotily, která mířila s humanitární pomocí do Gazy. Izraeli ale v polovině května zadržel v mezinárodních vodách a zatkl na 430 aktivistů. Ankara vydala zatykač taky na Izraelce Afeka Moskoviče. Podle agentury AFP jsou on i Netanyahu stíháni za zločiny proti lidskosti, genocidu, závažné zbavení svobody, úmyslné ublížení na zdraví, mučení, ničení majetku, rabování a zneužití dopravních prostředků. Sport. České volejbalistky večer vstoupí do domácího mistrovství Evropy. Od 20 hodin budou v přímém přenosu radiožurnálu Sport hostit v pavilonu P na brněnském výstavišti Řecko. Češky jsou ve světovém žebříčku o 15 příček výše než jejich soupeřky a vyhrály nad nimi 9 posledních vzájemných soutěžních zápasů. I proto kapitánka Michaela Mlinková věří v úspěch.
3: Nesmíme nikoho podcenit, ale věřím, že když budeme prostě hlavama tam, kde máme a budeme předvádět to, co jsme předváděli vždycky, tak to určitě bude s pozitivním výsledkem. Nebude to jednoduché. Bude to první zápas, přijde určitě hodně lidí se na nás podívat, ale věřím tomu, že to dopadne dobře. Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno, zpočátku s občasným deštěm a přeháňkami, místy i bouřkami. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů. Zítra čekejte oblačno, místy přeháňky, výjimečně i bouřku. Postupně ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici číslo 6 ve směru na Cheb u Nového Sedla bouralo osobní auto do svodidel a levý jízdní pruh je neprůjezdný. A na silnici 220 za Starou Rolí na Karlovarsku se srazila 2 osobní auta. Projedete tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
4: Dobrý podvečer na vlnách Českého rozhlasu. V dnešní pořadu Muziky, muziky jsme pro vás už po sedmé připravili půlhodinovku lidových písniček z hudebního archivu Českého rozhlasu Plzeň, kterou jsme nazvali Šumavské noty. Hraje pošumavská dechová muzika Lesanka Václava Palečka. Příjemný poslech vám všem přeje Antonín Bulka.

Úvodem našeho pořadu jsme sáhli až do roku 1977, kdy pěvecké kvarteto natočilo s Lesankou mysliveckou polku. V roce 1983 mě zaspíval pan Mundl, šenkýř v Šištínské hospodě, lidový valčík Zafoukej větříčku. Byla to jeho oblíbená písnička. Svým typickým romantickým pěveckým výrazem ji naspíval Jiří Langmajer.

Opět se vrátíme do roku 1977. Mužská část pěveckého sboru Česká píseň tehdy naspívala lidový valčík Vjel jsem si časně z rána.

Lidovou píseň Vy oči, oči černé jsem prvně slyšel od své maminky Ludmily. Sametovými hlasy ji zaspívají zpěváci Jitka Koutecka a Jiří Dnebír.

Valčík u Potůčku měli ve svém repertoáru jihočeští mugraueři. Byl také mezi písničkami, které mi kapelník, hráč na křídlovku a zedník Václav Mugrauer nahrál na heligonku. Já jsem je upravil a v roce 1977 jsme začali mugrauerovky v plzeňském rozhlase natáčet.

Myslím, že po čtyřech písničkách, kde zpěváci zpívali texty neznámých lidových autorů o radostech, smutku a láskách prostého lidu, zakončíme dnešní pořad muziky z Vesela. Zpěváci Gerta Ledinská, Jana Kopřivová, Jiří Lankmer.

Jiří Bárta, František Ledinský, Jiří Dynemír a Karel Kučera zaspívají s Lesankou směs mysliveckých písniček Na čekané. Dnes jsme poslouchali už 7. pokračování půlhodinovky lidových písniček z hudebního archivu Českého rozhlasu Plzeň, který jsme nazvali Šumavské noty. Naslyšenou v pořadu Muziky Muziky Českého rozhlasu se těší Antonín Bulka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohalovického a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Krásný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu je teď čas pro pravidelnou folklorní půlhodinku Špalíček lidových písní. Měli jste někdy na nohou dřeváky? V minulosti to bývala docela běžná součást lidového oděvu. Ve velké části Evropy, Čechy nevýjímaje. Tahle speciální dřevěná obuv našich předků, tak přesně tu si připomeneme v následující půlhodince. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Blbouni, holoubata, holuby, hříbata, kudláky. Ano, tak tohle všechno jsou regionální názvy, které označují dřeváky, tedy celodřevěnou obuv dlabanou z jednoho kusu dřeva, nejčastěji borovice, olše, vrby a nebo buku. Dřeváky bývaly v minulosti běžnou součástí lidového oděvu v mnoha státech Evropy a vyskytovaly se i u nás v Čechách, kde ovšem zůstaly jako všední pracovní obuv. Součástí svátečního kroje se nestaly. I tak se ale dostaly i do lidových písniček a tady je malý.

Tak to byla jedna z písniček, ve kterých se objevují dřeváky, dřevěné obutí, které používali naši předci a kterým se věnujeme v dnešním Špalíčku. Dřeváky bývaly oblíbeným, praktickým a cenově dostupným druhem obuvy. Doklady z 16. a 17. století se zmiňují o jejich užívání i v chudších sociálních vrstvách ve městě. Ve venkovském prostředí se dřeváky nosily celoročně. V létě se nosily na boso a v zimě na punčochy a někde se i vystýlaly slámou.

0: V dnešním špalíčku si povídáme o dřevácích, tedy o dřevěném obutí našich předků, které vzhledem k své užitkové funkci mívaly minimální zdobení. Snad jen někde bývala jednoduchá řezba nebo možná malé zdobení vypalováním, výjimečně malováním. Mladší formu představovaly takzvané polodřeváky, říkalo se jim také dřevěnky, mejšle, pantofle anebo trepky. Šlo o obuv s dřevěnou podešví a koženým nebo textilním svrškem ve formě pásku anebo kapsy. Obouvaly se často na boty a v Čechách se užívaly ještě ve 20. století.
1: Koupil Pekas v Plzni boty, tolar za ně, ricaj, frcaj, duc.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní. Dnes jsme si v něm připomněli praktické obutí našich předků, kterým bývaly dřeváky. Na tuto obuv se dodnes můžete podívat v muzeích, ale dost možná se jich dost dochovalo ještě i v našich domácnostech, třeba jako památka po předcích. Možná ještě dodejme, že dřeváky jako všední pracovní obuv zanikly na přelomu 19. a 20. století. Ale proč si je nepřipomenout, protože své kouzlo rozhodně mají, minimálně jako doklad života našich předků. No a tady už se dnes rozloučíme, krásný večer vám přeje a brzy naslyšenou se těší Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Teplé na Chebsku řidič poškodil čerstvě položený asfalt. Chomutov dokončil projekt přestavby bývalých městských lázní na knihovnu a kulturní centrum. Zítra čekejte oblačno, místy přehánky a teploty do 19 stupňů. Pohodový podvečer přeje Lukáš Staněk. Vandal v Teplé na Chebsku poničil čerstvě položený asfalt na náměstí. Aby tam s autem vjel, posunul si zátarasy. Město má celý incident zachycený na kamerách a záznam předalo policii. Radnice se obává, že nerespektování uzavírky povede k předčasné degradaci asfaltu. Průběh incidentu přibližuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Vojtěch Vaněk.
2: Mě osobně volali teda v noci tady občani, že tady popojíždí auta, že si odsunuli vlastně zábrany, popojíždí tady po uzavřené části toho asfaltu, takže jsme sem ještě v tu noc na místo vyrazili, aby jsme ověřili tu skutečnost. Zábrany jsme posunuli zpátky, zamezili jsme znovu vjezdu a následně další den ráno údržba jako zhotovitel volala na policii.
0: V bývalých městských lázních v Chomutově má do roku 2030 vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady odhaduje město na 1,2 miliardy korun. Doplňuje primátor města Milan Merc z hnutí Nový Sever.
3: Nám tady velice výrazně chybí prostor pro pořádání plesů, chybí nám tady prostor pro koncerty. Samozřejmě je to důležité, aby to bylo hodně interaktivní, aby to bylo založeno na hernách, na moderních věcech.
0: Město chce na přestavbu získat peníze z příštího dotačního období. Konkrétní program ani možnou výši podpory, ale zatím radnice nezná. V Plzeňském kraji zkontrolovali hygienici od začátku prázdnin 121 táborů. Nejčastější pochybení se týkala skladování potravin, říká plzeňská hygienička Petra Weberová.
4: Jednalo se například o nedodržení skladovacích podmínek, nejčastěji mléčných výrobků, nebo byly nalezeny potraviny s prošlou dobou použitelnosti, v jednom případě i u masa. Méně závažné nedostatky se pak týkaly poškozených nebo znečištěných madrací a na jedné zotovací akci nebyl zajištěn poslední oplach nádobí dětí pod tekou pitnou vodou.
0: Přes Česko se posouvá pás bouřek. Nejsilnější jsou teď podle dat Českého hydrometeorologického ústavu na jihu Středočeského kraje a v okolí Prahy. Během večera a noci se přes východní část republiky přesunout nad Polsko. Lidi by měli během večera počítat s větrem o rychlosti 70, výjimečně až 90 km za hodinu. Spadnout může až 70 mm vody. V Praze a Libereckém kraji platí stav povodňové bdělosti. Sport. Čeští basketbalisté mají před sebou přípravný turnaj v německém Hamburku. Svěřenci kouče Bartoně do něj vstoupí soubojem od 20:30 s domácím výběrem, tedy s úřadujícím světovým i evropským šampionem. Ve druhém duelu play-off se utkají Chorvaté s Turky. To české basketbalistky už přiletěly do Turecka, kde je o víkendu čekají proti domácím další dva duely před zářijovým mistrovstvím světa. Počasí. Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku s občasným deštěm a přehánkami, místy i bouřkami. Teploty až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici číslo 6 ve směru na Cheb u Nového Sedla bouralo osobní auto do svodidel. Na místě je policie a nehodu vyšetřuje. Projíždějte tam opatrně. Šťastnou cestu a ať už jedete kamkoliv. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas váháme, jestli slovo, které zvolíme v našem projevu, nebo třeba i když něco píšeme, je spisovné, nespisovné, hovorové, tedy spisovné ještě, anebo zda už je to archaismus, kterému se chceme vyhnout, abychom nepůsobili zastarale. No a když si dáme vedle sebe do řady slova jestli a zda a přidáme i zdali, tak je můžeme všechna tři teď popsat vlastně a říct si, jestli teda jsou v pořádku a zda, nebo jestli, nebo zdali, patří už do starého železa.
2: Tak tahle ta řada podřadících spojek, jestli, zda, zdali, může být v podstatě chápána jako řada synonymních slov, po každé s jiným stylistickým příznakem. To jestli bylo už léta uváděno jako hovorová varianta, hovorová spojka.
1: A hovorové je spisovné, alespoň v mluveném projevu.
2: Ano, v podstatě řekněme, je to spisovné slovo, ale dává se mu přednost při mluvení, nikoli při psaní.
1: A je spisovné, když to napíšu do dopisu, když je to hovorové?
2: V podstatě už od 80. let 20. století psali jazykovědci o tom, že i tato hovorová spojka natolik pronikla do písemných projevů, že bychom mohli trošku začít ji považovat za neutrální.
1: Takže jestli je v pořádku a je to asi nejprogresivnější slovo z těch tří nejčastěji používané a už spisovné dávno.
2: Ano, jistě, jistě. Na rozdíl od tohoto zda nebo zdali se velmi málo používá při mluvení. Možná v nějakém stylizovaném projevu, který je určen pro veřejnost a má signalizovat jakousi vyšší vzdělanost mluvčího nebo závažnost toho projevu, ale v běžné mluvě se skutečně užívá mnohem méně. Takže ačkoliv jsou spojky zda a zdali uváděny jako stylisticky neutrální, možná bychom jim mohli přiznat alespoň nějakou tendenci k tomu knižnímu příznaku.
1: V mluvené podobě tedy.
2: Pokud se ocitnou v mluveném textu.
1: Protože v nějakém internetovém článku v dopise zda klidně napíšeme a nezdá se to být zastaralé. Vy jste řekla mimochodem ačkoliv. To se mi zdá taky v mluveném projevu, že už to je spíš slovo, které směřuje ne do starého železa, ale do té množiny archaických slov, že spíš řekneme i když.
2: Vidíte, co se mnou dělá ten mikrofon.
1: No a to zdali, to je asi ještě zastaralejší.
2: S tou částí li samozřejmě. To působí mnohem ještě knižněji, respektive velice to asociuje písemný projev.
1: Zdali mimochodem psáno dohromady.
2: Tak, to je další velmi častá věc, že to chápou uživatelé jako příklonku a dávají tam k tomu ten spojovník.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolyt, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo LEDky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí sovětské okupace. Na dnech NATO v Ostravě se představí 14 armád s 80 vojenských letounů. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tak Pražské jaro. Pokus československých komunistů o takzvaný socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
2: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
3: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
2: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
2: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Zářijové dny NATO v Ostravě veřejnosti představí nový letoun Millennium ve službách české armády. Poprvé se ve vzduchu předvede taky německý bojový letoun Tornado. Právě německá armáda je letošním partnerem největší bezpečnostní přehlídky v Evropě. Celkem účast zatím přislíbilo 14 spřátelených armád. Statisíce návštěvníků čeká podle pořadatele dnů NATO Zbyňka Pavlačíka víc než 18 hodin ukázek vojenské techniky ve vzduchu i na nebi.
5: Premiéru nás bude německé Tornádo, to vlastně nikdy nebylo u nás za celé čtvrtstoletí. A jednali jsme o tom z Luftwaffe několik let. Až se to tedy letos podařilo, highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křídel. Pak tedy je to český letoun Millennium, který bude u nás poprvé představen v českém zbarvení.
0: Vinaři z Vysočiny začali prodávat burčák. Například vinařství v Kojeticích na Třebíčsku tradičně začíná sezónu 20. srpna. Podle majitele Lubomíra Lampíře hroznům neuškodilo ani dlouhodobé sucho. Mají vyšší cukernatost a burčák tak nebylo nutné doslazovat, vysvětluje Lampíř.
6: Bude to celkem rychle kvasit, protože ty hrozny byly zdravé, nebyly napadeny díky tomu v uvozovkách, díky tomu klimatu, nebyly napadeny žádnými plísněmi a myslím si, že těch 80 milionů kvasinek, co je v 1 mm krychlovém, že tomu pomůže ke krásné fermentaci.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 46. kilometru směrem do Prahy havarovalo osobní auto. A silnice 112 je u Benešova kvůli padlému stromu neprůjezdná. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
7: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajdamová. Dobrý den.
8: Nějak mám sucho.
7: Jo, sucho.
8: V ústech.
7: Sucho v ústech.
8: Ano.
7: To je dnešní téma.
8: To bude ono.
7: Ano,
8: naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
7: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu, sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
1: Vesele a zdravě s s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: já půjdu dál.
1: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
2: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potom spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
3: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
2: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho půl druhého litru nebo dva litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom jedna nebo dvě sklenice dvoudecové a ten zbytek, ta obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
3: Můžeme do toho množství vybitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
2: Ta polévka to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
1: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
5: Jsem s ním.
6: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
5: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku. To fakt nevím. Ale jináč moc děkuji a je to krásně veselý dotaz. Díky.
1: Víte, co nevíte. A já ještě teda chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odborníky. Já vím tyhle ty základní věci. Nakonec, jako všichni lékaři, musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
5: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svoji stravu, pitný režim a další věci. A to všechno ví pacient. A panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
1: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
5: Jsme rádi.
1: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří básnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech sucho jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští. Často se lahodnou tekutí zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr, sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí, teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlomy v ústech, to je psychogenní příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další?
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená

0: se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují. A z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
1: Jsou ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
0: Jsem s tím.
1: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. A pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
0: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Veselé a zdravě CZ, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád láhev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktor, tak zubní pasty obsahující xylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí se rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domnívám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz, to znamená na produkci slz. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví, takže promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby. Takže tohle, co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno, existují i výjimky. Takže zase to též doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech, probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech, trápí vás to, ptáte se, telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló, haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchač Třebíči. A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda
2: vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych
1: a
2: doporučil.
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí limu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí lima úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky.
2: Ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří, tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo je jich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli, přesouváme se za dalším dotazem, kdo se dovolal do pořadu Veselé a zdravě, téma sucho v ústech.
3: No, rožnou zdraví, ozdravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano,
3: jo?
2: To právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon. Dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den. Tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce. Protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju 0,5 litru tekutiny, normálně
2: ano,
4: obyčejné
2: ano.
4: Vody, tak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem paní doktorko byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce,
2: jasně.
4: Což teď nemůžu, mm-hmm. Jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano? Vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Zkuste to, Kle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: Zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Hezký zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se, nashledanou. Nashledanou.
0: Neloučíme se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě dnes na téma sucho v Ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento není. Tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux. Existují léky.
2: To už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně, druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou večeři
2: nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím.
1: A v kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak
2: jedné
1: to bude
2: roky,
1: ono.
2: Protože...
1: Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych si spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně a přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá kravíně. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdraví.
1: Ano,
0: dobrý den,
1: tak.
0: Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až písemně loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk, ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování. Tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych poručila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme, co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat dál. Děkuji.
5: Už utíkám od rádia pryč.
1: Ano, dobrý den.
5: Mně je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzí mě sucho v ústech.
1: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech, méně často, pokud ležíte na boku.
5: Ležím na boku, paní.
1: Ležíte. No tak, tak zkontrolujte, prosím, množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože
0: když si čistíte zuby večer, může to způsobit tyto problémy.
1: Může způsobit.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
6: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
1: Ano.
6: A z toho je právě tak sucho v ústech.
1: Ano, to je.
6: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
1: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
7: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
1: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo, ale a aby vám...
6: Já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
1: Ano.
6: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě i sestřička upozornila, jo. Že co je mi.
1: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
0: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
1: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
0: Doktorka Kateřina Cajdemlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
8: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
9: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
8: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
1: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho, pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
0: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes v Městnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
1: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
0: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už je za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: V Česku udeřily silné bouřky, v Praze intenzivně prší. Zatěžkávací zkouška mostu na 24. kilometru dálnice D1 ve směru od Prahy o víkendu omezí řidiče. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přes Česko dál prochází silný déšť a bouřky. Ty jsou hlavně v oblasti jižně od Prahy a další míří z Německa a Rakouska směrem na Šumavu a Novohradské hory. Meteorologové o tom informovali na síti X. Vydatně prší na Benešovsku, Táborsku, v okolí Slap a taky v Praze. Tam už se hladina potoků Botič dostala na první, tedy nejnižší stupeň povodňové aktivity. Středočeští hasiči mají kvůli dešti už desítky výjezdů. Hladiny vodních toků můžou v Praze a taky části severních Čech stoupat až do zítřejšího poledne. Řidiči v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a chodce rady na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru od Prahy budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Omezení bude platit od 22 hodin do 6 hodiny ráno, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Jsou to dva paralelní mosty, ten jeden už je prakticky hotový, tam půjde ta testovací zátěž, v okamžiku, kdy projde, budeme převádět veškerou dopravu už na novou mostovku a začneme stavět tu druhou půlku, tak abychom v polovině příštího roku měli kompletní 24. kilometr na D1 hotový.
3: Stejná uzavírka bude platit taky během noci ze soboty na neděli. V bývalých městských lázních v Chomutově má do roku 2030 vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady odhaduje město na 1,2 miliardy korun. Doplňuje primátor města Milan Merc z hnutí Nový sever.
5: Nám tady velice výrazně chybí prostor pro pořádání plesů, chybí nám tady prostor pro koncerty. Samozřejmě je to důležité, aby to bylo hodně interaktivní, aby to bylo založeno na hernách, na moderních věcech.
3: Město chce na přestavbu získat peníze z příštího dotačního období. Konkrétní program ani možnou výši podpory, ale zatím radnice nezná. Sport. České hokejistky prohrály na švýcarských hrách i druhé utkání. Po Finkách tentokrát podlehly Švédkám 2-4. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd se srazila 3 osobní auta. Je to 64. kilometr a podle policie blokují krajnici. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy u sjezdu na Kralupy narazilo osobní auto do svodidel. Je to na kilometru 9,5, místo je průjezdné bez držení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Odtajníme vám další zajímavý lidský příběh.
7: Na jeho začátku byl dopis v růžové obálce, který spojil životy dvou mladých lidí.
6: Dopisovateli bylo tehdy 21 let a adresátce rovných 20.
7: Alfred Meissner kdysi řekl, Když se ženíme, přejímáme zapečetěný dopis, o jehož obsahu se dovídáme teprve, když jsme na širém moři.
6: Tenhle dopis byl psaný láskou, která vydržela 65 let.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem, kde se dozvídáme, kterak se lidé mohou mít rádi.
1: Dostali jsme také dopis, ve kterém se nám představili Miluše a Stanislav Strašilovi z Chebu.
0: Jí je 86 let, on je o rok starší. Oba pocházejí ze západních Čech. On z Masákovy Lhoty na Šumavě, ona od Domažlic.
1: S kyticí a touhou naslouchat se za nimi vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Stanislav.
4: Ano, já jsem Stanislav.
3: A tady máme Miloši, dobrý den.
5: Dobrý den, já jsem manželka.
3: Stanislava, ne moje.
5: Stanislava, ano.
3: Vy jste Miloše a Stanislav, jak dlouho jste spolu?
5: Jak dlouho jsme spolu? Ve středu to bude 65 let.
3: My jsme to také trefili.
5: Ano.
3: No tak to chce kytku, je tady.
5: Děkuju, jste moc hodný.
3: Skoro svatební, ať to můžete dostavit, no, možná vydrží.
5: To určitě do středy vydrží. Tak my vás tady u nás vítáme.
3: Jste připraveni povídat oba?
5: Ale jo, jsme připraveni povídat, že jo.
3: Jo.
5: To víte, že jo.
3: Budu se snažit.
5: On muž toho moc nenapovídá, víte?
3: To byste se možná divila, to říká hodně manželek.
5: Jo.
3: A pak se nakonec pánové rozpovídají, protože máme na to čas.
5: Jo, tak to jo. Času máme, habaděj.
3: Ajajaj, co pak se to nese?
4: Bábovku a koláče švestkový.
3: To se to bude povídat.
4: Manželka je hodně šikovná, jako kuchařka.
3: A vy rád konzumujete, máte rád sladké?
4: Mám.
1: Čtvrtého července roku 1959 byla Miluška jako družička na svatbě své kamarádky v Horšovském Týně.
0: V tomtéž městě sloužil mladý Standa jako voják u tamní posádky a svému kamarádovi taky v Zeleném byl za družbu.
1: A tak se tihle dva za zády nevěsty a ženicha poprvé potkali. Po svatbě se sice rozjeli, ona domů, on do kasáren, ale jak tušíte, byl to začátek jejich vztahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Co dobu se mi líbila. Blondýna to byla, jo. Takový kutrnatý vlasy měl. Líbila se mi, rozumím, a byla jako, byla chytrá. No líbilo se mi, no já nevím, jak to řekl. Na ten první moment se mi zalíbila, nesmím zaváhat.
5: Když mě poznal, tak jsem byla štíhlonká holčička, že mě obejmul v pase. Aby vám pravdu řekla, na té svatbě mě se líbil, zase ještě jedna kamarádka byla taky na té svatbě a ta taky byla za družičku a měla družbu, jenomže jí se líbil Standa a mě se líbil ten její družba. No, ale prostě on se nedal odmítnout, on prostě...
3: Bojoval. Svatba skončila, tak co, vy jste dala nějaký kontakt Standovi, aby nebo věděl, kde vás najde? Jak jste se skontaktovali, abyste si mohli dát nějaké klidné rande, ne to svatební?
5: No, pak byla za měsíc na Václava pouť ve vedlejší vesnici a on mě tam pozval. On právě věděl, že já chodím na prodejnu, já jsem měla prodejnu, byla jsem jako vedoucí prodejny, ale to byla malá vesnička, kde jsem byla jako sama. A on viděl, že se ta vesnička jmenuje Věvrov, tak mi napsal dopis v růžový obálce, kde bylo napsáno jenom Styčná Miluška, vedoucí prodejny Věvrov. A prostě, jak to znáte, na vesnici tam jsou všichni. Tam chodili, bylo tam lahvový pivo jsem prodávala, takže tam chodili i chlapi v poledne si vždycky dát pivo, že jo. No a přišel pošťák a chlapi se mi smáli a říkají, poslouchej, koho zase má, že tě píše v růžový obálce? Já říkám, to já nevím, kdo to je. No a tak mě pozval právě na tu zábavu do toho Křakova, jo, a že se tam sejdeme. Prostě on to bral hopem.
3: Tak musel, no.
5: No, musel, no, protože věděl, že jde do civilu a asi nechtěla bych mu, abych si tam namluvila jiný.
3: Když jste jí viděl, že přijela, co se ve vás tak jako hnulo?
4: Měl jsem strašnou radost, že jsem měl.
5: No, tancovali jsme, odvez mi domů, až před barák, no samozřejmě pusa byla. pusa byla, no a pak jsme se scházeli pomalu každý týden, pokud jako mohl, s kasárem ven. Protože já jsem bydla u Horšovského Týna, to bylo 7 kilometrů, on sloužil v Horšovském Týně, základní službu, no a když měl volno, tak prostě přijel.
4: 100 kilometrů to bylo.
3: Měli jste nějaké svoje místo, kam jste vždycky zamířili, když jste takhle randili, nebo?
4: No ani ne, byli jsme normálně doma v baráku, jsme byli jako.
3: U vás?
5: U mě.
3: Co rodiče na to?
5: No rodiče, no, moje maminka, ta na nás byla přísná, my jsme byli 3 holky, 1 kluk, no a já jsem taky přišla sobota, že jsem říkala, to ještě byl jako na vojně, že jo, a já jsem říkala, že půjdu tancovat, samozřejmě jsem chtěla jít s děvčatama tancovat a maminka řekla, máš ho tále v Týně na vojně, tak nikam nepůjdeš a budeš doma. No takže, a on potom v říjnu odcházel do civilu, že jo, no a pak jezdil pomalu každý týden, 14 dní. Jak to šlo, tak přijel.
3: Stando, kdy vy jste tak jako poznal, věděl v tom svém srdci, že s Miluškou už chcete být a že i když vojna skončí, že prostě za ní budete jezdit. Kdy ta jistota, že je to ta správná do života, přišla?
4: No jistota, jsem byl si jistý, že to bude dobrý, protože přede mnou jsem měl kamarádky a byli takový do větru. Tohle to bude pro mě ženská na celý život. Tohle.
3: A věděl jste to po první, druhé, třetí, jaké schůzce?
4: Po první schůzce jsem tohle zjistil. Jsem se snažil, no zkrátka, abych jich získal.
5: Samozřejmě, že jsme šli do přírody, že jako mladí měli jsme se rádi, ta pusa padla nebo takhle, jo, no. Taky mi nosil dárky. Kytku přines, na Vánoce dárek, to mi koupil krásný krajkový spodní prádlo.
4: Ne.
5: Na to nezapomenu. Tomu zřejmě asi kupovala sestra, protože nevím, že on by to takhle vybral, jo.
3: A trefil se velikostí?
5: Trefil se velikostí.
3: I vkusem?
5: I vkusem se trefil, no.
3: Jak jste na to přišel? Vy jste jí v tom chtěl vidět, nebo?
4: No já jsem přemýšlel, co bych jí měl koupit. A tak sestra mi řekla, hele, kup tohleto, to prádlo.
3: To udělá ženský radost.
4: Jo.
3: A udělal jste radost?
4: Jo, udělal. Já jsem si udělal radost, i ona si udělala radost.
3: Tak když jsme se i k takovým věcem dostali, jak moc bylo tehdy myslitelné, že by ještě nesezdaní dva mladí lidé spolu něco měli blíž, intimního? Platilo, že až po svatbě, anebo už byla příležitost ještě před svatbou?
4: To platilo, jo, ale my jsme to museli dřív zkusit, protože třeba se stalo, že se vzali a nemohli mít rodinu. Tak jsme to museli vyzkoušet. No a ono se to povedlo potom. Takhle.
3: A kde jste to poprvé zkoušeli?
4: U nich v Ložnici tam to bylo.
3: Bylo to jako dílo spontánnosti, nebo se na to tak jako mladí připravují a těší?
5: No.
3: Na to první.
5: No, jak bych vám to řekla. Asi jsme se na to těšili oba dva. Rodiče hlídali, ale neuhlídali. Vzpomínky jsou hrozně hezký. Kdyby se to nechalo vrátit, brala bych třeba ten rok před tou, než jsme se vzali, to poznávání naše a prostě ty chvilky společný. To už můžeme jenom vzpomínat.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes náš pořad patří manželům Miluši a Stanislavovi Strašilovým.
2: Kdy se rozhodli, že svému vztahu a lásce věří natolik, aby se vzali?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme se rozhodli, protože jsme museli.
4: Jo, takhle. Zabralo to spodní prádlo.
3: Zabralo asi to spodní prádlo. Prostě tak jsme se rozhodli, já jsem měla obavy, já jsem mu to říkala s pláčem, teda, že jsem v jiném stavu.
4: Vy jste se bála, že by vás odmítl?
3: No, ne, že bych mu nedůvěrovala, ale prostě taková jiskřička ve mně byla, jo. Tak a on říká, proč brečíš, když to je přesně něco nádherného, já jsem to svalně udělal. Tak to bylo to naše rozhodnutí na tu svatbu, jenomže mě mezi tím umřel děda, tak jsme jako museli potom ještě chvilku počkat, ale jako k svatbě došlo ještě ten rok.
4: Vy jste se k tomu postavil chlapsky, ale pro ženu i něžně, že jste ji uklidnil, že tohle přece je krása, že budete mít dítě.
5: Mě to strašně uklidnilo tohle. Měl jsem radost, že, to, so, jo? Že se to povedlo tohle všechno. Těšil jsem se na to, jo.
2: Matka Tereza kdysi řekla, pokud chcete změnit svět, choďte domů a milujte svoji rodinu.
1: A protože oba dva, Miluška i Stanislav, chtěli pro své dítě pevné zázemí, bezpečí a pro svou lásku pevný přístav, rozhodli se, že se vezmou.
3: Tak byla svatba. Byla svatba velká. Bylo nás 102. No a celá vesnice, když to znáte, tenkrát bývaly jiný svatby na vesnici. Koláče se pekly ještě v té době v peci. Prase se zabilo, husy byly, kachny byly. Tatínek dostal srnku od myslivce. Říkám, 102 lidí bylo.
4: To je jak z pohádky.
3: No, naši, když mysleli, že bude stačit to pivo, tak potom v jednu hodinu, než se odjíždělo na vodavky, museli sebrat auto jet pro další sud piva. Když vám řeknu, že se spalo na seně, spali hosti a někteří vůbec nespali, bylo krásně, tenkrát bylo šílený horko 27. srpna. A ještě u nás jako na vesnici, tam na tom domažlicku bylo zvykem, že jako první družička měla proslov, než prostě my jsme si museli kleknout, rodiče nám museli dát požehnání, to bývalo úplně něco jiného. A první družička, která byla, tak měla povídání. A já ještě si dodnes pamatuju, vím, že tam bylo, pane ženichu, já se vám ptám, co vám tady na talířku mám? Kapesníček? Já už si to všechno taky nepamatuju. Co si z toho ze všeho vyberete? Jo? A on musel říct jako nevěst.

0: tu. A to bylo něco nádherného, když to tam všichni jako ty rodiče a ty starší lidi brečeli, plakali.
1: Kde jste tu svatbu, ten obřad, to sezdání měli, Stando?
2: My jsme to měli v kostele, to bylo, a potom na radním výboru v Horšovské Týně.
1: Měli jste to krásný určitě.
2: No bylo to nádherný teda, to až moc, moc hezký to bylo teda.
1: Měla Miluška závoj?
2: Jo, měla závoj. Jsem ho musel potom odkrejt a dát si pusu tam. V kostele to bylo taky nádherný. My museli jít kolem oltáře, jak nás udával potom flář. Sváteční to bylo v tom kostele.
0: Tam bylo zvykem, že nevěsta musela požádat ženicha, jestli jí dá peněženku. A to znamenalo to, že když tu peněženku dá, že jako budete mít, ta nevěsta, že bude mít navrh, že bude mít prostě kasu. Jo?
1: Dál nebo...
0: Dál, to víte. Dál.
1: Když říkal Standa ano, bylo to slyšet, nebo to bylo nesmělé?
0: Bylo to hodně slyšet.
1: Když skončil ten obřad, jak to vypadalo? Vyšli jste před kostel, ještě něco proběhlo, bylo focení, čekal na vás někdo?
2: No to se museli rozvít talíř, jo, a teď jsem musel vzít koště a zametat to tam, jo. Nevěsta držela lopatku a já jsem to zametal, jo, v ty střepy.
1: A pak jste se přesouvali kam?
2: Domů jsme jeli.
0: Měli jsme 11 aut. 11 aut nás jsme měli a my jsme měli jako novomanžele tenkrát Volhu. Přijeli jsme domů, byl oběd.
1: Co bylo k obědu?
0: Jo, k obědu bylo vepřo, knedlo, zelo. Byly husy pečený, byly kachny pečený. Prase bylo, vepřo, knedlo, zelo. Samozřejmě polívka hovězí, že jo. Dostali jsme jeden talíř, museli jsme jíst jednoho talíře.
1: Šlo vám to?
0: Ale jo, šlo. Pak se dalo káva, zákusky, že jo. No a obložený mísy a prostě jídla bylo mraky. Jako na vesnici prostě, tam se to všechno vařilo, tam jsme měli asi 4 kuchařky. Maminčino sestry 2 vařily. Vám říkám, až do rána se jedlo, pilo, hodovalo.
1: Tak zasvěcení asi tušili, že svatební noc může být, ale už bylo zaděláno.
0: My jsme ani žádnou svatební noc neměli, protože s náma spala v pokojíčku v takový malým jeho sestra, která jako už v tu dobu taky chodila, měla vážnou známost, no, protože se to tam muselo nějak poskládat. Sice byl barák velký, ale na spaní to tam moc nebylo, ale žádná svatební noc u nás nebyla.
1: Co to ráno, první, manželské, po svatbě, druhý den?
0: No, druhý den ráno jsme vstali, sedlo se ke stolu, jedlo se, pilo se znova, ale my jsme tak kolem 11. hodiny, možná jen dopoledne jsme odjížděli do toho Českého Krumlova s tím jeho bratrancem. Jako.
1: Na svatební cestu?
0: Na svatební cestu a tam jsme pobyli asi 3 dny a od něho jsme potom z Českého Krumlova jsme jeli právě k jeho tatínkovi.
1: Byl jste v tu chvíli rád? Těšil jste se, že prostě spolu prožijete ten zbytek života?
2: Těšil, jo. Těšil jsem se na to. No, vydržel až do teďka, zase už se máme rádi, teda. 3 jsem tě dal.
1: Vy jste divoch.
2: No, já jsem takovej šumavák, jo, takový.
0: Mě překvapil.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Je to už 65 let, co si své ano řekli Miluška a Stanislav Strašilovi. Svatbu měli 27. srpna roku 1960.
2: Za pár měsíců po veselce se narodil syn Stanislav. Radost měli oba dva a taky to pořádně oslavili.
3: Já jsem se ožral, teda hodně, teda, jo. Radost jsem z toho měl, no, že bude tady po mně potomek, kéž by byl jako já, ale spíš je po hově, po manželce.
4: Jaký pocit člověk má, když se mu narodí syn?
5: No, plno radosti, to víte, první dítě, ještě kluk, že jo, no. Já jsem sice chtěla holčičku, protože, no, ale jsme se dohadovali na meně, jo, a náš tatínek říkal, co se budete dohadovat, bude to Standa po tátovi, no tak to byl Standa po tátovi a bylo to. No dneska už je mu 64 let.
4: Pořád je to váš malej kluk?
5: Pořád je to náš malej kluk, no někdy taky ještě dostane ode mě vynadáno, když si to zaslouží, ale zaplať pánbůh, že ho máme, on je tak šikovnej, on se postaví ke každé práci. A první dítě, když se vám narodí, ježiš, to je radosti. Ono je radosti i z druhého.
4: Kolik dětí máte?
5: Měli jsme dvě, máme jedno.
4: Co se stalo?
5: Nerada na to vzpomínám. Měli jsme... Narodila se nám za 2,5 roku, se nám narodila dcera, Ivanka. Když jí bylo necelých 41 let, tak zemřela. Dostala nádor, no, na mozek. Ona dcera se si jako začala stěžovat, že jí bolí hlava. Nikdy jí hlava nebolela. A tak potom jako šla k lékaři, no, a tak potom z té nemocnice mi volala a říká, no, oni mi našli něco, že jí tlačí na mozek, jo. A říkají, že je to maličkost, to nic nebude. A říká, zítra nastupu do nemocnice. No a oni, pak jsme za ní šli a oni říkali, že jako půjde na operaci, ale že to bude lehká operace, jo, že jí to odstraní a že to nic nebude. No a jenom, že to byl operovalý v Plzni na neurochirurgii. Říkali, že by měla jít na ten gamma nůž do Prahy ještě, protože jí to nemohli odstranit všechno. Jenomže jakmile Praha to odmítla, tak já jsem věděla, že je zle.

0: Přesto Ivanka žila dál. Celý rok se o ní rodiče i její rodina starali.
1: Na 2 měsíce odjela do lázní Karviná, kde se léčila, ale svůj boj nakonec prohrála.
0: Jak napsal starověký učenec Euripides, největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.
2: Kolikrát se dělala takhle, koukala nahoru a manžel říká, co tam vidíš? A já tam vidím andělíčky, ale nikdy nebyla, že by byla nějaká pobožná holka, to nemůžu říct, jo. No, tak vím, že jsme šli 5. května, jsme šli na kontrolu. Paní doktorka nám řekla na rovinu, ta vám umře hodně brzy. To byla rána. I když to člověk tak nějak čekal. No a v sobotu, že půjdeme zase s tím jejím manželem a on přišel, byla jedna hodina, zazvonil. Já říkám, tak pojď, já se obleču a půjdeme. A mně nedošlo, že má tašku v ruce. A on říkal, babi, nepůjdeme. A já říkám, počkej, já se obleču a jdeme. Nepůjdeme. No a teď se rozbrečela. Ve 12 hodin se brali v květnu. Ve 12 hodin v květnu zemřela.
3: Jak se to říká, že nedoporučují květnu veselky. Se říká máji, máry, jo, že budou. Jo.
4: No to bylo hrozný teda, to... No, já se nevěděl, co máme dělat tu dobu. To ono bylo strašně tak... Taková hodná, tak chytrá holka to byla.
2: Nechala tady 2 holky. Tady bylo 18, tady bylo 22. No, vidíte.
5: Dá se to vůbec popsat, když rodiče přežijí vlastní děti?
2: Nedá. To je to nejhorší, co může být. To nejde ani sobě říct. To nejde ani říct. To se vám zhroutí celý svět. To se nedá. To se nedá popsat prostě. To si říkáte, že to není možné, že to není pravda, že to je sen, nebo... Proč zrovna ona musela odejít? Proč se nám to muselo stát? Je to těžké, když koukáte, když pohřbíváte svoje dítě. To ona měla pohřeb, možná, že 100 lidí bylo málo, a říct. Taková holka, jako byla naše dcera, takových je málo, jako byla máma. To říkali ty moje kamarádky nebo ty lidi, co jí znali. Taková máma, jako je Ivanka, takových je málo. Zrovna manželova sestra říkala, tak jak to umí Ivanka s dětma, tak to umí málo kdo. Skutečně. A taky ty holky, obě dvě, byly po ní, se dá říct.
5: Jak často si na ní vzpomenete?
2: Každý den. Možná i 10krát za den. Kolikrát si tak říkáte, jak by asi dneska vypadala? Jo. A navíc potom ještě, ona zemřela roku 2004 a v roce 2011 zemřela její dcera, které jí bylo 27. Ta mladší, ta si stěžovala, že jí bolí pořád hlava. Byla kolikrát v nemocnici, nikdy na to nepřišli a měla výduť hlavě na mozku a to jí prasklo. tak ji operovali, operace dopadla dobře a říkali, že záleží na tom, jak byla v umělým spánku, jak to přijme mozek, jo, když no, nastal otok mozku a byl konec. Takže ten život jsme neměli taky tak lehkej. I když leta plynou, ale zapomenout se nikdy nedá. Nikomu bych to nepřála, aby se to stalo. A když už se to stane, tak to člověk musí nést, i když si pobrečíte všechno, ale život jde dál. Musíte se ohlízet, že tady máte jako další dítě. A vzpomínat, ale nikdy nezapomenout. Můžu říct, že i syn byl pro nás v té době oporou, protože on byl starší a nebýt jeho, tak by to bylo možná ještě horší. Že jsme se zase upřeli na syna.
5: Povídáte si s ní někdy?
2: Povídám si s ní na hřbitově. Zrovna jsme tam byli 13. měla, by jí měla narozeniny, tak jsem, máme tam i tu vnučku, tam máme. Tak říkám, holky, já jsem tady, máte tady hezký stín, je tam takový, myslím, že je to jalovec, ten strom, jak se říká. Říkám, máte tady hezký stín, říkám, mějte se hezky, má dávám a sem kytičku, kolikrát si, i v noci si s ní povídám, i povídám si s obouma. Dneska by bylo vnučce 41.
5: Je důležité v ten okamžik, kdy tohle se stane, mít vedle sebe toho, kterého jste si vybrala už na začátku?
2: Samozřejmě. Kdyby byl člověk sám, tak já nevím, kdyby byla sama, tak bych to asi ani nepřežila. Ani by jsem to nepřežila, protože ve dvou je to přece jenom snažší. Nebýt jeho, tak já bych asi tady dneska nebyla, když se to stalo s dcerou. To je fakt.
5: Byl oporou?
2: Byl a hodně velkou oporou. Hodně velkou. My jsme byli oporou jeden druhýmu. Protože když se to tenkrát, když dcera zemřela a on přišel, on byl na zahradě a když přišel, tak jako zeťák mu to říkal, on si se ta doslova brečel. Je to chlap. Některý chlap by to třeba sobě udržel, ale on brečel.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluše a Stanislav Strašilovi prožili opravdu kruté chvíle. Přesto na život nezanevřeli a žijí a těší se ze své lásky dál.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio.
3: Ty to bude pořád puštěný u nás.
4: Ono je tam to malinký, tak teďka bude tuplovaně puštěný. Manžel ten ráno stane a rádio muž je doma, jde celý den.
5: A rádi, že nás posloucháte.
4: Jak hůř slyší, tak mě někdy říkám, já už to seslap, mě praskají bubinky.
5: Tohle půjde ještě líp, Stando.
4: To je krásný.
3: Je ten moc hezký.
4: Tak moc krát panu Koskovi a paní Majerový, Carmen Majerový, moc krát a moc krát děkujeme. Moc nás překvapili a ještě jednou tisíce díky, pane Kosko a paní Majerová.
5: Ještě jedna drobnost. Ať si můžete dát, ať už na zahrádce nebo doma, kafíčko do zlatých hrnečků.
4: No to je krásný. Tak já z toho určitě to kafíčko pít budu.
5: To jsme rádi.
3: Já se to taky naučím pít. Já radši pivo teda, ale...
4: Ale dáváš si ho se mnou většinou.
3: Taky se dávám, no.
5: Tak... Příště budeme vozit zlaté půl litry. A tomu dáme zlatýho bažanta.
3: Mě úplně vždycky slzy ve očích.
5: Tyhle dárky neocení to, co vy jste prožili a že jste to sdělili i nám všem, posluchačům, protože třeba mnohým to i pomůže.
4: No určitě. Určitě to víte, že aby byli na sebe hodní, jestli se budou hádat a kvůli každé maličkosti se pohádají nebo si nadávají, s tím nevyřeší nic. Musí být tolerantní, upřímný, nelhat si, porozumět jeden druhýmu, stát jeden za druhým. Takhle potom docílí toho, že skutečně spolu vydrží.
0: Zlatá láska.
1: Miluška a Stanislav už znají recept na spokojené manželství. Vědí, co je důležité a o co je třeba ve vztahu pečovat.
2: A teď si je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si připravil několik netradičních otázek, aby zjistil, jak jim to klape a jak se znají.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou.
5: Jak dlouho trvalo první rande?
3: No jeden večer asi.
4: Jeden večer.
5: Co byl jeho frajerský kousek?
4: Měl hezky tancovat. Krásně.
3: Já jsem každou sobotu a neděli jezdil tancovat. Jo.
5: Co ráda nosila vaše žena na krku?
3: No řetízek měla. Řetízek.
4: Stříbrnej.
5: Kam vás nejraději líbal?
4: Na tvář. Na rty.
3: Neposu.
5: Kdo usíná dřív?
4: Manžel.
3: Já.
5: Jak vypadá kuchyň, když dovaříte?
4: No, tak my máme malinkou kuchyňku, takže musím stát a jít umýt nádobí, protože by to tady bylo jak pobytě.
3: No, má to roztáhný takhle všude. No, takhle to je, no, nevím.
5: Co umíte doma dokonale opravit?
3: Skoro všechno.
4: Je to zámečník, takže...
5: Zámek nejlépe.
4: Zámek nejlépe.
5: Jaké tři věci si vezmete na dovolenou, bez čeho se prostě neobejdete?
4: Zubní pastu, kartáček, mýdlo.
5: Jaké tři věci si vezme vaše žena na dovolenou, bez čeho se prostě neobejde?
3: Řeven, malvátko, narty, to asi všechno. Vystačí s tím.
5: Co nejčastěji hledáte v kabelce?
4: Dá se říct klíče.
3: No klíče, taky klíče v obytu.
4: Ty honím pořád.
5: Co nejraději děláte spolu?
4: Na zahradě.
3: Prostě na zahradě.
5: Kdo hlídá narozeniny? Kdo kdy má v rodině?
3: Manželka. ta tam má všechno v hlavě. To je takový policajt, já říkám.
5: Rodinej.
3: Jo.
4: Já to mám v hlavě. Já si pamatuju vnoučat, pravnoučat.
5: Takových čísel?
4: Ano. Nelžu, přísahám.
5: Jak často měníte ložní prádlo?
4: 3 neděle, měsíc.
3: Ta by to měnila každý týden. Já teda ne, teda.
5: Co ho spolehlivě rozesměje v posteli?
4: Co ho rozesměje, když řeknu nějakou blbost asi.
5: No on řekl taky hezkou blbost.
4: Jo, já nevím.
5: Ale týkala se zvuku.
4: Já asi vím co, nechci to vyslovit.
5: Ne, tohle se vyslovit dá.
4: Ne, to nemůžu říct. To nejde.
3: Když jako začne chrápat.
5: Jak vy dáte vědět, že máte, nebo měl jste chuť na něžnosti?
3: No, vyvíme kolem krku a se pomazlíme spolu. Tak.
5: Co udělá?
4: Přitulí se.
5: Raději ráno nebo večer něžnosti?
3: Večer.
4: Spíš večer, protože ráno se chodilo do práce.
5: Jaké bylo jeho nejněžnější oslovení na vás?
4: Miluško nebo Miláčku. Většinou Miluško.
3: Miluško, říkám. A ona mi řekne zase Stáničku.
4: Stáničku s Tandulkou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Zajímalo nás také, jak Miluška a Stanislav žijí. Jak se k sobě mají. A co je baví.
1: A tak víme, že Miluška ráda peče, rozmazluje vnoučata a pravnoučata a Standa skoro denně jezdí na jejich zahrádku.
4: No, má tam včeličky, má tam 5 slepiček a kohouta. Letos mi nasázel pomalu celou zahradu brambor. Já říkám, nehoň se, už si starší, jo, už to taky tak nejde. Ne, on to nemůže, já říkám, necháme to zatravnit. Ne. No, stará se o včeličky.
5: Jaké to je starat se v tomhle věku o včely?
3: No, to je něco nádherný, to je nádherný. Jo. Já tam vydržím sedět a koukat na ně, jak pracujou, jo. Nedovedu si představit bez těch včel, rozumíš? To...
5: Je to kvůli tomu medu, který od nich je? Je to kvůli energii, která v nich je? Proč?
3: Já si myslím energii, jakou já mám. Tak. Ten med ani nemusí mít, jo. Mně stačí ten pohyb. Já tam musím pořád denně na zahradě být.
5: Já bych k tomu ještě doplnil, kdo má rád zvířata, ten má rád lidi.
4: To je pravda. To je pravda. Můj muž, kdyby mohl, tak by tam tu zahradu snad dal všechny zvířata, které by byly.
5: Kdy si během toho dne třeba dáte pusu, pohladíte, potěšíte?
4: Většinou na noc. Většinou na noc, když jdeme spát. Ale pohladit mě taky přes den kolikrát pohladí.
5: Jo, hladíte svou ženu?
3: Jo, tak jo. To jo, to vždycky pohladíme.
5: Má to hlazení ráda už od mládí?
3: Jo, to máme rád. Jo. A mám ji rád i teďka.
4: Má o mě hodně velkou starost. Prostě, když jsem v nemocnici, je nešťastný. Jo. On sice v nemocnici byl asi jednou jenom, ale já jsem teďka poslední dobou byla hodně často v nemocnici. Takže někdy jsem viděla, že má i slzy ve očích. Když jsem odjížděla, když pro mě přijela sanitka. Což je fakt pravda.
5: To je důkaz lásky?
4: Asi jo. Asi jo. My se máme opravdu rádi.
3: No, máme. Já jí mám strašně rád, rozumím.
4: On je hrozně klidný člověk, jo.
5: A hodnej?
4: No, to se nedá ani slovy říct, jak je hodnej. Tolerantní prostě. Opravdu. No, hrajte, my jsme spolu ve středu, to bude 65 let a na té ruce bych spočítala, kolikrát jsme se pohádali. Na té jedné ruce. Jeden bez druhého jsme snad v životě nikde, akorát v nemocnici. To jsme byli jeden bez druhého, jinak ne.
5: Dobře jste si vybral?
3: Já jsem si nedobře, ale výborně jsem si vybral.
5: Jste šťastní za to, že jste pořád spolu, že jste se takového věku dožili a jste tu pořád vedle sebe a pro sebe?
4: Jsme až moc šťastní a jsme rádi, že jsme se potkali vůbec v životě, protože jeden pro druhého znamenáme hodně. Moc znamenáme jeden pro druhého. A růžová obálka s dopisem je asi tím naším osudem, nebo tou náhodou, že jsme se poznali, že jsme dneska spolu.
5: Co je hezkého na tom, když jsou dva a milují se?
6: To je nádherný, to je opravdu nádherný teda.
3: Je taky pocit hřejivý u srdce, jo? Takový, no, mám z toho radost, jo, taky.
5: Jak moc tu svou ženu milujete?
3: Zkrátka pořád jim mám rád, ta láska. Mám je strašně rád teda.
5: Jakou tu lásku k sobě máte?
4: Cítím k němu něžnost, cítím k němu velkou oporu v něm. Je mi vším, takhle bych to řekla, shrnula do jednoho slova, je mi vším prostě. Já ho nemí, tak nevím, kdyby se s ním jednou něco stalo, nevím, jak by to se mnou dopadlo.
5: Milujete jí?
6: Miluju, jo. Láska je důležitá.
4: Aby jsme vydrželi spolu, aby jsme byli šťastní spolu. A zároveň je důležitá i k výchově dětí ta láska. Protože jakou lásku máte jeden k druhému, takovou lásku si odnášejí děti do života. Jo.
5: Milujete ho?
4: Hrozně. Hrozně. I když už mě dneska staří, tak jako opravdu.

0: Miluše a Stanislav Strašilovi cítí, že jejich láska je přivedla ke štěstí. Oba dávno vědí, že milovat můžete až za hrob, že krásné city vám pomohou překonat těžkosti a žít spokojeně i ve stáří.
1: Jak řekl Vincent van Gogh, láska dovolí vidět mnohé věci klidněji, protože jen s tímto klidem se může něco podařit.
0: Ať klid, mír a pokoj v duši provází i vás. Ať se vám v srdci rozprostře láska, bez které se nedá žít.
1: To dobře ví Carmen Majerová.
0: I Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Přes Česko dál přechází silný déšť a bouřky. Středočeští hasiči mají už přes 130 výjezdů. Důchody příští rok porostou minimálně o 300. O dalším zvýšení vláda dál jedná. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko znovu zasáhly bouřky a taky silný déšť. Třeba na Benešovsku a v okolí Slapské přehrady podle meteorologů napršelo až 50 mm za hodinu. Silně prší taky na Táborsku. Středočeští hasiči mají už asi 130 zásahů. Nejčastěji výjíždějí k popadaným stromům nebo čerpání vody, říká jejich mluvčí Jan Sýkora.
3: Mimo to jsme zaznamenali i několik dopravních nehod nebo požárů. Například na Benešovsku aktuálně řešíme požár trafostanice po úderu blesku.
2: Středočeští hasiči zároveň taky aktuálně zasahují u požáru nízké budovy v Podlešíně na Slánsku. Vyhlášený je druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči na síti X informují, že z hořící budovy vynesly dvě tlakové lahve. Požár zatím nemají pod kontrolou. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dříve mluvil až o částce kolem 600 korun. Například starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony 300 tisíc lidí. Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku, který znemožňoval společnosti AVCZ obnovit spalovnu nebezpečného odpadu. Vyhověl tak kasační stížnosti odpadové firmy a zároveň zrušil nedávný rozsudek Pardubického krajského soudu. Ten převážnou většinu územního plánu obce ponechal v platnosti. Firma s tím nesouhlasila. Rozsudek nejvyššího správního soudu nezávislou starostku Rybitví Evu Šmeraulovou překvapil.
4: Jsem si myslela, že krajský soud se s námitkama firmy AVCZ to dostatečně vypořádal a myslela jsem si, že nejvyšší správní soud bude řešit, jak se krajský soud vypořádal s těmi námitkami a nebude řešit ty technické věci toho územního plánu.
2: Rybitví bojuje proti spalovně více než 20 let. Společnost AVCZ má už kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Sport. Tenistka Sara Bejlek je v Cincinnati v semifinále. S domácí Kýsovou ze Spojených států si poradila po obratu a setech 3-6, 6-4 a 7-6.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začne...
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na nehodu dejte pozor na D46 na kilometru 25,5 směrem do Brna. V pravém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta. A na dálnici D5 na kilometru 69 ve směru do Prahy je na krajnici upadlé kolo a odstavený kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu, dnes tedy za pomoci několika usměvných a veselých povídek. Pěkný poslech.

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten s malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas v pořádku naspátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
1: A proč nejsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, tamhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strýčku, tamhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
2: No, víš, Miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebréč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně: proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak, taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
2: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
2: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
2: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strýčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párniček chuchle a vyplivoval bych oheň.
2: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropí ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
2: No, poněvadž víc z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
2: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
2: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
2: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
2: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
2: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strýčku, říká maminka. Strýčku, a proč si prase?
2: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
2: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
2: A to není od nich hezký.
0: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes, asi slon? Proč máš rypak, strýčku?
2: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale: nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
2: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal:
1: já budu funět.
2: No, tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
2: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem 2 lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strýčku?
2: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes 2. dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
0: Proč mám čekat, strýčku? Poněvadž jsi takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to: proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welzl, polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na Zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alasce, já už nevím, který roku to bylo to, myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvěře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby z nenadánou nepřišel Karabuje Bill. No páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu. A i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přezkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo vo všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí, on spravit dovedl nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, z nenadánou, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od toho člověka měli pěkný postroj se zvoničkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty Zlatého severu já tu padnu. No on tak špásová jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brat. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. To nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všetkému dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jistou mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dal prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takové věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý Zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co? No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohl aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá roky, by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na Zlatém severu víc do pasti lezla a víc se chytala do něch. Já mu povrám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíni Zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil a on to taky udělal. No tož jako co, tak jsou to nějaký národní pastě, alebo co? Ježiš, Karabuje Bill se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale kde pak? Jenom myslíte pastě a pastě. Od jeho hlavně velký vynálezec, že on myslí na jiné věci než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mět v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo,

No tak teda my jsme poslouchali a poslouchali a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasáchy neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl zašel k saňám a donesl zvotu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz ní šel fajnový hlas náramního viti vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se smáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zase bylo jako když liška ščeká, no takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no jak pak to ten Edison udělal, že ta liška dělá takový kravál? No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali už špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady ten váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to nálemně líbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení něco k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje byl postavil velikou klec z drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různé pastě. Napřed pět kroků dal první past, potom do polovičního kruhu v ostatní pastě pěkně vedli sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak váleček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nový, a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tož napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si trofala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikdo neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje byla koupili pět takových Edisonových vynalezení na zvěře chytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho, po dalekém severu prodali hromadu a hromadu. No tož ale nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdá, že z těch gramofons na tu zvěře chytání udělá gramofons na zábavu pro lidi. A že místo toho, aby se na ty gramofons chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofons ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje byl začal potom vozit k těm gramofons všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No tak se potom už gramofons nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem, teda tak.

ale ináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kůžovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy po projektově přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna. No, to tam není napsaný u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesor?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna, Antonín Kohout violončelo. Jo. Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sodinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno.
5: Proč jí tlumit? No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No, to já musím procvičit, to já musím pláč. Tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle. Víte, no vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, pláč, to je... No, vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Máte to cis? Který to je?
4: Pardon, gis, tajle, gis, to ne, cis,
3: jo,
4: gis,
3: to, jo, to je tam ten křížek.
4: No, tak. To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda ani nezná číznoty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já jsem měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpolední se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Frédéric Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta páně, a jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je. Proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt. Já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nehty, co si Knechtlovi a paní Vaníčková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mítí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nehty se nedostalo. stalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči Knechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 18:00 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapsy a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozzářili se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Růžičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě jen.

Pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jako by nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová. Ta zněla asi takto: Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáh. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil, ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc, to už bude na den, 16 let, co jsem ho vytáhl. Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale, tak toho jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bejvalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pámů ví, ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlastce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel 3. chlapík a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: promiňte prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit, ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí, ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha.
2: No ne,
1: Kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický, dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula, protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil, ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny a jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Maunders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? Haha, to se teda povedlo. Pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni. Ti určitě. Haha. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl, nebo byl, kdo ví, jak šikovný, měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácený násobení dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George, opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl Sábrový.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Sice o něco později, ale přece jen se vám hlásím na startu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Vzhledem k datu, máme pátek 21. srpna, je to myslím téma docela pochopitelné. Ale pár slov by si to téma zasloužilo. V den, kdy si připomínáme 58 let od té smutné noci, kdy naděje pražského jara ukončily ruské tanky a invaze vojsk Varšavské smlouvy, dává Noční linka prostor příběhům vás, pamětníků. Právě vás se budu ptát na to, jak se po srpnu 1968 změnil život váš a vaší rodiny. Snažili se vaši rodiče nakoupit zásoby potravin v nejbližším obchodě? Byl to na dlouhou dobu poslední den, kdy jste se probudili na území Československa, protože už odpoledne jste jen s tím nejnutnějším měli hraniční přechod za svými zády? Přišli jste na dlouhou dobu o část svých blízkých? Postarala se v uvozovkách nastupující politická garnitura o to, že jste už nemohli vykonávat své povolání? Budu čekat na telefonu 731 800 900 a oči budu mít upřené na náš web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. U mikrofonu Borek Kapitanček. Držím pěsti všem, kteří budou mít čas, najdou odvahu, no a budou mít to štěstí, že se jim poštěstí dovolat se do studia Noční linky. Tak příjemně strávenou poslední hodinu tohoto dne a i tu první dne příštího. Za chvíli začínáme s vašimi příběhy. Ty tvoří Noční linku.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nezapomněli jste telefonní číslo? 731 800 900. Spojení se studiem Noční linky, které právě teď využívá pan Vladimír. A je to Třeboň, odkud telefonuje. Vladimíre, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já jsem vás poslouchal už včera, takže jsem věděl dopředu, o čem ta dnešní linka bude, takže jsem si tak trošku popřemýšlel o tom, co bych mohl k tomu říci. To moje povídání jsem si tak nějak rozdělil na dvě části. No. Kolik mi dáváte času, abych nějak se srovnal do času? Kolik můžu mít?
1: Takovým, řekněme, průměrem, který má k dispozici každý z posluchačů a posluchaček, je zhruba 5 minut.
2: 5 minut, no tak to nevím. Tak dobře, tak jdem na to. Takže v tom roce 68, to mi bylo 16 let, vyšel jsem právě základní devítiletou školu a trávil jsem vlastně svoje poslední prázdniny. Nějaký, co se dělo v Praze, nějaký dub, jako obrodný proces, pražský jaro, to nějak šlo mimo mě, to mě teda ještě tak nějak nezajímalo. 1. září jsem nastupoval do učení. Žil jsem tehdy s rodiči, s bratrem a ještě s dědou, kterým na takové malé vesnici nedaleko Milevska. A rodinu živilo takové malé hospodářství, byli jsme takzvaně soukromě hospodařící rolníci. Někdo nám říkal kulaci, ale to jsme byli. To hospodářství bylo opravdu malé. Prostě rodiče odmítali vstoupit do EZB. Ty moje poslední prázdniny byly, nebo všechny prázdniny byly pro mě pro bráchu vždycky trošku pracovní, protože to bylo nejvíce práce na poli a my jsme museli pomáhat. A takže když to dneska vyprávím třeba nebo svým noučatům, tak to na mě koukají jak ty díky. Přesně to 21. srpna, to jsme doma mlátili obilí. Myslím, že to každému něco řekne, to znamená mlátit obilí, dělal se takový výmaz. To, co na poli narostlo, se sklidilo, odvezlo se to domů, sklidilo se to na půdě, aby to uschlo a pak se to muselo prostě to obilí vymlátit. To byla taková velice s tou mlátičkou náročná fyzicky práce a velice prašná. A i my s bráchou jsme tam měli za úkol odebírat od té mlátičky tu vymlácenou slámu a skládat to do takové hromádky a pořízli to svazovat, to potom zase putovalo zpátky na půdu. A na nějaký poslech rádia a televize fakt nebyl čas, takže my jsme se tu informaci o tomhle tom, co se stalo, nějak dověděli se zpožděním až někdy odpoledne, když k nám přiběhla sousedka a s pláčem nám tam tohle to řekla a tvrdila, že bude válka a snažila se přesvědčit matku, aby s ní odjela do Milevska a nakoupili nějaký zásoby, ale matka to odmítla, protože nás opravdu to hospodářství živilo. Měli jsme 3 krabičky, měli jsme mléko, sloukalo se máslo, bylo podmáslí, měli jsme 2 prasátka vždycky, dělali se 2 zabíjačky, jedna někdy před Vánoci, 2 někdy v únoru, bylo sádlo, maso se udilo, pečený maso se dávalo do sklenic, měli jsme slepice, vajíčka, občas se udělala slepice, se uvařila do rýže. Měli jsme husy, kachny, to byly výborné pečínky, hlavně na pouti, na posvícení. Husí peří se zimě dralo. Taky doufám, že každý ví, co to znamená drát peří. Měli jsme králíky, ty se dělali snad každou druhou neděli na 100 způsobů.
1: Nemusíme z toho dělat gastronomický katalog, Vladimíre. Já se jenom snažím dostat k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny.
2: No, tak ani nějak moc ne. Já jsem to 1. 9. nastoupil do učení a vyučil jsem se a takhle, no. Nikdo z naší rodiny ani z našeho příbuzenstva nikam neemigroval. Jo, a tak nějak ani na vojně potom jsem se nikdy žádnýma Rusama nepotkal. Mně se to nějak prostě tato invaze se mě nějak vyhnula. Prostě do sebe odešli a to. No a teď bych ještě, jestli můžu, tak bych ještě řekl něco přímo k tomu, k tomuhle tématu. Já mám takového koníčka, vlastně celý život se zajímám o historii. A zajímají mě hlavně války, první válka, legie, druhá válka, vlastně od roku 14, do roku 47 to probírám. Teď v důchodu jsem už 12 let, tak mám na to víc času. Navštěvuju tady státní oblastní archiv v Třeboně, navštěvuju archiv Jindřichově Hradci, jezdím do Prahy, do vojenského ústředního archivu do Prahy různě, jezdím do archivu bezpečnostních složek v Praze v ulici Lestruze, jezdím do hlavního archivu města Prahy, Praze na Chodovci. A z těch dokumentů, které jsem za ty roky pozbíral, prostudoval, to jsou tisíce, tisíce dokumentů, jsem si vytvořil takové své přesvědčení, to, a to se asi nebude všem posluchačům líbit. Prostě tady se dneska posledních 37 let vytváří taková psychóza, jako kdyby snad tato okupace vojsky Varšavské smlouvy byla to nejhorší, co tuhle zemi za 108 let, když jsme se potkalo. To přece není pravda. To nejhorší nás potkalo o 30 let dříve, 39, když byla podepsaná v Mnichově dohoda, kdy nás Anglie, Francie, Itálie chodili Hitlerovi jako z hadru a připravili nás o pohraničí. A to byla jenom předehra toho, co nás libovalo za půl roku. 15.3.39 nás okupovala německá armáda a Hitler nad náma vyhlásil protektorát Čechy a Morava.
1: Já si myslím, že to je historie, kterou známe. Vladimíre, já vám děkuji za tenhle exkurs, nicméně já se vracím k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Děkuji za to, že jste zatelefonoval, děkuji za váš příspěvek. No a zkusíme dát šanci zase někomu dalšímu. Bylo to už víc než 5 minut, které jsem slíbil Vladimírovi a rád bych slyšel i další vaše příběhy.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ptám se v tomto případě posluchače Karla, jak se v jeho případě po srpnu 1968 změnil život jeho rodiny. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer.
0: Je to na vás?
1: Jo, ano, já začnu 21. srpnem 68, to mě bylo 17. A šel jsem v Lovnici a fotografoval jsem ruský tanky na náměstí v Lovnici a přišel za mnou příslušník veřejné bezpečnosti, sebral mě kuťák, vytáhl film

0: vám to byla chvíle, kdy teda to nepřeju a najednou se ten jeden tank tu hlaveň obrátil na mě. A tu se za mě zastavila krev. Já jsem se skrčil, jsem se krčil, teď na mě vystřelil. Naštěstí nevystřelil, ale byl jsem asi zbabilec. Něco jsem tam cvaknul a utíkal jsem posterníma uličkama na zpátek domů. Tak to byl takový jeden první zážitek z 68. A druhý zážitek mám z 21. srpna 69. To byly nepokoje, pracoval jsem krátce na Barandově a šel jsem naspátek do centra města, to byla takový protest, že se nebude jezdit tramvají a šel jsem pěšky z Barandova až do středu města, tam jsem se zúčastnil těch demonstrací a nebylo to nic příjemného. Honili nás a naši vojáci, lidové milice, což jako bylo úplně tristní, protože Češi byli proti Čechům. To byla nová situace. A tam jsem se dostal úplně do šílené situace. Jinak jsem fotil na, tam byla taková bariéra z lidových milicí na Jungmannově náměstí, tak jsem skrytě fotil ty milice a pak jsem byl v centru, kde nás honili tím slzákem a jsem měl doopravdy strach o život, protože pak se začalo střílet. Asi jsem jeden z pamětníků tohoto nešťastného, nešťastné události a už jsem měl strach a chtěl jsem se dostat ven a nemohl jsem, že tude stály kordony milicí nebo vojáků, až jsem pak se dostal, jak je Jungmannovo náměstí, průchod do zahrady k bývalému semaforu, tak tam mě stál, tak tam stál nějaký nákladňák a byl tam vojáček, který mě pustil. A já jsem byl rád, že jsem se dostal teda ven. A pak jsem bydlel u tety na Letný nahoře a cvičil jsem celou noc, jak se střílelo. Takže to je zážitek z 21. srpna.
1: Z 21. srpna 68 i 69. Přesně jak tak. Se po těchto datech změnil život váš či vaší rodiny? Mělo třeba to, že jste byl někým viděn, jak fotografujete, nějaké následky?
0: No, nemělo. Já jsem se dostal i pak na, to jsem absolvoval Gimpl a pak jsem se dostal na vysokou školu. Ale pro mě bylo úplně šílený, když jsem viděl v listopadu 69 prohlášení, jak všechno se mění a jsem si říkal, to se mění úplně celý můj svět, všechno se zbortilo, protože jsem se zajímal o to politické dění a musel jsem absolvovat přednášky marxismu, leninismu, což bylo úplně šílené, ale to bylo v tom prváku, to byly aktuální otázky socialismu, to bylo úplně hrozný, ale všechno jsem přežil, i když to bylo v nějakém napětí ve stresu, i absolvoval jsem vysokou školu. Podobně i můj bratr, ten taky absolvoval, takže nějaké zásadní dopady, to, že bychom byli perzekováni, to nebylo, museli jsme si projít tím životem v té době, kdy to nebylo nic ideálního, ale mám na to doposud jako stále takové nepříjemné zážitky.
1: Ti, kteří se narodili po událostech ze sklonku 60. let, se narodili vlastně do toho, co už považovali jako za normální. Já bych to nerad spojoval s tím slovem normalizace, ale právě proto se ptám těch, kteří si pamatují 68., 69., co by už, dejme tomu, dospělí, jak se jejich život změnil po srpnu 68. Jejich a její rodiny. Ale Karle, vám samozřejmě taky děkuju za váš telefonát a za váš autentický příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Mějte se hezky, když jsme spolu mluvili o fotografování.
1: Vzpomínám si, matně, ano. A děkuji. Tak naslyšenou.
0: Mějte se hezky, já děkuji. Naschledanou.

0: Dobrý večer, píše Bedřich na rozhlas.cz/linka, což je ta druhá možnost, jak dát světu najevo, že také máte příběh na dnešní téma. Bedřich tedy píše, dobrý večer, lidé byli sledováni státní bezpečností STB. Tady ten vzkaz končí. Ale i tak děkuju Bedřichu. Stručné, ale myslím si, že jasné. Zavoláte ten svůj příběh na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a tím dalším, kdo se hlásí na telefonu 731 800 900 s příběhem na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, je paní Ludmila. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer. Borku, zdravím vás, zdravím všechny posluchače.
0: Já vás samozřejmě taky, ale Ludmilo, jedna věc je důležitá a zapomněli jsme na ní oba dva. Vypněte si prosím rozhlasový přijímač.
1: Já mám totiž nový rádio.
0: Jo, vy se chlubíte, tak to je v pořádku.
1: Už to mám vypnutí, mám ovladač.
0: Tak tedy, tak. Jak se změnil váš život a život vaší rodiny po 68.
1: Tak já teda musím říct, že můj tatínek byl zahraniční montér a před 21. večer se vrátil ze služební cesty z Jugoslávie. My jsme byli naproti v Brně, přijeli víkend z Prahy, no a jeli jsme domů a ráno, že pojede do Šmeralek, on dělal ve Šmeralka, a že pojede do Šmeralek a já jsem byla první ročník v učení v Černých polích. No a teďka ráno vstáváme, nešlo rádio. Ale to já vám zkrátím. Nešlo rádio, šli jsme a že bude válka. No tak jsme byli z toho vykulení, ale jeli jsme do toho Brna, nepustili nás dovnitř. Ten první den nás nepustili vůbec do Brna, z Chrlicích nás otočili zpátky a nepustili nás dál. No a aspoň za dva dny jsme tam jeli znovu, tak to nás pustili a všude tanky, všude vojáci, tak to víte, já jsem byla 17 vykulená to. No ale tak tatínek potom pro mě přijel, jeli jsme dom. Ale to chci říct, nebyl ve straně a dostal se, jakože nás to nepostihlo tak moc, protože ve straně nebyl a stejně mohl jezdit ven, jo. A maminka musela jít do strany, protože brácha byl o rok mladší než já a chtěl jít studovat a je teda učitel. A tak ona šla do strany, ale vždycky mě vykládala, že když šla na schůzu, takže první měla vypít kafe a neposlouchala je. Tak to byla taková stranička. Ale dneska jsem měla návštěvu. Měla jsem kamarádku, která je vdova a 21. se vdávala. Ona byla z Jičína a brala si z Brna z kluka. A tak dneska jsme si na to vzpomněli. Ona říkala, že už v noci nespala, že se jí to strašně vrací, že ráno jako ten toho 21. stali a ten tatínek od toho kluka říká, vyvoli, napadli nás Rusy. A co bude s tou svatbou? No tak kluk, ten ženich musel jít ven, musel jít pro kytku a byly 2 hodiny, svatba měla být v 11 a nebyla a jeho maminka ta volala pořád na úřad, jestli to platí nebo jestli se to zruší. A oni, ne, budeme tady do 5 hodin, kdy přijdete, tak vás seznáme. Ona říkala, tak místo v 11 dobilo ve 3 hodiny na svatbu se báli jet autama, tak jeli tramvají, ona v bílým závoji. Říkala, že se třepala, že vůbec neví, jak to přežila. A ten ženík se vrátil od rána až ve 2 hodiny, aby stát frontu na konzervy a pro tu kytku. A tak ona je teďka už vdova teda taky. A tak jsme si tohle vykládali dneska, takže to jsem vám chtěla říct. Potom prý je teda oddali ve 3 hodiny a šli pěšky na náměstí Svobody. Tam pre vojáci ruští opření o samopale a o to na tankách byli. A ona povídá, to, na to já v životě nezapomenu, co jsem zažila.
0: A kdyby náhodou hrozilo, že už zapomíná, tak se stačí podívat do oddacího listu, kde má dodnes vepsáno datum 21. srpna 68.
1: Ano, ano.
0: Ludmilo, děkuju.
1: Takže nevím, jestli to bylo ke tématu, ale já si myslím, že jo.
0: Autentické vzpomínky. A třeba i pro ty, kteří nemohli zažít 68. na vlastní kůži a to, co potom následovalo, taky ne. Autentické vzpomínky jsou důležité pro paměť národa. A to děláte
1: jo,
0: dobře.
1: Jo, ale ještě tam něco, prosím vás, řeknu. A v září, já jsem teda chodila s klukem, a v září jsme měli, byli hody v Praci pod Mohylou Míru, takže tam budou hody. A on pro mě přijel na motorce a já jsem teda pocházela z újezda u Brna a nad újezdem byly kasárna a k Mohyle Míru vedla silnice Třešňová alej. No a my jsme vám jeli na ty hody, na tu zábavu, on pro mě přijel na motorce a teďka přejeli jsme ty kasárna a teď jsme slyšeli rachot. Proti nám kolona tanků ruských, tak on zajel do polí, jako trošku z té silnice. Já jsem byla, určitě jsou podruhý na světě, protože oni začali svítit a tím tankem ukazovali na nás. No ale asi, ale nevystřelili teda, jo? A já už jsem měla po zábavě. Tak to je všechno.
0: Ludmilo, děkuju a přeju vám krásný zbytek srpna. Naslyšenou.
1: No, já vám taky. Děkuji moc. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Hodně zdravíčka.
0: Aleš píše na rozhlas.cz lomítko linka. Mně bylo v srpnu 68 13 let a protože byly prázdniny, byl jsem vyslán do obchodu nakoupit. Jenže před samoobsluhou byla neskutečná fronta a téměř všichni z tranzistorových rádií hltali slova generála Svobody. Lidé, zachovejte klid a rozvahu. Bez nákupu jsem se vrátil domů a popadl filmy a fotoaparát. K večeru jsem se domů vrátil, maminka za tu dobu hrůzou zestárla o několik let. Okupace samozřejmě měla do hru, přesně v duchu, jak se jen Češi mohou mstít Čechům. Otec, který přes přání širokého příbuzenstva vstoupil do KSČ, aby z ní byl následně vyloučen. Inu, sebestředný egoista, který mi zničil start do života. Rád bych zapomněl, ale odpustit nelze. Zkomplikoval život i sobě. Já měl přece jen štěstí, pokračuje Aleš. Dostal jsem se na gymnázium, prestižní a nakonec na vysokou. VŠB v Ostravě. Brala vše. Se laví. Takový je život.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou to autentické vzpomínky vás, posluchačů a posluchaček Noční linky Českého rozhlasu, které dostávají prostor v těchto dvou hodinách našeho povídání. Jednak povídání na telefonu 731 800 900 a potom také vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka. Tou další, kdo přichází do vysílání pomocí telefonní linky, je paní Vlastina, volá z Krnova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček.
0: Zdravím vás.
1: Já vás zdravím.
0: Paní Vlastino, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny?
1: Já jsem měla dvě děvčata, se mě narodili. Jeden termín, druhý termín. Jedna 31. srpna a druhá 5. května. 69 a ta v srpnu 68. No a proběhlo to velice pěkně i v nemocnici, v porodnici, všude. Mě to proběhlo pěkně, veselo, měla jsem dvě děvčata, předtím syna, tak jsem byla šťastná, že mám děvčata. No a jezdili tanky z rodiny jeden, dělal stěhováka a říkal, že to bylo strašně hrozné. Já jsem se nikde nedostala, že? Ale říkal, to je to ještě, že se nedočkala. To bylo hrozné, ty tanky, jak to jezdil. Říkal, no já jsem se toho minula, měl jsem štěstí, že? Tak to je všechno, co vám můžu k tomu říct. Dneska holky už jsou babičkama, jo, tak to upeklo, že už jsou babičkama. No jedna je, no obě dvě mají po dvě novčatka. A já několikrát pro babičkou a babičkou, takže tak ten život jede, ale jinak se nemůžu stěžovat. Jinak dobrý.
0: Paní Vlastino, děkuju, přeji vám dobrou noc. Zkusím připomenout téma. Jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny? Posloucháte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Datum 21. srpna bude platit ještě čtvrt hodiny, tedy necelých 15 minut. Ale i v té další hodině, tedy v té první hodině srpna 22. si budeme povídat o tom, tedy věřím v to, jak se po zmíněném srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Teď by nám to měl říct pan František, který čeká na telefonu. Pěkný večer.
1: Tady je František, původem z Přerova, a to 21. srpna jsem byl v Přerově, a protože můj otec dělal zástupce ředitela pošty, a tam byla jako vlaková pošta, byl takový uzel v Přerově, no a už o 14:15 hrčel telefon u nás, otec se zbudil a vzrušeně mluvil na předsíni, tak jsem vyskočil, šel jsem na toaletu a teď jsem poslouchal a tata říká, počkej, já ti řeknu a pořád říkal, to není možné, Rusy nás napadli nebo co, já ti nevěřím a prostě tak diskutoval s těma chlapama z pošty, protože oni nevěděli, jestli mají poslat prostě poštovní vozy do Prahy, že tehdy se vozila hotovost normálně v pytlech peníze. Tehdy nebyly žádné banky, nic takového, jak dneska. No a tak otec šel, hned se oblíkl a utíkal na poštu, protože to bylo asi 20 minut, se dalo na to nádraží zejít. A ten, co byl ředitel, ten pošty, ten byl z Holešova, ale ten se neměl jak dostat. No a tak já jsem dostal instrukce, dostal jsem peníze, kup benzín, kup mouku, olej a takových potraviny. No a tak prostě jsme v tom Přerovi začínali toto. Jenže do Přerova oni Rusy se nedostali hned, oni si popletli Přerov s hranicema, oni obsadili hranice na Moravě a do Přerova se dostali až měsíc za 2 dny. No a mezi tím na letišti důstojníci stihli pokácet stromy, nalít olej na přistávací dráhu, aby se tam nedalo přistávat. No a asi za ty 3 dny se objevili, no a tuž taky tam řádili tam s tankama, tam kousek pod naším byla nově udělaná cesta, tak křižovatku tam pásama roztrhali dlažební kostky, to bylo z těch kostek 10x10 cm z těch malých, no a tak to poničili, kde se dalo, prostě až za ty 3 dny se objevili na letišti, tak tam byly ty zíly naskládaným. My jsme se dívali s budoucí manželkou tehdy dalekohledem, jsme měli k dispozici dalekohled, dobré, no tak jsme tam mohli počítat vojáky a toto, no a chvíli tam k té jedině, to se jmenuje Lověšice, tak za Kravinem se tam usadili, udělali si tam takový menší tábor a pak se přesunuli jako na to letiště. No ale v Přerově byl celkem jako klid, nebylo tam nějakých demonstrací nebo něco takového, tam se nedělo. No ale ti důstojníci, kteří byli na tom letišti, tak to všecko je vyházeli, protože ti, co tam byli namočení v těch akcích, co se dělali proti Rusom, tak ti to odnesli, buď je vyhodili z armády nebo je převelili a tak. No.
0: A váš tatínek pracoval i nadále v tom poštovním uzlu?
1: No ano, on dělal vedoucího pošty jako no a potom později teda pokračoval, protože ten povýšil, šel do Olomouce, ten, co dělal toho ředitele, tak otec potom dělal vedoucího té pošty a tam bylo asi 300 lidí na té poště, to bylo veliký jako. Takže tam to, ten provoz jako poštovní byl dost velký, no. A jinak já jsem dělal hornickou průmyslovku, protože potom jsem nastoupil do školy a v 69. roku v Postaravě jsem nějak nezažil žádný. Já jsem se dneska díval, bylo v televizi na Dvojce.
0: Přerušené jaro.
1: Ano, o tom, já jsem to nechytl celý, já jsem to a tak od poloviny jsem to sledoval. No tak člověk tam poznává ty věci, protože my jsme měli průmyslovku jako naproti soudu hnedka. Takže to jsem tam znal, no jenže co já jsem 69. roku, já jsem se musel ženit, tak jsem musel jít dělat, jsem kopal normálně jako na brigádu, tak jsem dělal na šachtě, abych nějakou korunu si na svatbu vydělal, no a co se dalo, no. Nic jiného, no a jinak život se nezměnil, protože na vysokou školu jsem nešel samozřejmě a do strany mě nikdy nedostali, když jsem celý život dělal nějakého vedoucího pracovníka THPčko, Jo, takže jsem přežil až do konce, než strana vláda padla, tak jsem ve straně nebyl. No.
0: Františku, děkuji za váš telefonát, díky i za tuhle autentickou vzpomínku na dobu víc než 50 let starou a přeju vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Letím do Egypta v pátek.
0: Tak šťastnou cestu.
1: No, tak jo, mějte se, nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí, která rozdělí tu aktuální noční linku na dvě stejné části, tedy před těmi několika minutami, jsem to málem nestihnul, ale vidím, že to opravdu půjde, že tedy ještě do půlnoci stihneme jeden příběh. Po písničce kapely Elán je čas na to, co nám chce říct paní Olga, která čeká na telefonu. Pěkný večer přeju.
1: Pěkný večer. Tak já mám takovou vzpomínku, když nás napadli Ruse. Já jsem měla měsíčního chlapečka, tatínek dělal vedoucího na stavbě a ráno přišel a říká, nikam nechoď, napadli nás Ruse. Já jsem samozřejmě neposlechla, zebrala jsem chlapečka, obléka a utěkala jsem k babičce a to bylo v Uherském Brodě a tam vedli koleje, kam jezdívali ty vlaky a dojdu tam ke kolejám, tam všady Rusem a halt. Zastavili mě, jeden ten ruský voják došel ke mně ke kočárku, pozdvihl peřinku. Já jsem byla div živá, nevím, co si myslel, že tam má a pustil mě dál. Od té doby potom tatínek musel opustit svou práci, sledovali ho. Děda nám psal, posílal nám balíky a to nám ještě stěžovalo v život. Jezdívali jsme do Tuzexu a vždycky to bylo s problémama, protože nemohli pochopit, že nám někdo ty balíky jako poslal.
0: A dědeček, pardon, že vám vstupuju do vašeho projevu, ale dědeček byl kde, prosím, že vám posílal, jak vy říkáte,
1: balíky? Jo, já jsem zapomněl, on emigroval do Kanady.
0: Bylo to potom srpnu 68? Co emigroval?
1: Ještě předtím. Předtím. A právě ještě udělal to, že mě poslal jízdenku, že měl v Hevlíně známou kamarádku a poslal mě jízdenku, ať tam emigruju také. A já jsem ani nechtěla od rodičů a už bych to stejně nestihla. No. A teď, když slyším slovo válka, tak je po mně. Mám 80 roků zítra.
0: Já vám samozřejmě už dopředu blahopřeju a přeju vám ještě dlouhý život a hlavně zdraví. Paní Olgo, vy jste říkala, kdo ví, co tam hledal ten ruský, sovětský, abych se držel faktu,
1: ano.
0: Sovětský voják. No tak podle mě asi hledali kontraband, jestli náhodou nepřevážíte třeba bombu nebo molotovovy koktejly a podobně. No. Oni mnohdy ani nevěděli, tedy zejména v těch prvních dnech a prvních hodinách okupace, ve které zemi se objevili najednou, kde je vysadili. No ale to už zřejmě bylo několik dnů poté, kdy byli vystřídáni, řekněme, spolehlivějšími soudruhy ve zbrani.
1: Ano.
0: A já vám moc krát děkuju za tuhle autentickou vzpomínku, protože právě ty by měly vytvářet tu noční linku, kterou dnes posloucháte. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Sice mě mrzí, že ne vše chodí tak, jak by chodit mělo, tedy teď mluvím o našem webu rozhlas.cz/linka, na který se právě teď, ve kterém se právě teď objevil vzkaz paní Daniely, no ale právě, že jenom krátký vzkaz. Cituju. Téma pro mě jako dělané. Bohužel sedím v lázeňském pokoji a neumím vám poslat text pořádně napsaný. Mám notebook bez připojení a telefon, pokusím se přiložit na rozhlas.linka.cz, ale spolehám jen na vaši šikovnost, že si to zvětšíte a upravíte. Já vám děkuju, paní Danielo, ale nic mi tedy v tom smyslu, že byste něco měla upraveno nebo připraveno, nedošlo. Takže bohužel tímhle způsobem to nepůjde. Ale aspoň to, co napsal Michal. Cituju. Jsem mladší ročník a tak to znám jen z vyprávění. Máma ten den, rozumějme 21. srpna 68, jako 11letá meškala s rodiči na letním bytě u příbuzných v Babicích u Prahy. Teta prý z dálky volala, jsou tu Poláci, přijeli Poláci. Poláci? No, kéž by Poláci. Prostě se asi jenom spletla. A nebo že by tehdy kolovala nějaká taková falešná zpráva? Možná by mi posluchači pamětníci pověděli, proč taková záměna. Ale myslím, že to nejspíš byl opravdu jenom omyl jedné paní.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni, je sobota 22. srpna 2026 a pokračuje noční linka na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Využít můžete jak služeb naší webové stránky, tam napište, je tam i okénko, když si najdete rozhlas.cz/linka, stačí, dejme tomu, vymyslet nějakou přezdívku anebo napsat vaše skutečné jméno, netrvám na tom, ale důležitý je ten větší rámeček, tam napište, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. A nebo telefonujte, číslo do studia je 731 800 900. Přeju vám úspěch.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Karel Gott, to byl posel dobrých zpráv. Jako první písnička nového dne, de facto, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se vás v ní ptám na to, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Já se na to pro jistotu ptám každého z vás, kdo se dovolá ještě mimo vysílání. Většinou dostanu souhlasnou odpověď, ale potom uslyšíme třeba i něco jiného. Tak jsem zvědavý, co uslyšíme v případě paní Anky. Dobrý večer, zdravím vás do Uherského Hradiště a zejména vás zdravím o to srdečněji, protože je to vaše premiéra, jestli jsem správně rozuměl.
1: Ano, ano, dobře jste rozuměl. Dobrý večer,
0: Dobrý večer.
1: Vás zdravím, pane Borku.
0: Děkuji.
1: Vás a všechny posluchače. Tak v roce 68 mě bylo 18 let, skončila jsem výuční list, byla zahradnici ve Břenci a byli jsme s panem profesorem Příkazským, jsme jeli na brigádu do Erfurtu. Tam jsme byli, tam se čekala jako zahradnická výstava. Jelikož to všecko, co se stalo, tak tam nedojeli kamiony s kvítkama, tak jsme tam jako pracovali. A potom se stalo, že kluci našli v novinách napsané, že jsou nachystané tanky na hranicích. Tak jsme psali dom, co se děje u nás a napsali nám, že nic se neděje. No, ale potom teda došlo ten 21. srpen. Kluci si vzali trikolorky a dali si to jako na nějaké na to oblečení. No, pan profesor jim řekl, ať to okamžitě sudělají, že zbytečně, aby neprovokovali. No, ale hranice byly zavřené, tak jsme se nemohli dostat dom. A potom nám nějak se první den se otevřely hranice a nějak nám zajistili nějaký autobus, že nás dovezl na hranice a tam jsme se nějak dostali na vlak, už si nepamatuju odkud nebo jak a jeli jsme, už jsme se dostali teda dom. Já jsem měla nastupovat do Prahy na školu, kde jsem měla dělat si takovou nástavbu zahradnickou, ale kamarádka mě řekla, ty chceš jít do Prahy, můj taťka s tama odešel, protože je tam takové různé, jsou tam nepokoje v Praze a ty tam chceš nastoupit, tak jsem tam nenastoupila a zůstala jsem pracovat jako normálně dělnice v zahradnictví. No a chodila jsem s chlapcem, který byl jako déle sloužící na vojně a oni měli různé prověrky po tom 68. Měl mít postup.
0: Ale neměl.
1: Neměl, protože při té řekli mu, že má, on prostě jim řekl, že když tady něco bylo, že jsme si to měli vyřídit sami a nedělat, nevolat semky jako ty vojáky, že jako, že jsme si ten pořádek měli udělat sami. Napsali mu nálepku, dostal ideologický zmatek v hlavě. A postup byl zaražen. Tak jsme potom se v roce 70 jsme se vzali. V 71. přišel do civilu a tak teda měl. Já jsem si nedodělala školu tam a
0: nenastoupila jste na to pražské místo? Ano.
1: Ne. A on také jako potom šel do civilu už. No. No, takže.
0: No, stačila jedna větička v kádrovém posudku, což bychom měli těm, kteří jsou třeba mladších ročníků, asi vysvětlit. To bylo takové lejstro, které vás provázelo v podstatě po celý život a střádalo se tam mnoho věcí. A existovaly ještě horší lejstra, ale to zase nechme být. Paní Anko, já vám děkuju a přeju vám krásný zbytek léta.
1: Děkuji vám taky a mějte se hezky. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? To je téma Noční linky, která tady bude ještě 50 minut. Psát do ní můžete na rozhlas.cz/linka a telefonovat na číslo, které za chvilku znovu připomeneme. Ale já bych se teď rád zastavil u toho psaní. Paní Helena totiž napsala. Moje rodina se toho roku rozdělila na dvě poloviny. Tehdy jsem si myslela, že to nesouvisí s událostmi kolem, ale když na to teď vzpomínám, nejsem si tím tak moc jistá. Vnímala jsem velké změny, hlavně v tom, jak se lidi měnili společně s tím, jak se přiostřoval režim. V té době jsem studovala na střední škole A situace ve škole se pomalu a jistě měnila tím, že profesoři buď to mizeli, anebo ti samí se změnili opravdu o 100%. Nemám na to období hezké vzpomínky. Byla to divná doba, i když dost poučná. Člověk měl možnost sledovat lidi kolem sebe a vidět, jak se charaktery mění a jak zlo začalo růst, až se považovalo za normál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. S odpovědí na tyhle otázky teď čeká na telefonu Zdeněk. Zdravím do na Tachovsko.
1: Dobrý večer, já zdravím Plzeňský rozhlas, všechny posluchače. No a chtěl bych říct, že ten 68 byl na vojně, v Benešově jako řidič. No a tam přijeli potom Rusáci, tam jsou brňáky kluce od těch kasáren. A ten velitel, my tam byli Petepáci, z druhé strany byli, já byl jako řidič u Petepáku, a tam byli tady pan Kání, tak on ten major říká, hele, zajít tam tankem s tím ruským namířil na ně, a oni odjeli, ne. No a pak byli, jeden jsme vzali stanitku, zase jsme jeli na prosek, tam byli taky Petepáci, jak se dělá hydrichiáda, takže jsme předíželi tanky, já jsem měl jako říct, že se hrají, ležel jsem stanice, říkal, že se budu Rusové zastavovat, jo, tak abych řekl, že jsou do vojenské nemocnice, a že mě bolí břicho, jako ne. No a nechci to prodlužovat, aby se mohl ještě někoho si zavolat. No a chci říct, že můj táta taky nebyl komunista, jo, a oni ho taky vyšetřovali tam, říkali, to pak jste tam poslouchali u toho kamaráda nějakého, říkal, no poslouchali jste muziku, ne, měli strach, jestli nesvolnou Evropu neposlouchal, a pak mu dělali dovoň pro hlíku, on byl truhlář, dělal pro Gota, dělal a to, takže takhle jenom jsem to chtěl jenom zrychleně, abych to neprodlužoval, takže takhle to bylo. Doma.
0: No tak vy jste to sice neprodlužoval, ale zase jste to podle mě zkrátil trošku moc. Nicméně nejsem tady o toho, abych vás kritizoval. Ptám se jenom na to, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Dostalo se mi i téhle odpovědi. Mějte se pěkně, Zdeňko, naslyšenou.
1: Děkuju vám.
0: Aby byla fakta úplná, upozornila mě na to posluchačka, která napsala na rozhlas.cz/Linka a má pravdu. Cituju. Borku, nás obsadili i Poláci, Maďaři, Bulhaři, Rumuni, pokud si to pamatuji dobře. Máte pravdu, Ludmilo. Vojska Varšavské smlouvy nám přišla na bratrskou pomoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jsme na tom podobně. Pro mě to byl nezapomenutelný hlas, hlas Karola Duchoně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když přijmu telefonát na čísle 731 800 900, ještě mimo vysílání, tak to první, co říkám, je Noční linka, Borek Kapitánčík, dobrý večer. A snad to paní Ivě nebude vadit ten můj jemný pokus o vtip. Ona trošku dělala okolky s tím, jak se jmenuje ona. Málem se mi už oslovoval Plzeň. Takže zdravím do Plzně paní Ivu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Jak se po srpnu 68 změnil život vás a vaší rodiny?
1: Ano, chtěla jsem vám jenom říct, to byl můj příběh z toho dne, kdy jsem měla ročního chlapce a jelikož jsem se přestěhovala ze středních Čech na to Plzeňsko, tak prostě jsem byla doma ještě, jako na mateřské. A rodiče mi z peček tedy, abych konkrétní byla, poslali balíček. Tak jsem musela do dvě vesnice

0: starost a bojezní, nebo se...
1: Paní, vo prostě vás ruší rádio, které jste nechala puštěné, že jo? Že vás to trochu mate, jak se ozýváte dobře, ještě se zpožděním.
0: Dobře, už jsem ho zavřela. No, takže jsem, oni mě zastavili, nechtěli ten balíček, mačkali na něj, když viděli, že to je měkký, tak mi to tedy nechali, no ale jak byli namířený na mě, nezapomenu na ten pocit toho všeho. No a jela jsem domů a doma tchán stříní na mě spustili, že půjde můj manžel na vojnu, bude mobilizace a že jsme chtěli stavět a nepůjde to. Jo, no, takže jsem dostala další facku, aby se to tak řeklo, chtěli jsme stavět barák svůj.
1: No, máte to podobné jako Magda, která napsala na rozhlas CZ Lomítko Linka. 21. srpna je narozená moje maminka a můj syn a vždy, když slavíme, tak nezapomeneme na ten soudný den, když jsem měla strach, že můj chlapec bude muset jít do války. Ale paní Ivo, jak se změnil po srpnu 68 život váš a vaší rodiny? Vy už jste měla ročního chlapce, takže dokážete zřejmě posoudit ten rozdíl před a po.
0: Ano, dokážu to, jenomže jsme byli na vesnici, kousek od Plzně, takže jsme byli takový, jako nebyli jsme přímo toho svědky, jenom co já jsem potkala ty Rusové a ještě potom byli za nás, za vesnicí byl les a tak tam taky byli se stanovali tam ty vojáci nějakou dobu, ne pořád, jako pořád už potom to nebylo. No, manžel se vrátil z Plzně pozdě, protože tam byl, tam pracoval a autobusy taky nejeli, protože se nechtěli vyhýbat těm tankům a tak dále. Takže to a jinak pro nás se nic vážného nezměnilo po té době.
1: Paní Ivo, já vám děkuji za váš telefonát a ani si nechci představovat ten pocit, který jste měla, když vám prohlíželi ten zmíněný balíček a hlavně, když jste si představila, jak se dostanete nazpět ke svému ročnímu synovi.
0: To bylo to nejhorší. Já jsem potom sedla na to kolo a nevím vůbec, jak jsem dojela domů. Vůbec nevím. Ale spála jsem se hrozně.
1: Děkuji za důvěru, děkuji za váš telefon.
0: Příjemný další povídání a dobrou noc.
1: Dobrou noc a naslyšenou. Eva z Jižních Čech napsala na rozhlas.cz/Lomítko Linka následující. Byla jsem dítko školou povinné. Maminka nás tehdy ve středu 21. srpna 68 budila v 7:30 se slovy bude válka. Protože jsem pro rodinu chodila nakupovat potraviny, byla jsem vyslána pro chleba a asi konzervy. Pamatuji si, že ze samoobsluhy se kroutila fronta mnoho metrů po náměstí. Po městě byly vápnem vyvedené nápisy Běž domů Ivane v azbuce, Věz národ v tjurmu neposadíš, Celý národ se do vězení neposadíš. Zpívala se písnička Běž domů Ivane, Čeká tě Nataša. Po náměstí jezdily tanky od severu na jih. A jen dodám, že invaze se účastnila vojska Varšavské smlouvy NDR, PLR, SSSR, MLR a BLR. Tak je možné, že ve městě, jak psala jedna posluchačka, byli Poláci. Rumuni odmítli, ti se invaze neúčastnili. Tolik tedy k faktům, která zmínila posluchačka Eva z Jižních Čech. Jak se změnil život váš a vaší rodiny po srpnu 68? Je to téma, o kterém ještě můžete něco říct všem, kteří poslouchají Noční linku během následující půl hodinky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jana Kirchner a Jarek Nohavica mi vlastně dali návod k dalšímu tématu, možnému tématu noční linky. Někdy v budoucnu, jaká byla první noc ve vašem novém bytě. Ale teď zase naspět k tématu aktuálnímu. Jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, nám chce říct paní Slávka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Velice mě překvapily odpovědi nebo příběhy některých lidí, kteří popisovali, jakým způsobem ovlivnil ten šťastný 21. srpen životy jejich rodin a jejich. Já sama jsem měla 22 let toho v tom datu a musím říct, že jsem pocházela z rodiny, kde byli oba rodiče komunisti. Když jsem se jich kdysi ptala na to, proč vstoupili do té strany, tak mě řekli, že to bylo po válce a že se prostě báli. Ano, že se báli, jaká byla atmosféra, proto vstoupili do strany. Během jara srpnu toho
0: 68.
1: Jara, ano, promiňte, 68. jsem dokonce sama měla pocit, že bych mohla vstoupit do strany, protože byla taková příjemná změna těch komunistů, jo? Že se to všechno uvolnilo. Začali jsme mít pocit, že všechno bude výborné a když jsem o tomhle řekla otci, tak otec mi řekl, pro boha, jen to nedělej, protože ty se svojí pusou nevymáchanou by si se úplně zničila by si život. Tak jsem samozřejmě nevstoupila do té strany, protože na svoji zkušenost nebo svoji praxi jsem věděla, co bych mohla asi říkat. No a pracovala jsem v takovém malém kulturním zařízení, kde jsem byla, bylo mi nabídnuto místo vedoucího, který byl odejít. Ano, nastoupila jsem, práce mě velice bavila, bylo to perfektní, bylo to setkávání s lidmi, byla tam atmosféra taková, že potom měsíci srpnu se všechno začalo najednou měnit. Lidi se opravdu měnili. Já osobně jsem pracovala v tom smyslu trošku jiným, než ty komunisti představovali. Když začala normalizace, tak jsem byla předvolána jako nestraní, protože jsem byla ve vedoucí funkci, tak mi bylo řečeno, že se mnou musí provést pohovor, protože jsem byla malá vedoucí nějakého zařízení. A na tom pohovoru jsem prostě řekla, že první otázka byla, jaký jste měla názor na vstup spojeneckých vojsk na území České republiky. Tak jsem jednoznačně řekla takový, nebo jaký máte názor. Já jsem řekla takový, jaký jsem měla v srpnu, že tady toto se nemělo stát, Rusové tady neměli co dělat a že a oni se zarazili a řekli, jestli to myslím vážně. A říkal ano, že to myslím vážně, že prostě jsme si svoje věci měli vyřizovat sami a nepoužívat tady tuhle tu záležitost s tím vojenským přepadením. No a tak mi bylo řečeno, ať odejdu do své kanceláře, že se musí poradit. A jakmile nenapadlo mě to, prostě zavolali mě za 15 minut do té komise a řekli mi, že jsou šokováni, jaké mohou mít takové názory, že v tom případě budu muset odejít, opustit svoji funkci, protože nemohu narušovat a ovlivňovat své podřízené svými názory. No takže se stalo to velice rychle a začal na mě přes odbory ROH, začal na mě být vyvinut tlak, kterým jsem postupně musela v podstatě víc přijít, protože mě neustále vyzývali, že mi nabízí jiné místo, které neodpovídalo mé praxi, že mě prostě budou přeřazovat, kam budou oni chtít nakonec. A dozvěděla jsem se od svého nadřízeného dalšího, že by se mi mohlo taky stát, že bych se dostala na pracovní místo, kde pracují prostitutky bývalé a zlodějky a tak. Takže nakonec jsem se rozhodla a sama jsem odešla. Jenomže jsem netušila, že něco existuje, něco takové jako kádrové listy, kádrové složky. No a odešla jsem, rozvázala jsem pracovní poměr a rozhodla jsem se, že si najdu nové pracovní místo. V té době jsem se prohnala za mého přítele, vzali jsme se, můj přítel zastával stejné názory jako já a prostě jsme se snažili žít v té době. Jenomže já jsem neměla šanci. Já jsem se dokonce v televizi ucházela o místo nějaké a bylo tam výběrové řízení, já jsem to místo vyhrála a bylo mi telefonicky sděleno kádrovačkou, že bych měla nastoupit další za dva dny do té nové funkce a nebylo to žádné vedoucí pracovní místo, běžná prostě funkce běžného pracovníka televize. No ale představte si, že takhle já vám musím říct, že komunisty mám svoje názory a není to dobré. Není to dobré a v momentě, kdy jsem byla bez práce, kde mi lidé, firmy mi odmítali jakoukoliv šanci, abych u nich pracovala, neřekli mi proč, jo, prostě mě akorát ta televize se den večer před mým nástupem ozvala kádrovačka, která mi řekla, že vy nemůžete nastoupit do televize ani jako uklízečka, protože já jsem si dala tu práci, já jsem si přišla do toho vašeho předcházejícího podniku, kde jste pracovala a tam jsem se seznámila s kádrovým materiálem. A teď mě řekla, co v tom kádrovém materiálu bylo. A já jsem se rozhodla, že prostě to takhle nemůže být. Sebrala jsem se a volala jsem své kolegyni nebo své ředitelce, protože jediný, kdo mě pomohl z komunistů, byla ředitelka kulturního zařízení, která mě byla to komunistka, ale byla to normální ženská, maximálně schopná, pracovitá, šlo jí o provoz její firmy, jejího kulturního zařízení, která mi umožnila v době, kdykoliv pár lidí onemocnělo, že mě volala, dávala mě informaci, jestli mám zájem, ať přijdu na zástup třeba půl roku, tam někdo, tak já jsem byla šťastná, že mám práci a navíc v tak výborném kulturním zařízení. Pomáhala mi, potom jsem se provdala, jsem byla, přišla jsem do jiného stavu, tak jsem byla šťastná, že mě takovýmhle způsobem, i když ta práce nebyla nepřetržitě, vždycky třeba jsem skončila a to se mě pozvala, když se uvolnilo další nějaké místo. A
0: na nějaký záskok.
1: A bylo to fantastické od té paní a můžu říct, že v podstatě když jsem byla v tom domě kultury, tak jsem přišla do jiného stavu a byla jsem u ní jí říct, v jaké situaci jsem a ona mě řekla, dobrý, budem mateřka a potom se uvidí. Já jsem porodila, šla jsem na mateřskou a jakmile mi končilo, syn měl, se mu blížil třetí rok, tak jsem po poradě s touto ženou fantastickou, jsem se poradila, jak bych měla hledat pracovní místo, abych se mohla umístit. A ona mě poradila a řekla mi, prosím vás, vůbec už se nepište si žádosti, protože všechny ty firmy, které vás odmítly, měly možnost nahlédnout do vašeho
0: kádrového materiálu, ano, o kterém už tady byla řeč.
1: Protože já jsem jim musela dávat tu informaci a právě televizní kádrovač se tehdy nedala a ona nemeškala a na
0: a zjistila si informace o vás přímo u pramene.
1: Došla pro ty informace.
0: Ano, rozumím. Paní Slávko, já se omlouvám, že vám skáču do řeči. Paní Slávko, poslouchejte mě.
1: Jak se mám zajímat o zaměstnání?
0: Ano.
1: Řekla mi jednoznačně, musíte si hledat místo jakékoliv na zástup třeba po mateřské dovolené, po někom, na dobu jednoho roku. A to jsem taky udělala a pomohlo mi to v tom, že jsem si získala pracovní místo sice v jiném oboru, ale kde jsem začala pracovat, byla to katastrofa. Protože to byl podnik služeb městských, ve kterém se v podstatě částečně zhromáždilo několik lidí, kteří měli stejné názory jako já.
0: Bylo takové hnízdo kontrarevoluce, jak to popisujete. Ale paní Slávko, já jsem vám teď už musel vstoupit do řeči, protože mi vyzvání další konce naší telefonní linky a chtěl jsem vám především poděkovat za, řekněme, ucelený příběh vašeho života na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny. A myslím si, že jste si několikrát za tu dobu vzpomněla na slova vašeho tatínka, který zmínil, teď cituju vás, přímo to, co jste říkala, vaše nevymáchaná ústa. On to řekl trošku jinak, já to nechci opakovat úplně doslova. Takže paní Slávko, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linky na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, zbývá už jen 14 minut. Ale věřím, že ještě tenhle příběh uslyšíte. Paní Věro, omlouvám se. Kdo je prosím u telefonu? Je to opravdu Věra? Mám to napsáno správně?
1: Ano, máte to správně napsané, pane Borku.
0: Takže děkuju za potvrzení. Ptám se vás, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? Respektive, jste schopná? Bylo vám tolik let, abyste porovnala, co bylo před a co bylo po?
1: No, porovnat jako asi ne, ale prostě já jsem se narodila v září 62, takže vlastně rodiče nepočítali ani s tím, že vlastně by šla jako do školy, jako v tom září, jako 68. Jenomže vlastně týden před tou invazí se vlastně vdávala sestřenka, která si brala Němce, ale z východního Německa, protože on tady vlastně v Olomouci jako studoval, ona tam studovala také. A oni jak jeli na tu svatbu, tak prostě už tam byli z té německé strany, prostě tam byly tanky jako nachystané. A oni přijeli z toho Německa autem a říkali, co se bude dít, že vlastně na Česko jsou namířené jako tanky.
0: Že jsou na hranicích zhromážděná vojska, ano, to už jsme tady slyšeli, ale pokračujte dál, prosím.
1: No a tak nějak svatba proběhla, no a tak vlastně přes víkend byla svatba a potom vlastně v pondělí jsme šli, její sestru zavedla, maminka nás zavedla do školky, mě do školky, sestru do jeslí, a protože aby mohla sestru dávat do jeslí, tak chodila až na 6:30 do práce, což znamenalo, že dělala jako do 3. A bylo vždycky zvykem, že vlastně z té práce se stavila pro mě do školky, já jsem se tam oblékala, pro sestru vyšla o poschodí výš, sestru oblékla, došla dolů a vzala i mě, prostě šli jsme do obchodu a jako bylo. Jenomže my jsme přišli v to pondělí do obchodu, tam nic absolutně nebylo, nebyl ani ten chleba, maminka byla úplně nešťastná, neměla nám jako co dát jako. No a to se opakovalo vlastně i druhý den. Potom třetí den vím, že prostě vyjela potom po tom vedoucím, co tam byl tam pán jako, tak po něm jako vyjela, když za to nemohl prostě, fakt jako z toho byla už jako zoufala jako. Ale my jsme jako měli co, protože byly brambory, byla rýže, byly těstoviny nějaké doma, takže o jídlo jsme jako netrpěli, jako že bychom absolutně jako byli hladní, nebo tak jako víceméně měli jsme i ve školce jídlo, maminka měla v práci, teďka teď měla něco v práci, tak spíš šlo o večeře a obědy. Jenomže to byl takový zmatek, že ti rodiče prostě jako nevěděli, co s náma. No a ve finále místní rozhlas vyhlásil to, že kdo přivede 1. září dítě do školy, tak prostě dítě bude i jako přijato do první třídy. Takže rodiče mě do první třídy, mě do 1. září mě maminka teda dovedla do školy, nás tam bylo jako hodně, tak jako to, ale vzali nás jako všechny. Ve finále jsme jako spolu chodili ty 4 roky, jenomže v obci byly i 2 maločítky. Takže potom, jak jsem to počítala zpětně na fotkách, tak v 5. třídě nás bylo ve třídě 39 dětí.
0: Tak se změnil život vaší rodiny po roce 68?
1: No, to není ještě celé. Takže vlastně já jsem chodila do té školy. No a maminka, protože jak se peklo na tu svatbu, tak zjistila, že je těhotná, tak maminku dali jako rizikové těhotenství do nemocnice, tam byla až do konce ledna. No a tatínka chtěli vzít na manévry jako na cvičení, jenomže vlastně s náma neměl bych doby, tak nakonec ho jako nevzali. No, ale měla jsem i 2 strýce, kteří dělali významné posty ve fabrice. No a ti byli prostě při těch prověrkách, co byli, tak byli jako odvoláni a prostě potom museli jít na jiná místa a začínat jako v dělnických jako profesích úplně jako chlapi, kteří měli vlastně skoro 50 let, tak museli začínat téměř jako od nuly.
0: Paní Věro, děkuji za váš telefonát a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Děkuji, nasanou.
0: Noční linka kráčí směrem ke svému závěru, ale ta další, ta tady bude už za 22 hodin a 9 minut. A bude ji pro vás vysílat kolega Honza Macoun. Tématem povídání s ním bude, když zalžou rodiče. Ale já se ještě na malou chvilku vrátím k jednomu vašemu vzkazu. Tedy je to vzkaz, který už dopředu avizovala naše posluchačka Daniela a podařilo se jí jej odeslat. Nicméně s tou poslední větou mám ještě pořád trošku problém. Až k ní dojdu, asi pochopíte proč. Cituju. Ráno 21. srpna jsem utíkala na své pracoviště odhodlaná bránit obrodu naší vlasti a naplno využít konce cenzury, která už pár týdnů dávala mladým studentům novinařiny naději, že budou dělat svobodnou a poctivou žurnalistiku. Bratrská vojska dávala tušit, že naši vizi tento zásah zhatí. Od tohoto okamžiku až do návratu stranické a vládní delegace z Moskvy jsme nepřetržitě informovali posluchače o postupu cizí armády. Osobně jsem dětinsky žádala, aby se obraceli silniční informační směrovky a informovali jsme o dětských táborech, v nichž měli posluchači své potomky a netušili, co s nimi je. Bylo to neskutečné nadšení a euforie. Převzala jsem na Karlově univerzitě diplom a viděla, že ti nejlepší pedagogové končí. Za pár měsíců jsem držela v ruce výpověď a redakce byla rozprášena. Někdo šel na remorkér, jiná na patologii a já, píše Daniela, do sběrných surovin. Lidé, kteří na nás volali, jak jsme stateční a jsme s vámi, tak ti přecházeli na druhý chodník, jako bychom naráz byli prašiví. Každý se na začátku normalizace bál o vlastní postavení. Dítě školou povinné, manžel hodně na cestách a moje pracovní perspektiva vůbec žádná. 7 let čirého zoufalství. Teprve pak jsem díky pražskému kolegovi získala redakční práci na dohodu. Přestěhovali jsme se do Prahy. To byl v novinářské branži úplně jiný svět. Po půl roce náš časopis zrušili. A protože si kolegové pomáhali, tak jsem prošla pár malých redakcí jako záskok za mateřskou. Za pár let jsem konečně zakotvila ve velkém deníku a prožila tam profesně krásný kus života. Manžel byl v Praze nakonec také spokojený. A kluk, který ječel, že se nikam stěhovat nechce a zůstane, tak tady vystudoval a celý život učí na vysoké škole. Když žertem připomenu, že za živý svět nechtěl, a tady už je ten problém s poslední větou, tak udělá úšklebek hodný 60 pošetilost, z níž rozhlasovou adaptaci připravilo moje mateřské studio. Danielo, děkuji za váš vzkaz. Mám pocit, že tam vypadlo pár slov. Nebudu doplňovat z vlastní libovůle slova, která myslím, že tam chybí, ale to podstatné, myslím si, z vašeho psaní vyplynulo. Já vám děkuju za pozornost, za vaše příběhy v Noční lince, byť ne všechny hovořili o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny, ale snaha se cení. No a příště se za vámi podívám zase s trošku jiným tématem. Tedy za vámi, mám tím na mysli, do vašich rozhlasových přijímačů a do vašich možná, že i domácností, automobilů a podobně. A aby bylo jasno, tak bude to záměna, která bude tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky. Budu se na vás samozřejmě těšit a budu čekat na vaše telefonáty. Telefon, který využijete v té příští noční lince, zůstane stejný, stejně tak web noční linky. Pro jistotu ho raději teď říkat nebudu, abych vás zbytečně nemotivoval těsně před 1 hodinou k dalším telefonátům. Nicméně, pamatujme si, že mnohdy v historii najdeme odpovědi na otázky, které nás trápí v současnosti. I proto tady bylo téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, které mělo zmapovat, co všechno je schopen totalitní režim udělat svým obyvatelům. U mikrofonu byl Borek Kapitančík a ta poslední písnička, která je před námi, vás přivede možná na trošku jiné myšlenky. Takže příště naslyšenou, bude to v pátek, počítám-li správně, ano, bude to příští pátek, uslyšíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
2: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
1: Nebojte se, nemáte přece trému.
2: Já bych měl také malou otázku.
1: Prosím, jen se ptejte.
2: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
1: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
2: Cože? V Radio Luxemburg?
1: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
2: No pánové, co teda?
1: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem se

honetvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit.

sotva se jim za ženu pojal. I znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě.

0: oušek na moli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod, je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tamu držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech, ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
3: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
4: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho sebou. Proč? To je z Tuzexu.
3: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
5: Tak to jsou peníze z prvního století.
4: Ano, drobné.
5: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
4: Vždyť to říkám.
6: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
4: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
3: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
4: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
3: Poslyšte.
4: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ. Já stran vystupování.
3: Je z prvního století.
6: To bude světová událost.
3: Ano.
2: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
7: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
8: Lucerně prostě.
7: Lucerně nahoře, no, no, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
9: Ne domů.
7: No, Milda, ne domů.
8: Ne domů.
7: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
8: Říká všude dobře, tak co doma, že jo?
7: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam z ně bylo. Nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny. Nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A Mirka začala říkat, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím, znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší boda, nemo. Teď jsem dostal já záchvat smíru.
10: Ano.
7: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním čtvrt hodiny na zemi, nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
10: Oni chtěli mysleli, že se perem.
7: Ano, protože ty jsi po mně dupal.
10: Jo.
7: No.
10: Ty jsi si po mně
7: on si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili. Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdem domů. A Milda povedla, hele, teď když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtí a znovu.
11: To je pro nervy, no jo.
7: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
10: Jistě, to je pro psychiatra.
7: To nikdo nevysvětlí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli. Ale...
10: No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou,
7: no.
10: A on mi ji nevysvětlil, ale nechal si mě tam.
2: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
10: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou například lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohu. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiče. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
12: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
10: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
12: To se nedivím.
10: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
2: Někdy dokonce i svým hlasem. Jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hrd do práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Gráskových psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťastný, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starý hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li psohlavce, jestli trošku znáte starého hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný? Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem, byl z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.

0: Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako lakomce.
1: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
2: Světe zborce.
1: A ty nám k ní něco dobrého uvař.
2: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
1: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hlavě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
3: Něco tak drzého k moci, Jakube, jsem skutečně... Jak se živ neslyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
2: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
1: Tak co potřebuješ?
2: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
1: Odpovídej, než se tě ptám.
2: Kolik vás bude u stolu?
1: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
2: Co?
1: Osm?
2: Co?
1: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
3: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
2: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
1: Zblázněl se, to je jídla pro celé mě. Město!
2: Pečení! Pyramida z různých pečení na velemíse! Dvě velké telecí ledviny po panensku! Tři bažanti! Čtyři kapouni! Půl tuctu perliček! Tucet křepelek! Dva tucty kvíčel! Tři tucty... jako nezřešný!
1: Aha, dost! Aha, dost!
2: Jako nezřešný!
1: Jako nezřešný!
3: Slyšel jsi otázka na to správné kvíči, vy? Pamatuj si k moci, Jakube, že plný stůl je pro člověka vražda, ano, hotová vražda.
1: Nehledě
3: už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
1: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejím. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
0: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
1: Tak jsem tady, no.
4: Koukám. Co, že tě pustila?
1: Chtěl jsem ti vyhovět.
4: No máš zase nějaký průšvih.
1: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
4: No.
1: No počkej, počkej, vážně.
4: To tady dlouho nebylo.
1: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelu.

0: Zdeníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat, a on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
1: Co ti píšou z té advokátní poradny?
0: No, oni jedou do ciziny, tak potřebují podpisu.
1: Ukaž mi ten dopis.
0: U sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to dám. Jestli budeš Češiv, píš.
1: Šumária, kolik si koupil těch kytek?
0: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
1: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
0: No, konečně.
1: No jo, konečně, byla znásilněna.
0: Ergot, kdo by to do toho našeho kluka
1: řekl? Znásilnil jí nějakej mužskej.
0: Jo, mužskej, přímo mužskej. No je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
1: Ne, ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím něco.
2: Prosím tě, pojď. Ahoj, tato. To je Erika. Já jí vedu ukázat paní domácí.
3: Dobrý den. Dobrý den.
0: Já jsem taky. To je pro vás. Abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
3: Tak. Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
0: Ne, vůbec to rád.
2: No, tak pojď, no.
3: Děkuji.
1: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
0: No to se mi měl neznásilnit, nebo co?
1: Jsi musel líbat ruku, veď?
0: Co učiní gentleman mého kalibru
1: takové? Prosím to, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
0: Já jsem volil.
1: No počkej, tati! Tati!
4: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí. Pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
3: Já jsem se byl vyvenčit.
2: No, ten zlomený krček na devíce. No. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
3: No, vrej mě naučila. Až vám budou v 670 rovna zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
2: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
3: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
2: No, ten jsme dali taky.
3: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
2: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
3: Krucifix, Herrgott, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
2: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
3: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
2: I hned.
3: No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostma.
3: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
3: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
2: No, to je přece stejný.
3: To není stejný.
2: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
3: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
3: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
2: No ale to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, paní doktore. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
3: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: Volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ale prosím. Velice nerad bych rušila. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem zdrav. Pan Kopecký.
3: No, mám ustal, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, teď jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No to jsi mě zbláznila, že co pak kradu? Ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Na te. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čeče, já jsem vám dal o stovku, teď vy neumíte počítat ani do pěti na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned! Hned! Teď! Vy hulváte! Vy nevychovanče, vy sprostáku! Vy surovče! Tady to máte! Strčte si to za klovou! Udávte se těmi penězi! Má poklona!
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Ruku vám.
2: Pane Kopecký.
1: Ruku. Moje paní už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ale ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den. Omlouvám se, že... Dobrý den. Dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva. Co pak?
4: No. Pane Kopecký, bohužel spěchá. Přišel si jenom něco vyzvednout?
1: Já bych...
3: Ale no ano,
1: já bych
3: ještě samozřejmě, tak... samozřejmě. Malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
4: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak klaskat na chvíli, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obalce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdříve.
3: Ale prosím vás, to nasledanou.
1: Poprosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Ta jemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To proto, že posloucháte pořad...
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Úctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Jsem mešuge a nijeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je tu povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: No. O, takový ten...
7: No, slova, no, nech se vedem, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A k té další části otázky, pokud...
6: No, právě.
3: Proč jsem se tolikrát ženil?
5: No, to
6: ne,
5: ani
6: to
5: ne.
6: Tam ne,
5: ale jestli jste šťastný v manželství.
6: Šťastný.
7: To je tak. Podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mý drazí, má drahá, máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
6: Je to strašně podstatné.
7: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

schází, nejspíš mi to schází obojí.